0: A Martin doktor se narodil v Poličce. Na lodi se poprvé svezl, když mu byly 4 roky. S tréninkem začal v 7 letech v Pardubicích, jezdil v Dynamu Pardubice a pak ve svém vlastním klubu Pro sport Sezemice. Začínal na kajaku, na kanoji přesedlal po 5 letech. K 18. narozeninám si nadělil titul juniorského mistra světa a tím jeho úspěšná kariéra odstartovala. Martin doktor je se mnou dneska v Záletech. Dobré dopoledne, Martine. Jsem ráda, že jste přijal pozvání na Zálety.
1: Dobrý den.
0: Váš tatínek Josef a maminka Zuzana oba jsou, respektive byli kanoisti, takže genetický základ byl jasně daný?
1: Asi ano. Táta byl kanoista, mamka ne, mamka dělala gymnastiku a vlastně potkali se na FTVS, což teda se mě stalo po mnoha letech potom s mojí ženou taky. Takže to je osud, ale co se týká té genetiky, no tak samozřejmě nějaký základ tam je. To je to vidět, že vždycky ta další generace může být lepší v tom sportu, ale pozor na to, někdy to neplatí, ono to je hodně o té hlavě a tam genetika někdy skočí nám. A tady se to povedlo.
0: Váš tatínek byl vaším trenérem, určitě v těch začátcích byl zároveň jediným trenérem ve vaší kariéře.
1: Vůbec ne, já v začátcích jsem měl trenéry, co byli v klubu a vlastně s tátou jsme začali intenzivně potom trénovat, on to samozřejmě kontroloval, ale trénovali jsme až když mi bylo 18, což si myslím, že asi bylo to, proč jsme spolu vydrželi, protože tam takový ty léta, kdy je to s dětma složitý, což teď jako vidím sám, jsou složitý i na to, aby někdo trénoval svého potomka, protože tam je to většinou ten potomek poslouchá spíš někoho jiného než rodiče.
0: Já jsem tu nedávno měla jednoho z vašich svěřenců a vlastně i vašeho příbuzného, protože si vzal za ženu vaši neteř, Dana Havla, takže jsme v Záletech už tak trošičku pod pokličku vašeho sportu nahlíželi. Vy jste se stal člověkem, který před 20 lety proslavil svůj sport a stejně tak je to teď u té mladé generace a zdá se mi, že pořád kanoistika, rychlostní kanoistika jede na té medailové vlně, když ve vašem případě by se asi mělo říkat na té medailové hladině. Čím to je, že Česko si pořád drží vysokou sportovní úroveň, že pořád dokáže sahat po metách nejvyšších, ať už na olympiádách nebo na mistrovstvích světa?
1: Je to asi daný tradicí trošičku. A samozřejmě jsou k tomu potřeba lidi, to znamená, vždycky je to v takových vlnách. Jo, jednou se narodí prostě talent a povede se to, protože zároveň dokáže myslet hlavou a myslet na to, že má sportovat a tak dále. A pak třeba několik let ne a zase ty medaile nejsou. Teď se to povedlo, trošku jsme se vrátili vlastně do té vlny díky té generaci právě okolo Dana Havla, Pepi Dostála, kde doopravdy tam jsou velice nadějní závodníci ještě relativně mladí, takže si myslím, že těch výsledků a úspěchů můžou mít hodně, Martin Fuxa taky. Takže je to v takových vlnách a řekl bych, že hodně v tom hraje roli tradice a vůbec i ten systém vlastně té přípravy tak dále, když to se musí furt zlepšovat, protože mělo by si někdo myslel, že to, co někde opíše z nějakého deníku, co se dělalo minule, že to bude fungovat, to nefunguje.
0: Vy jste vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu. Jaký obor jste studoval?
1: Já jsem začal studovat tělocvik biologie, učitelský obor, ale po vlastně 2 nebo 3 letech jsem potom se rozhodl přejít na to jednooborové studium vlastně na trenérství, ale fakulta tělesné výchovy a sportu, ta, jako když to studuje na trenér, tak to není jenom o tom, že z něj bude potom trenér, ale naučí se trošku jako přemýšlet a pohybovat v tom sportu, což mě teda v potom budoucnu určitě hodně pomohlo.
0: Vám ta fakulta dala i vaši ženu, což jste zmínil, tam jste se potkal se svou manželkou. Vlastně, když bych to měla dovést, to naše povídání v určitém smyslu k dokonalosti, tak bych měla říkat, že mým hostem je doktor Martin Doktor.
1: No dobře, tak já se na tituly nepotrpím, mám tu ten jeden od narození, takže mě to nedělá nějak problém, když na to někdo zapomene.
0: Takže Martin Doktor je hostem mých dnešních Záletů.

0: V záletech si dneska povídám s kanoistou, dnes sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem. Už jsem říkala, že jste taky juniorským mistrem světa. Vzpomenete si ještě, jak tehdy, když vám bylo 18, ten závod probíhal?
1: No, vzpomenu úplně přesně. Já jsem tam nejel z pozice nějakého favorita. My jsme v té době s Martinem Suchomelem jezdili spíš líp na TC2, jako na deblu, na kanoe pro dvojici. A toho singla jsme jeli já kilometr, on pětistovku, spíš tak jako trošku navíc. Obovnou se na to povedlo a mě teda až tak, že jsem vyhrál, ale ten závod si vzpomínám velice dobře. Vím, že těsně před pětistovkou, to znamená před polovinou trati, foukalo z nepříjemného směru zprava, což pro mě jako pro leváka je v podstatě špatný, protože musím víc řídit. No ale mě to paradoxně, i když to je vlastně nevýhoda, tak paradoxně mě to pomohlo, protože mi ty praváci zase foukalo tak, že museli hodně jako odtahovat a tam asi vytuhli a já jsem potom jel. Říkal jsem si, že pojedu podle Maďara a pak zrychlím a ono se to povedlo a najednou jsem viděl, že jsem vepředu a byl jsem v cíli. No. A byl to teda takový, řekl bych, první veliký zážitek z toho úspěchu, když si to člověk jako uvědomí, že se mi povedlo vyhrát vlastně nad všema, který tam jeli z celého světa, což teda bylo super.
0: V té době, když jste získal první medaili na mistrovství světa juniorů, byl už tedy vaším trenérem váš otec?
1: Jo, v té době ano.
0: Do té doby byl prý vášnivým kuřákem.
1: No, on byl dřív kouřil, pak si pamatuju, že dlouhodobu nekouřil a začal znovu vlastně kouřit a tam teda on se mnou vlastně do toho Hamburku nejel. Já jsem tam jeli s reprezentačním trenérem a tam jsme se nějak vlastně vsadili, nebo nebyla to úplně sázka, ale bylo to takový, jako, že on mi řekl, tak tam jeď a prostě vyhraje, je to jednoduchý, pojedeš rychle a vyhraješ, říkám to, jak přestaň kouřit. A on řekl, no tak dobře, když vyhraješ, tak přestám kouřit.
0: Bylo to chlapské slovo, které musel dodržet a dodržel?
1: Dodržel, vím, že jsem přijel, pamatuju si na tom, že jsme byli na soustředění na Hracholuskách ve Stanech a on seděl před tím stanem. A vím, že kouřil a že teda jsem mu tam dal tu medaili, on típnul a od té doby nekouřil.
0: Když jste vyhrál olympiádu hned ve dvou disciplínách, bylo vám 22. Já si vzpomínám na ten závod samotný, na hlavě jste měl šátek s lapkami. Kde je dneska? Visí někde vedle olympijských medailí nebo zmizel v propadlišti dějin?
1: Mám pocit, že ty šátky mám ještě u našich, jsou pověšený, jak já jsem měl většinou jeden na rok, on to moc jako víc nevydrží. A máme někde pověšený, no ale ne nějak, že bych je měl ve síni slávy.
0: Po Atlantě jste se stal hvězdou, na další olympiádě v Sydney jste nesl naši vlajku a v závodě jste skončil nakonec 8. Hned poté pak vyšla knížka, kterou jste napsal spolu s Petrem Svěceným, který mimochodem vaše olympijské závody komentoval. Jmenuje se Příběh poraženého šampiona, nejdůležitější dny mého života, právě proto, že tak trochu všichni očekávali, že se podaří zopakovat ten úspěch z Atlanty znovu v Sydney a že to 8. místo někteří brali jako neúspěch, což já si netroufám tvrdit, protože si nemyslím, že je to neúspěch, ale budiš v té sportovní terminologii, která si pamatuje jenom vítěze, budiš, dá se to tak vnímat.
1: Tak já jsem to určitě bral jako neúspěch a všichni kolem mě, protože jsem tam měl prostě navíc, akorát to byly nějaký dva takový dny blbci, prostě kdy mě to nešlo. Já jsem měl i docela formu, protože vím, jaký jsem jezdil časy a všechno. Jo, byli jsme tam měsíc předem. Měsíc předtím jsme byli ještě v Jižní Africe, takže prostě jsme tomu obětovali fakt jako hodně. Připravený jsem byl prostě nějak, nevím z jakého důvodu, to prostě ten první den, co byl kilometr, jak to prostě nešlo. Nevím proč. Nebyly dobrý podmínky pro mě, ale nebylo to nějaký jako úplně ultra špatný, což teda ten druhý den, když jsem si říkal, tak tu pětistovku prostě tu dám. A věřil jsem si víc tenkrát na tu pětistovku. Ale přišel takový uragán a zepředu navíc, tak to už jsem byl ztracený, jenom když jsem přijel na kanál a viděl jsem, jaký tam jsou vlny, jaký je vítr, protože já jsem proti těm ostatním lidem, kteří proti mě závodili, byl také zhruba jako poloviční, co se váhy týče a síly a tak, takže jsem v protivětru neměl moc šancí, takže to se prostě nějak tak jako nepovedlo. No, je to neúspěch i z toho pohledu, že vlastně jsme tu knížku s Petrem připravovali předtím, tak aby to mělo smysl, že jo, tak přeci jenom těsně po těch olympijských hrách to mělo smysl vydat nějakou knížku, aby se o tom lidi dozvěděli. No a tak jsme vlastně museli vymyslet ten název tímhle způsobem, protože opravdu to vlastně porážka byla, ale tam se mi líbí to jednou a myslím, že to řekl Bolek Polívka, když jsme se někde potkali po těch vítězstvích, tak říkal, no ty to máš hrozně těžký, protože ty seš teď už na tebe všichni koukají jako na budoucího poraženého, protože ty jsi teď vyhrál a teď po tobě všichni půjdou. A ono to také vlastně je. myšleno v tom duchu toho sportovního boje. Vždycky ty soupeři prostě chtějí předjet toho nejlepšího.
0: Martin Doktor je hostem dnešní záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Martin, doktor můj dnešního záletech začínal s tréninkem v 7 letech. Jsou mezi vámi muži vysocí, statní i ti drobnější. Asi ta fyzická dispozice znamená určitou výhodu při určitých třeba meteorologických podmínkách?
2: No to 100%, to je jasný. Na druhou stranu v tomhle je ta kanoistika hezká, že tam může vyhrát malej i velkej. Že nevím, v basketu se tam nějaký dva malí jako rozhrávači najdou, ale většinou to jsou velký habáni, že vesleři jsou velký. U těch kanoistů tak není, protože je to takový zvláštní specifický sport. Ono totiž vždycky si ten člověk tu svoji sílu v podstatě, což rovná se hmotnost, veze sebou, že jo? Takže si musí spočítat
1: optimální jako
2: být silný, ale musí dojít do toho cíle. Tak a to právě, myslím si, díky tomu může u nás být, nebo v kanoistice může být dobrý, velký i malý.
1: Jaká byla zlatá trenérská rada vašeho otce? Ta nejdůležitější, kterou jste ve své sportovní kariéře dostal. Jeď vyhraje co nejrychleji.
2: No, tak ono to tak je v podstatě. My jsme měli tak vlastně tátův trenér Venca Dolejš nebo Venca Pádlo, jak jsme mu říkali, tak ten nám vždycky všem radil od té generaci táty až po tu naši generaci, že musíš prostě na startu vyjet co nejrychleji, pak zrychlit do tratě a dát závěr, což tak jako platí. Na druhou stranu třeba na ten kilometr člověk musí malinko přemýšlet, ale těch rad bylo samozřejmě mnoho, nedá se říct, že by táta mi dal jednu radu, kterou bych si jako vzal jako tu, která byla tím, co způsobilo, že jsem pak třeba jezdil rychle.
1: Vzpomenete si na to, co jste říkal svým svěřencům v Londýně, když nakonec čtyřka, jak získal tu bronzovou olympijskou medaili? Jestli vy jste tam měl nějakou hlášku podobného typu, jeď zrychle, vyhraj.
2: Já myslím, že jsem říkal něco ve stylu, že úkol zní jasně, tak jak je to z toho filmu. Snažil jsem se vždycky to brát spíš trošku jako s humorem, protože jsem sám věděl, jak těžký je to tam jít na to plato a nést tu loď a teď vědět, že prostě před sebou mám ten závod, který sice mám na to vyhrát, ale můžu to taky hrozně velice rychle podělat a jako skončím poslední. Tak to je strašně těžké, že jsem se vždycky snažil to spíš nějak odlehčit a nějakou srandičku říct.
1: Ještě předtím, než pustíme další písničku, napadá mě, kdy vlastně chodí kanoista do důchodu?
2: Většinou je to tak, že už prostě si řekne, to má dost a skončí. No. Je to hodně individuální, záleží na tom, kdy vlastně začne, to je docela podstatný, jak dlouho pádluje a na jaký úrovni. A vůbec, jak se věnuje těm věcem okolo, regeneraci, rehabilitaci a dalším věcem, někdy kolem 35. Teď se to malinko posunuje, že myslím, že ty lidi se naučili trošku líp trénovat, tak si myslím, že můžou jako jezdit díl. Ale není to vytrvalostní sport, jako ryze vytrvalostní. Rychlostní kanoistika rozhodně není. Bohužel není takový sport, který by se dal dělat v uvozovkách důchodu, protože ono to je strašně bolí na všechny strany. A ono, není to jenom o kanoistice, myslím si, že to je v řadě sportů i tak, že ty lidi, kteří skončí s daným sportem, tak radši dělají jinou disciplínu, protože v té svý moc dobře vědí, jak to má jet v uvozovkách rychle a ono to už nejde. Takže je lepší pro mě jako kanoistu je lepší jezdit na kole, kde jsem nikdy nevěděl, jak to je, aby to jezdilo rychle a baví mě to.
1: Martin, doktor, dvojnásobný olympijský vítěz je hostem jejich dnešní záletu.

0: se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem se dneska povídám v Záletech. Zdá se mi, Martine, že olympijské hry jsou prostě váš osud. Třikrát jste tam byl jako závodník, pak jste se tedy do Pekingu v roce 2008 v deblu s Jiřím Hellerem nekvalifikoval, ale další olympijské hry v Londýně, tam už jste jel jako trenér. Tedy co olympiáda, to naprosto odlišná úloha. A od roku tedy 2012 jste sportovním ředitelem Českého olympijského výboru, takže váš olympijský život vlastně pokračuje. Naposledy jste byl v Riu, teď předpokládám, že naplno žijete olympiádou v Koreji. Pojďme ale nejdřív zazpomínat na Rio. Ze začátku se řešilo hlavně zdraví sportovců, s tím pak ale potíže nebyly. Obávaná zika.
1: Ve smyslu té obávané ziky vůbec ne. Samozřejmě sportovci jsou potenciálně pacienti, protože jedou prostě na doraz, takže tam se častokrát stane to, že onemocní nebo se nějak drobně zraní nebo něco takového, takže to ano, tak to se řešilo, na to jsme měli tým, zika problém nebyl vůbec a vlastně už v době, kdy tady to jako byla taková bublina mediální, tak nám náš pozdější olympijský ataše Ivan Zábojník z Brazílie volal a říkal, co tam blbnete, jako tady to nikdo neřeší, já mám těhotnou ženu a nikdo jako neřeší nějakou ziku, co vy to tam na té druhé straně oceánu jako řešíte. Jo. Ale bylo to těžké vysvětlit médiím, že to tak je, takže samozřejmě jsme se na to připravili, měli jsme horu repelentů a všeho možného, stejně nás ty komáři poštípali, ale pokud vím, tak v olympijském týmu nebyl ani jeden případ z těch, který se nechali nakonec vyšetřit, jako že by tu ziku prodělali.
0: Předpokládám a je mi naprosto jasné, že doba, kterou tam strávíte, ta předtím i ta při vlastní olympiádě je velmi hektická. Našel jste si čas v Riu, abyste viděl kanoistiku na vlastní oči?
1: Jo, to jsem si nenechal ujít, samozřejmě tam jsem byl. Jo, těch věcí samozřejmě na práci tam je dost, je tam k tomu tým lidí, já z pozice vlastně šéfa výpravy mám i v popisu práce, abych objel ty sportoviště a ty sportovce podpořil a viděli, jak sportujou, takže samozřejmě kanoistiku ve Slování jsem viděl a vlastně všechny sporty jsem se snažil vidět, kde byly naši. No.
0: Na každé olympiádě snad kromě Londýna byl vždycky v uvozovkách problém s kvalitou vody pro kanoisty. I v Riu se o tom hodně mluvilo. Nakonec ale situace samozřejmě nebyla to bazénová, nebyla to pitná voda, ale jet se na tom dalo a nikdo se předpokládám problémy neměl. Aspoň zpátky do Čech se ta informace nedostala.
1: No, to zvláštní, opravdu rok předtím to vypadalo velice, velice špatně. Ta kvalita vody tam byla opravdu jako úděsná. A ještě si myslím, my jsme tam měli nějaký 3 měsíce předem, tak ještě to nebylo jako nic moc, protože ono, jak tam byly nějaký deště, jak to splavilo ty splašky z celého okolí. Tady paradoxně jsme přijeli a ta voda byla úplně průzračná, čistá, že bylo vidět jako na dno. A tam byly tam problémy s rostlinama, které jsou skoro všude. Je to nepříjemný, protože ty lidi tam jedou si v svoje vrcholné závody v životě, no a když chytí nějakou rostlinu na špici nebo na kormidlo, tak je to blbý samozřejmě, protože to v tu chvíli mají smůlu. No. Ale tak je to součást toho sportovního štěstí. No.
0: Kromě sportovců, kterých jsou jasně dané počty, vlastně ví se, kolik lidí na olympiádu odlétá, pořád se to v médiích řeší těsně před odletem, že naše olympijská výprava čítá tolik a tolik lidí. Už se méně mluví o tom, kolik dalších lidí je potřeba na olympiádě, aby to celé mohlo v klidu proběhnout. Někde jsem četla, že s vámi v Riu byl i spánkový doktor a taky kaplan.
1: No, málo kdo si dokáže představit, kolik těch lidí kolem je potřeba v současné době. A paradoxně na olympijských hrách je daleko složitější ty jednotlivý členy těch realizačních týmu tam dostat, než je tomu třeba na mistrovství světa. Na mistrovství světa prostě koupíte víc akreditací, koupíte víc míst v hotelu a zaplatíte dopravu a je to vyřešený. Jenže tady díky těm kvotám, které jsou prostě jasně daný, kdy vlastně na 2 sportovce připadá jeden člen doprovodu, což je vlastně negativní bilance a my z toho musíme udělat tu bilanci pozitivní. Ono se to dá až 3x vyměnit. Plus se tam dají vzít lidi doopravdy jako mimo a zařídit jim vstupy do vesnice a tak dále. Takže tímhle jsme tam trošku jako vyčarovali, že vlastně tam těch lidí bylo víc, ne, víc těch doprovodů než sportovců. Ale nebylo to úplně jednoduché, museli se střídat, různě jsme dávali bydlet vedle vesnice a tak dále. Ale v tom se musíme pohybovat skoro vždycky. No.
0: Martin Doktor je hostem dnešní Záletu.

0: sporty Aleny Zárybnické.
1: První olympiáda, které se Martin Doktor účastnil v roli funkcionáře, byla Soči. Teď chystáte tedy Jižní Koreu. Liší se nějak, když srovnáme přípravy na tu letní a zimní olympiádu?
2: No, trošičku se to liší. No, my teď budeme mít vlastně dvě zimní a mezi tím jednu letní v Asii. Takže se přesunem z té zimy v Koreji do léta v Tokiu a pak zase do zimy v uvozovkách Pekingu. Trošku se to liší, většinou na těch zimních hrách jsou třeba dvě nebo tři olympijské vesnice, tady v tom případě dvě, na letních je většinou jedna. I v dopravě třeba materiálu, jo. Když si vezmete, že tam musíte dopravit 10 tun lyží a podobně, tak nevím jestli 10, ale hodně, tak je to trošku něco jiného, než když tam dopravujete lodě, nebo zase jachty, nebo koně.
1: Už jste v Koreji byl, jak vypadají sportoviště, jaké jsou vaše poslední dojmy z návštěvy místa, kde se olympiáda odehraje?
2: No, moje poslední dojmy jsou veskrze pozitivní. My jsme měli veliký štěstí, protože jsme tam přijeli na ten seminář šéfů misí, my jsme si to dali ještě o dva dny dřív, abychom tam byli schopni na místě sehnat nějaké ubytování a podobně. A měli jsme štěstí, my jsme přijeli, vlastně byla nějaká kalamita, že tam sněžilo strašně moc. A pak my jsme tam 4 dny měli úplně nádherně sluníčko a krásnou zimu s mrazem. Raných minus 13 do odpoledních, nevím, minus 1 na sluníčko. Takže to bylo i hezký, nejenom, že jsme viděli, že to je opravdu, ty sportoviště jsou připravený a pěkný sportoviště, tak to bylo i hezký, jako řekl bych, pocitově a vizuálně. A myslím, že to bude hezký. Samozřejmě v Koreji nemůžeme čekat prostory jako v Soči, kdy oni jsou zvyklí bydlet malinko jinak, ale co jsme měli možnost vidět, ty ukázkový apartmány, tak si myslím, že i to bydlení v té olympijské vesnici bude velice pěkné.
1: Myslím si, že už musíte v hlavě, Martine, nosit taky Tokio roku 2020. Ono se zdá, že je to ještě daleko, ale ve skutečnosti při těch přípravách je to vlastně za rohem. Tuším, že Japonci už olympiádu v Tokiu měli v 64. A jestli si dobře vzpomínám, tak to byla zlatá éra Věry Čáslavské. Přesně, ona tam tehdy získala.
2: Japonci Věru milovali, to teď nedávno ještě tady byli za ní z Japonska. My vlastně díky ní tam máme i nějaké kontakty na místa, kde bychom třeba chtěli dělat takové ty předolympijské kempy. Tokio si myslím bude veliký, to bude hezký, oni Japonci jsou taky veliký sportovci a mají sport rádi. Věra bohužel už tam s námi.

0: nemůže to bude se koukat ze sportovního nebe, ale myslím si, že nám hodně pomůže i tak, protože opravdu ona tam je persona.
1: Dnes je mým hostem v Záletech Martin Doktor.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešních záletů. S Martinem Doktorem jsme mluvili jak o kanoistice, tak i o olympijských hrách. A k závěru záletu patří tradičně štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Minule to byl herec Martin Zounár a tady je jeho otázka pro vás.
1: Já bych se Martina zeptal na jednu věc. Samozřejmě ve vodě jako doma, nebo spíše na vodě je jako doma. Pohání se svojí vlastní silou, kterou nemá malou. Ale vždycky si říkám, kdyby člověk, který jezdí třeba Formule 1 po hladké silnici, zkusil třeba rally, jo. Tak mě to tak inspiroval, jestli by Martin Doktor, když jezdí po tom kanále, jestli by se nedal nějakou opravdu divokou řeku.
2: Tak na to musím odpovědět, že vůbec ne. Já na té divoké vodě samozřejmě jsem jako někdy jel, ale já mám radši, když nejsou vlny a je hladina klidná.
0: A vítr fouká tak akorát vzhledem k velikosti vaší postavy.
2: Přesně tak. Moc divokou vodu nemusím.
0: Příště to už budou Velikonoce, bude mým hostem v záletech římskokatolický kněz Zbigněv Čendlík. Na co byste se ho, Martine, chtěl zeptat?
2: No, já bych se chtěl zeptat asi, jaký má vztah ke sportu, ale to je takový, jako, taková obecná otázka. Jak spíš ještě zeptám, jestli někdy jel na lodi, aspoň teda na té cestovní, jestli třeba si jel Vltavu nebo nějakou jinou řeku.
0: Tak se budu těšit na Zbigněva Čendlíka, lanškronského děkana. Martine, vám díky za příjemné povídání. Musím říct, že jste mi velmi rozšířil obzory, pokud jde nejenom o váš sport, ale je hlavně o psychiku sportovce, protože to, o čem jsme mluvili, byla témata, která jsem vlastně ještě nikdy v záletech s našimi hosty neprobírala. A děkuju moc za to.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Po noci plné svatojánků, den v lídně uloží tě k spánku, bylinky zázraků ti polštář na čech rají, housličky plné raní rosy, šeptat ti budou, kde jsi, co jsi, a zatím o srdce ti hrají. Pěkný poslech vám všem, kteří máte chuť se chvilku nechat okouzlit slovy, která nám život časem přibalil do batůšku, abychom nestrádali smutkem anebo samotou. Jsou to taková obyčejná slovíčka, která zavoní pěkností už tím, že se řeknou. A jsou z nich housličky plné raní rosy a náhle zjistíte, že vám hrají vabank o srdce. To jsou totiž slovíčka, ve kterých se rozespívají v duši vzpomínky. Každý jich máme, mnohdy nevědomky, při ruce celou řadu. A o některá se s vámi pokusí i dnes rozdělit Luděk Munzar
1: a František Novotný. Máš pravdu, Luďku. Slovíčka mají velkou sílu, mnohdy i léčivou. Stačí je vyslovit. Mateří douška. Nebo sedmi kráska. A hned si člověk začne ty krásy v duchu představovat. A říká si, proč ne i osmi kráska by to mohla být. Ale pak se spokojí s tím, že na každý den v týdnu bude mít tu krásu jednu.
0: O léčivosti slov bych ti mohl povídat dlouho. Když jsem prodělával chemoterapii a bylo mi nedobře, tak jsem najednou jednu chvíli pocítil úplně fyzickou potřebu říct si nahlas nějaká pěkná česká slova. Vrátit se někam, kde mi bylo dobře. A vzpomněl jsem si, bude to vypadat divně, na Alojze Jiráska. Já jsem si chtěl najednou číst slova, která jsou mi blízká. Chtěl jsem si přečíst nahlas slovo Boušín, Kramolná, Náchod, Babičino údolí, Česká skalice. A věděl jsem, že celé vydání Alojze Jiráska, ano, je to divný, můžou se mi lidi smát, mě to nevadí, posmívat, ironizovat, to my umíme. A já jsem si vzpomněl, že nahoře v knihovně na levé straně mám celé vydání Alojze Jiráska. Plazil jsem se dolů, doslova plazil z pokoje po schodech, abych neupadl, byl jsem hrozně slabý. Došel jsem do té knihovny, tam jsem nedostal na tu knížku, tak jsem si vzal smeták, takhle jsem šťouchnul, aby něco spadlo dolů. Přál jsem si, aby to byla aspoň 2-3 díly kroniky u nás. Pánbůh mě vyslyšel, až na jeden díl spadly všecky. Sebral jsem se, jak jsem se dlouho plazil nahoru do patra, to není důležité, ale vím, že když jsem se skácel do postele a otevřel si tu knížku, tak jsem si nahlas chutnal, fyzicky chutnal ta krásná slova, která jsem před chvilkou jmenoval. A najednou jsem byl doma, v bezpečí a začal jsem věřit, že bude líp. A zaplať pánbu, bylo. Ona i ta slovíčka se mohou někdy stát léčivou bylinou. A také se většina dá využít. Ovšem, i když takový ocům zní stydlivě trošku, neradno se s ním bratřit víc než pohledem. A napadlo mě, jak asi přišla ke svému jménu Pivoňka.
1: Že by v zahrádce některého hostinského?
0: Nebo kolik lehké privolnosti nabízí rozmarín? A kolik tajných přání vyslyšela hluchavka? Nebo zajímavé je, že někdy se jména bylinek shodují se jmény dívek, třeba taková Jiřinka. Zahradník před ní zbožně kleká, hladí mu oči a barvy zpívají, ve váze zahraje jak loutna středověká, když nikdo nedívá se, líbá ji potají. On jí má rád a ona ho má ráda. Takový všední příběh v celku. Smetana o ní nadšeně polky skládá, můj přítel má ji za manželku. A kdo ví, jaký je rozdíl mezi kolníčkem a zákolníčkem? Což o to, každý, kdo rád zeleninové saláty, mě řekne, jak kolníček vypadá a chutná, ale zákolníček by nám popsal jen majitel opravdového žebřiňáku nebo starého kočáru. Zákolníček totiž držel náboj kola na ose. Byl to takový kolíček nebo klínek, který když se vytáhl, kolo upadlo a černá kronika měla o čem psát. A nebo si jen vezmi, kolik varování, kolik jedovaté potměšilosti je třeba ve slově utrejch. Kdo dneska ví, co někdy zbavovalo navždy bolesti srdce zklamaná láskou? To když třeba panu opustil hoch jak cumel. A kdo dneska ví, co je to cumel? Tak jako utrejch byl jed, i tohle slovíčko jed, je symbolicky krátké, rychlé, tvrdé, konečné, hořké, tak cumel byl jakýsi sladký, látkový předchůdce dnešního dudlíku. Vyslovte si ho a ucítíte, jak vás pohladí, jak se vám trošku zamele jazyk. Tak vidíte, kolik bylinek se hned najde v zahrádce naší rodné řeči. Snad všechny vlastnosti má v sobě ale bylinka lásky. Dotkne se každého a určitě i věhlasný botanik pan doktor Václav Větvička by souhlasil, že pokud jde o její účinky, s tvojí definicí, Františku, bylinko léčivá, bylinko sladké vůně. Když rozum uzdravíš, srdce se rozestupně.
1: Vidíš, dneska se nám ta slovíčka nějak rýmují se životem, ať chceme nebo ne.
0: A to je proto, že díky jim je náš život barevnější, voňavější, zajímavější.
1: Ty jsi zmínil jedno převzácné slovíčko. Domov. Domov je místo, kde chodíš po paměti, kde žije s tebou smrt, kde hrají si tvé děti. A přitom je to slovo, které napsané i vyslovené zní docela všedně. Domov. Celý život se do toho slovíčka vejde. A proti tomu postav jiné slůvko, třeba louka. Doslova cítíš, jak se svůdně prohne v pase, jak se ti zhoupne na jazyku, podobně jako vlna, jak se v tobě rozvoní a rozestře. A jak je každý rok jiná louka. Kolik jich každý máme na mapě svých let. Kolik v nich vykvetlo květů. Kolik jich rozsvítilo vázičky či čbánky na stole. Kolik jich povadlo pod tíhou milostných vyznání. Kolik stébel trav se v nich rozvonilo sladkým lenošením. Nebo jak se promění louka pod sestřihem sekaček. A ta suchá tráva a kvítky, ve kterých skončil karneval radosti, zavoní otevřeným oknem na rozloučenou. Ach, kolik souvětí bychom mohli rozepsat ve slohovém cvičení na téma louka. Tak víš co? Pojďme se jednou projít. Na nebi věru modré nechybělo. Tisíce zvonků podrábí mý mělo. A řekl bych, že byla až na dno rybníků. Ty jsi modré oči měla. Proto jsi vyvzpomněla při našem toulání tu modrou okliku.

Až bys mi odešla z večera již, bys na mne nemyslela víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšela. Tahle až bolestně krásná věta vykvetla na louce našeho básníka Fráni Šrámka. Je to jedno z nejkrásnějších milostných vyznání, které znám. A vidíš, v té písničce zaznělo i další krásné slovo. Oblaka. Ach, jak jsou mi blízká a jak krásně nám v nich spolu bylo v jednom okouzlení. No ale k oblakům patří i obloha. To slovíčko se klene od obzoru k obzoru. Je to taková nádherná divadelní scéna, plná vášní, dramatu, ale i klidného smíření a moudrého odevzdání. Mění se v most mezi námi a věčností. A hned je tu jiné kouzelné slůvko, vánek. Poslouchej, jak je lehonké, jemné, hebké, sotva se tě dotýká a přitom tě může obracet na ruby svou krásou. A když tomu řekneš třeba červánky, tak je to obraz. Fascinující obraz usínajícího dne, ve kterém je vzdálený, lomozící, hranatý svět. Já si vzpomínám na jeden silný zážitek, to ještě mojí vnučce Aničce nebyl ani rok. A byli jsme tenkrát na naší chalupě v Mečově, když se mi vykoupal, zabalil se mi do přikryvky a vyšli jsme ven na stráň a dívali jsme se dolů do kraje. A já jsem najednou zaznamenal, jak to malé stvořeníčko si tiše vzdechlo, dívali se na krásnou krajinu a udělala ach. A mě najednou napadly tyhle slůvka. Svůní vánku po hermánku půjdeme už brzo spát, až sluníčko do červánků začne zvolna zapadat. A ten vánek nese spánek, položí ho na víčka, bude spinkat Anička.

vlastních strání si má víla z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš spůsob.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni za tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných dům.

zsótos, bolos havúna, bolos tás. Ať ti pusu můžu dát, jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám.

0: A ty si důvod, dobrou noc.
1: Pěkně si to vybral. Já si myslím, že kdyby politici na celém světě povinně se dívali každý den na spící dítě, na jeho bezmeznou a bezbranou důvěru ve svět kolem, na ten mír a odevzdání, nikdy by nepřipustili války. Nikdy by nezapomněli na to, jakou mají zodpovědnost. A znovu mě napadá, že slova se nepočítají, neměří, ale váží.
2: A tak proud dějin odnáší staré pravdy a sem tam vyšplíchne na břeh milosrdné lži.
1: No vidíš, proud. Zase slovíčko, které už tím vyslovení v sobě nese pohyb, dynamiku. Proud. Projede ti ústy svižně, dravě či hravě, kmitne se v ústech krátce, ale má svoji sílu. Všechno je v něm obsaženo.
2: A když jsme u té vody, už si jedno podobné slovíčko zmínil. Splav. Věta, ve které zazní splav, díky jemu jen tak oble sklouzne ze rtů, podobně jako vlna, ale ta je daleko vláčnější, může být dlouhá, střední nebo velmi krátká, jako ta rozhlasová. Může hřát a být hebká a slyšíš v ní rolničky beránku, ale ten splav, to je žbluňk a jednu vlnu střídá druhá. Žbluňk? To slovo přímo maluje kruhy na vodě, jenže splav si vlnek užívá. Splav vypráví, co vlnka to slovo. Kameny čeří jejich fantazii a my okouzleně nasloucháme to vzdálené šumění času.
1: Slovo splav má i svou, řekl bych, praktickou poetiku. My jsme někdy pod splavem pozorovali, co by puberťáci, jak se koupou dívky. A nebyli jsme vidět, protože ta voda, co padala ze stavidel, nás skryla. Za ní se dalo i dýchat. Ale nám se ven nechtělo, už nám i zuby drkotaly. Maminka mě vždycky říkala, ty otroku, jestli se utopíš, tak mi nechoď na oči. Vidíš, a jsme u dalšího až posvátného slovíčka, maminka. Posledně si tak krásně vzpomínal na její bábovku. A to slovo maminka je první slovo na našich rtech. A často i to poslední. Je to ten přístav jistoty, kam směřují zmatené lodičky našich osudů v každém věku, ať je nám kolik chce. A je mi moc líto těch, kterým snad nebylo dopřáno to, o čem mluvíš v téhle básničce. Čepici dětských díků teď v duchu tiše smekám a v srdci slyším zas písničku domova. Ty jsi vždycky věděla, na co u dveří čekám. Jediné pohlazení to řeklo za slova.

0: Asi bychom neměli zapomenout na slovíčka hravá. A takových bychom určitě našli na celý pořad. A ochutnávali bychom z různých soudků. Tak například v Británii prý existuje dokonce slovník parlamentních výrazů, diplomatický, který má na 120 synonym pro slovo lhář. Nabízí místo toho například manipulátor s pravdou. U nás by to mohlo diplomaticky vypadat třeba takhle. Vy byste nemohli přijít Husovi na oči, ale už aby to bylo. My tu dnes ale preferujeme slovíčka vlídná. Taková, jaká napsal v nejstarším milostném dopise, který našli archeologové v Iráku, jeden chlapec. Je ten dopis starší více než 4200 let a psal ho mládenec z Gimisa své dívce Dasubaj. Prosil jí o schůzku, ale on ho vlastně nepsal, ale tesal do kamene, takže pošťák by se pronesl, protože dopis vážil 16 kilo. Inu, tisíce podob má láska. Láska je jedno z nejkrásnějších slov, jaké lidská řeč zná. A co je to láska? Není těžší a krásnější otázky. Srdce má své důvody, o nichž hlava nemá ponětí. Na zahrádce světa kvete mnoho druhů té bylinky léčivé zvané láska. Toho dárku, kterého máme tím víc, čím víc ho dáváme. A myslím, že pod smeknutým kloboukem Karla Hynka Máchy je dostatek místa pro všechny, kterým by jinak do srdíček pršela samota. A tak věřím, že i letos vznikne na 1. máje zmatek ve školních atlasech, protože, jak známo, láska hory přenáší. A pokud byste stáli o nějakou definici, tak nabízím tu mou oblíbenou od Jiřího Suchého. Láska je nejkrásnější akord v symfonii našich životů. A politujme ty, kteří nemají hudební sluch.
1: Věřím, že pokud i vám bylo milých těch pár taktů lásky k naší rodné řeči, těch pár tónů obyčejných slovíček, nebyl to promarněný čas. Chtěli jsme jenom připomenout, že vedle velkých, patetických slov existují i docela všedně nevšední, obyčejná slova, s kterými je nám na světě okrapánek líp. A takovými slovíčky vám děkujeme za vaši dnešní milou pozornost a pokud přijmete naše pozvání, tak naslyšenou se už teď těší vaši Luděk Munzar
0: a František Novotný.

Tři křížky v bílé mouce, ošatka dávných časů, pecen se rozvoní, pod nožem chřupne střída. Tam v posekané louce zvoní smích dívčích hlasů. Do stínu jabloní červánky večer přidá. Místo rtů šeptá tráva. Slova i těla splynou, prolnou se potají, hladce, jak v řece vlna. Končí písnička hravá, nevadí, začne jinou. Srdce si šeptají, slovíčka lásky plná.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
3: Pro koho?
2: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál. Až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, kdo jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život pes je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: No a k této krásné znělce pravidelně v tento čas, v tento den připojujeme ještě dvě jména. Věra Hotařová.
1: A Sanda Hložek.
0: To proto, abychom připomněli, že začíná pravidelný pořad Písničky pro duši. A já dnes, Stando, když dovolíš, tak speciálně zdravím ještě ty, kteří se drží za patu. Jestli pak víš, proč to říkám.
1: Kdo se drží za patu? Dneska se někdo drží za patu?
0: No to rozhodně.
1: V tuto dobu? Jo, tak to mě docela zajímá.
0: Chceš to rozšifrovat?
1: Samozřejmě, kdo by to nechtěl slyšet.
0: No to jsou Jakubové.
1: A Jakub se drží za patu? Jakubové se drží za patu?
0: Tak se vykládá význam jména Jakub a Jakubové dnes mají svátek. A protože ty jsi tak už nějak zvykl na to, že na začátku ano. Písniček pro duši blahopřejeme a zdravíme ty, kteří slaví jmeniny, tak já jsem si dnes řekla, že tě překvapím a že na to půjdu trošku jinak, že nejdříve řeknu takový oslý můstek a pak prozradím, komu přejeme. Tak Jakubům.
1: Ano, milí Jakubové, dobrý, jestli se držíte za patu, nevím sice proč, ale Věruška vám to prozradí.
0: To jsem si pomohla samozřejmě výkladem jména Jakub. Dočtete se, že má svátek 25. července a že je v posledních několika letech nejčastějším českým mužským jménem. V roce 2009 bylo toto jméno mezi oblíbenými na 19. místě a nosilo toto jméno 86 019 mužů. Teď jich možná bude zase o něco více. No a teď k tomu, proč se drží za patu. Jméno Jakub pochází z hebrejského výrazu pro patu. Podle Bible se totiž patriarcha hebrejského národa Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra Ezaua za patu. A tak od té doby se vykládá toto jméno ten, kdo se drží za patu.
1: Hezky, to je zajímavý. Stejně jako zajímavý to, že prostě na Jakuba prvních brambor průba je takový pořekadlo.
0: No a ještě jedno známější, a to se používá posledních 15 let hodně často v souvislosti s jednou teď už monstrózní akcí, která probíhá v Buchlovicích. Jakub, Jakub, česnek nakup. Na tvůj svátek, Evžene, to je 10. listopadu, těžko už se sežene. To neznáš?
1: No to neznám, ale česnek ten znám, ten mám rád. Dokonce mám kamaráda, který jezdí autem a cumlá česnek. A říká, Stando, česnek to je na vše. Na všelék.
0: A přibírá do toho auta i někoho, nebo to je v okamžiku, kdy tam jezdí rozhodně jenom sám?
1: No tak pravdou je, že vnucuje všem okolo česnek a donutí je taky, takže vlastně všichni smrdí stejně. Takže nikomu to nevadí. A já mám ještě jedno, abych tě trošku trumfnul. Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. Což je zajímavý.
0: No a já tedy ten pranostikový úvod uzavřu poslední pranostikou a ta říká, svatý Jakub dává kukuřici klasy a na, to bude zítra, zase vlasy.
1: Hezky.
0: Tak, tečka.
1: A pojďme na ty písničky. Já mám tady pro vás, milí posluchači, takovou jednu optimistickou, protože každý den, když začíná krásně, tak ten den celý je úžasný.

0: Co na to říkáš, to je píseň krásná, co?
1: A to... Je krásná. Tobě začal den dnes taky krásně.
0: No tak já se snažím každý den začít, aby začal nějak jako pozitivně. No a když slyším takovou písničku a vlastně v podání Evy Olmerový, je to paráda. Věru, už takový hlas si myslím, že má málo kdo. Tam slyšíš ten život v tom hlase, který Eva prožila a měla ho opravdu, jak všichni dobře víme, velice zajímavý.
1: A také se často zdůrazňovalo právě to, že neměla školený hlas, že opravdu tento dar dostala, jak se říká, od Pána Boha.
0: No ono se totiž taky říká to, že když zpěvák chodí pravidelně si školit hlas, tak že to taky není dobře. Že by se mělo nechat té přírodě, která nám ty hlasivky jako dala takový, jaký máme, aby se moc nedeformovali tím školením, protože když si dneska podíváš, nebo vlastně už zpětně, x let, jak je u nás muzikálový boom, nebo byl, tak vlastně nevěděl, kdo co zpívá, protože všichni, nebo hodně zpěvaček i zpěváků zpívali stejně, nebo zpívají dodnes stejně. Já taky kolikrát mám problém poznat, kdo to je, protože to frázování mají všichni naučený, chodí se učit zpívat pro ty muzikály. Ale ta Eva, ten hlas je úžasný a já jsem si někde přečetl, že její hlas se vlnil jako u největších bohyň jazzového zpěvu. No a ona fušovala, dá se říct, v uvozovkách i do country a mnozí hudební kritici jí to právě vyčítali, což si myslím proč. A ona to řekla sama od sebe velice dobře. Nejsem žádná jazzová zpěvačka, jsem zpěvačka.
1: To řekla hezky a jak o ní mluvíš v minulém čase, tak jenom připomenu, že letos už je to 22 let, co opustila tento svět a věřím, že je někde na hudebním obláčku mezi dalšími jazzovými a popovými zpěváky.
0: No jo.
1: Tak já si myslím, že ji necháme odpočívat na tom obláčku. No a tuto písničku ale také naspívala jiná zpěvačka. O té si chtěl také mluvit.
0: Jmenuje se Jitka Vrbová. Ona vlastně už taky zpívá přes 60 let, mám pocit. A právě, že se pohybovala v takových těch kruzích s muzikantama, její kapelník a vlastně autor hudby Standa Chmelík, to je známá osoba v muzikantském světě, napsal spousty šlágrů a byl kapelníkem skupiny Flop, což byla kapela Karla Zicha. Ty největší šlágry, co Karel Zich měl, tak napsal právě Standa. Třeba teď napadá, že napsal písničku Léto, jak má být, kterou taky známe v různých podobách. No ale ta Jitka Vrbová, si myslím, že je docela nedoceněná zpěvačka u nás, protože má skvělý hlas, skvělý repertoár, taky sklouzává do toho jazzu. Já jsem se s Jitkou měl možnost a se Standou Chmelíkem taky potkat ve studiu Karla Wagnera, kde léta už běhali děti Karlovi a tak jsem si říkal, jak je to střídání těch generací, kteří tam jezdili autíčkem a rušili při natáčení, jak já tuškou třeba tady, že?
1: To je ta pověstná tuška zvaná krajon, bez které se Standa ve vysílání nikdy neobejde.
0: Tak už jsem jim položil, ať máš klid.
1: Děkuji.
0: A já se vrátím k těm dětem ve studiu. Prostě tak to bývá v těch rodinách všude. A vlastně vyrostli další zpěváci, třeba u Jandů, že? Petra Jandy, že? Tak tam vlastně Marta Jandová, ta taky brala to vonavý z těch studií a z té muziky okolo. Stejně jak u Černochů nebo u Kendlu.
1: A co třeba u Hlošku?
0: No, u Hlošku, tak samozřejmě mé děti to jako mají v sobě, ale já jsem, když tohle nasávali, tak neměl jsem na ně moc času, ale měli takový nějaký hudební povinnosti, které plnili. Zaspívají si, zahrají si, když mají náladu, ale jsem rád, že se tím nemusí živit.
1: U vás teda jablíčko spadlo trošku dál od stromu a ty si tomu rád, jak jsi to tak přiznal, ale u těch Wagnerů tam přece jenom alespoň jedno z těch dětí se na tu muzikantskou dráhu dalo.
0: Tam všechny děti jsou velice talentovaní, všechny děti zpívají, Karel je k tomu vede. No ale já bych posluchačům rád nabídnul písničku, která se Pepikovi Wagnerovi opravdu povedla a ta písnička má velký úspěch. Tak tady je Rozpustilá holka v podání Pepika Wagnera.

0: taková rozpustilá holka v létě, co? Jak si na tom byla ty, Věruš?
1: No teď mi tak spíš napadla otázka, jestli pak Pepík Wagner už má nějakou rozpustilou holku.
0: Tak má samozřejmě a já jsem si jenom vrátil té písnice, tu napsal Pavel Krejča a text Eda Krejčmar. No a jestli jste tam zaslechli v refrénu Dudy, tak já když jsem to slyšel po první tu písničku a uslyšel jsem Dudy, tak jsem si říkal, aha, odtud výtrvané, protože já když jsem naspíval u Karla ve studiu písničku V pohodě, v novým aranžmá, tak jsem chtěl, aby tam zazněly Dudy. A Karel říká, proč Dudy? Já říkám, proto, protože se všichni budou ptát, proč Dudy. Pozval jsem Dudáky ze Strakonic, no a Karel byl překvapený. No a vždycky, když to zpívám někde a Karel tam je, tak vždycky, když zazní Dudy, tak zpozorní. No a tak, když jsem uslyšel Dudy v písnice rozpustila holka Pepíka Wagnera, říká, aha, tak jsem Karla inspiroval. Protože ty Dudy mu nedali spát.
1: No a proč tedy ty Dudy teda?
0: Aby se z něj mohla zeptat.
1: To jsi čekal ale pěkně dlouho, protože ta písnička, kterou ty ne, zpíváš, se, už má taky nějaký pátek.
0: Ty Dudy mě se prostě jako vždycky líbily. I Beatles měli Dudy v písničkách. A ty Dudy, když začnou hrát, tak každý zpozorní. No a já jsem chtěl říct tomu Pepíkovi, když už mám možnost o něm mluvit, on je nesmírně šikovný kluk, nevypadá, ale má dvě vysoké školy. Já jsem občas s ním v jedné šatně, protože je taky v kdejakém muzikále.
1: No a je on také pohybově nadaný, když je v kdejakém muzikálu, protože tam to není jenom o zpívání, ale také o tom hereckém talentu a o pohybu.
0: Tak samozřejmě, bez talentu, jak pohybovým, tak pěveckým, by se nikdo do muzikálu nedostal.
1: No a když si tedy vzpomněl děti Karla Wagnera, tak oni se mu opravdu povedli. A mě tak napadlo, že dnes má svátek Jakub a ten se trošku tatínkovi asi vymkl z těch otěží, šel za svým snem, za svojí vášní a dnes, myslím, není na světě téměř nikdo, kdo by neznal rybáře Jakuba Wagnera.
0: Ale já musím říct, že Karel měl dobrýho souseda, který byl blázen jako do rybaření. No a Jakub, že Karel taky nebyl většině doma logicky a neměl na děti čas, tak ten Kuba si našel v tom sousedovi takového kamaráda. No ale Kuba samozřejmě musel dělat muziku. U Wagneru to prostě jinak nešlo. Takže musel hrát na piano, musel hrát na kontrabas a Karel v Jakubovi viděl svého nástupce. Měl nějaký špičkový nástroj a za to, že když bude absolvovat, dostane dárkem vzácný kontrabas, který byl schovaný v bance, čekal na něj, no ale tak Jakub kontrabas zahazoval a šel radši na ty ryby s tím sousedem a pak jednoho krásného dne řekl tatínkovi, že ho ta muzika jako nebere, že by to nechtěl dělat, že miluje ryby a no Karel, když s tímhle přišel a řekl nám to, tak byl z toho strašně nešťastný a říká, já nevím, co s tím mám dělat. On je tak zapálený, jako já jsem býval do muziky. Říkám, Karle, co nám zbývá, musíme tomu nechat volný průběh, nějak to dopadne. No tak dopadlo to tak, že opravdu ten Kuba ve svém oboru prostě je absolutní světová špička.
1: A jestli pak už se Karel s tím smířil?
0: Co smířil? Když vzpomeneš Jakub Wagner, tak Karel se napíří, jako by nic. No jo, Kuba, no teď jsme zase nějak natočili další pořad. Tak to znáš to.
1: A no to tak... je dobře, že se s tím vyrovnal. Pochopil, že dospělé děti už mají mít svůj život, ale své pozor, představy.
0: Ale pozor, díky Jakubovi začal chodit Karel Wagner na ryby.
1: Ale. No, no.
0: Dřív věděl akorát ryba, že je na talíři, jo. A teď normálně chodí s Jakubem na ryby. Tak oni samozřejmě jdou, něco uloví a vypustí to, jo, ale tak Karel prostě jako, teď jsem s ním mluvil, před pár dny je na Krétě, říká, přijeď za mnou, je tady nádherně, budeme grilovat tady, budeme si ty ryby dělat po jejich způsobu, tak samozřejmě, že mi to už na dálku i přes ten telefon zavonilo, no tak myslím na Karla, jak si užívá prázdnin, co se dá dělat, no tak každý má dovolenou jindy. No a jak to máš ty? Už jsi grilovala letos?
1: Já myslela, že se mě zeptáš, jestli už jsem měla dovolenou, tak na tu se teprve chystám, ale grilovat už jsem grilovala. Je nás vždycky na to víc. Celá taková rodinná parta jsme. No. A každý si dělá nějaký svůj receptík a mám to moc ráda.
0: No a když jsme u toho grilování, tak mi napadla písnička, jo, na grilu. To zpíval samozřejmě Heidi. Tak jsem volal Heidi, říkal, Stando, ale ta písnička není o grilování. teď.
1: Ty jsi si ji neposlechl předtím?
0: No, já ji znám samozřejmě, ale nějak jsem se nezaposlouchal do toho textu. Ta písnička se jmenuje Kuře na grilu, tak jsem říkal, tak to je jasný, tak grilu a kuřata, že jo. No a tak jsem si tu písničku poslechl a to kuře je vlastně Heidi a grilování jakože se točí někde ve společnosti. A takhle schválně o té písni mluvím, protože vám ji nepustíme. Pustíme vám jinou, která se mi líbí, protože je prázdninová, je v country rytmu, který prázdninově určitě sem taky patří do těch našich písniček.

0: Tuhle písničku napsal Jindra Parma. Tenhle rytmus samozřejmě nabárá k tomu, že člověk nemůže sedět, musí se hýbat. Já z Heidi vystupuju často, tak vím, že prostě ona obsáhne celý pódium, běhá, skáče, tancuje, proto má takovou figuru.
1: Ano, ona je energická už od mládí, když si ji vzpomeneme, když začala zpívat. To, co ona na tom jevišti dělala, to uměl málo kdo a vůbec se nezadýchala. Teď jsem se dívala, jak jsou o ní ty různé pořady, jak neustále vypadá dobře, takže si tu kondičku udržuje, nevím tedy, jestli i v přírodě, ale zrovna v tom dokumentu byla zastižena při jízdě na cyklotrenažeru.
0: To jsem chtěl říct, že vím, že má doma takovýhle kolo jako stojící. Ale pozor, my sportovci, my jezdíme přírodou. Já jsem si tady udělal radost, jsem si koupil kolo, abych mohl jezdit na čerstvých vzduchoprázdninách. Takže vyhledávám cyklostezky. Vím, že jsou všude, kde je rovina. To je přesně ono, co já potřebuju. Vím, že kolem Brna je spousta nádherných cyklostezek, ale teď jsem byl na Jižní Moravě, až tam dole u těch nových mlýnů, tam u Mikulova, tam je nádherně, ale tam je to nebezpečné, že vlastně jsou stezky od sklepa ke sklepu, že?
1: To máš sice pravdu, ale kdyby se ti náhodou stýskalo po těch kopečcích, tak ti doporučím skvělé trasy na Vysočině. Mm-hmm. Nejenom na Vysočině. Tam se jezdí buď do kopce, nebo z kopce. No. Ale je to pohyb na čerstvém vzduchu a jízdu na kole doporučují velmi důsledně také lékaři, no, protože se odlehčí tím klouby, nemáš celou zátěž na tom těle, takže je to vhodné i pro starší a pro trošku urostlejší jedince.
0: Přesně, já jak jsem se zabýval tím, jak si udržet kondici a formu, tak doporučovali samozřejmě chůzi a lépe než chůze je jízda na kole. Tak jsem si pro zajímavost pořídil i tachometr, kde mi to prostě všechno píše, takové ty věci. Změří ti úplně skoro všechno.
1: Aby se zbytečně nepřetěžoval.
0: Ale kolo je úžasná věc. No a jsem říkal, páni, nějakou písničku bych si rád zaspíval o kole, ale já si myslím, že taková geniální písnička už na světě je.

0: Tak nejenom zpěvák Jan Jón se má, že má šlapací kolo, ale také Standa Hložek se má, který tuto písničku pro dnešní pořad vybral, také má kolo, ale já mám také kolo. Je nás víc, co se máme.
1: Ale přátelé, je to taková zajímavost, že vlastně tuhle písničku otextoval Karel Šíp v roce 1971, když založili s Jadou Uhlířem a právě s Honzou Jonem kapelu. No a dokonce to potom naspíval Jirka Schillinger, když tato seskupení se po dvou letech rozpadlo a přišel do kapely Jirka Schillinger, naspíval to, ale už to nemělo takový ohlas jako tahle původní originální verze od toho Honzy Jona.
0: A ta kapela se tuším jmenovala Faraon?
1: Ano. Faraon se jmenovali kluci. No ale tady už je vidět, že ten Karel Šíp, jo, všichni samozřejmě dobře známe, jak je geniální, úžasný, ale textař, jak je skvělý. Já mám samozřejmě zážitek s tím. Několik zážitků. Jednak napsal fotbalovou hymnu pro FK Jablonec, kterou zpívám s Michalem Davidem, ale už se asi nehraje, nevím.
0: Zanotuj kousíček.
1: Ale já to někde vypátrám. Dobrá, dobrá hymna. Já mám rád texty, kde ty slova trošku jako přináší takový pousmání. Jak třeba v té písnice, kterou jsme teď poslouchali, kde dokonce i ten Honza Jon je vidět, že jede do kopce. Poznala jsi to v té nahrávce?
0: No to jsem poznala. A no, jak teda a pak jel z kopce, protože to bylo fakt svižné. A tak mě napadlo, když jsi říkal, jakou máš radost z toho, že jsi skoupil teď nové, to šlapací kolo. Tak jenom tak přemýšlím, kdy na něm budeš jezdit, když ty věčně se přepravuješ autem. Byl bys si schopen to auto nechat v garáži, dát si baťůžek, kdybys jel na nějakou kratší koncertní šňůru, dát si do něho potřebné věci nebo si je někde poslat poštou a odšlapat si to na kole, nebo radši teda to auto je pro tebe taková větší jistota?
1: Jiruš, už jsem toho napovídal hodně, ale tohle jsem ti snad asi ještě neřekl, ani vám, milí posluchači. Já totiž, když přijdu k nám domů do Hulína, tak já tam mám kolo. Mé kolo, který jsem si stavil jako dítě s kamarádem, závodní, galusky, takový ty berany vohlí. To tehdy, když jsem zpíval, vyspíval jsem si 50 korun, tak jsem si to dal na stranu, pak jsem si šel koupit brzdy třeba. To bylo 8. 9. třída. Pak jsem místo klobásy jsem zase chtěl 50 korun, tak jsem si pak našetřil třeba na řiditka. A proto mám k tomu kolu takový vztah. Je to moje úžasné kolo, který už jeden velkopodnikatel chtěl ode mě koupit. Samozřejmě to kolo není na prodej, ale já se na něm bojím trošku jezdit na delší trasy, no tak proto jsem si říkal, už bych si zasloužil si koupit nějaký novější, takže já to takhle v Hulíně dělám, zajedu domů do garáže, aby o mě lidi nevěděli, vemu si baťůžek a jedu na kole, já to miluju.
0: No a když jezdíš autem teď v tomto počasí, protože se hodně mluví o klimatizaci, že dnes už auto bez klimatizace jakoby ani nebylo autem, ale přece jenom je to takové hodně nebezpečné a obzvlášť u lidí, kteří se živí hlasem.
1: To je pravda. Klimatizace, to je zpěváková smrt. V autě jsme pořád na dlouhých trasách a víme, že ta klimatizace vysušuje hlasivky. Takže člověk musí pít a nesmí se ta klimatizace dávat na plný obrátky. Jednak, že vysušuje a jednak člověk je nachlazený. Já třeba se přiznám, že klimatizaci, když používám, tak jenom v nejnutnější možné míře, protože kolikrát lepší si otevřít zadní okýnka a ono ti ten luft udělá, ale musíš pít a teď záleží zase, co piješ. Nejlepší je fakt pít vodu anebo třeba studený čaj. Každý si najdeme svoji metodu, ale přátelé, musíte v letním období doplňovat tekutiny a bacha na klimatizaci.

0: Tak teď jsme se, Stando, od tebe dozvěděli, že kromě čiré pitné vody je také rmutná voda a ta by se pít neměla.
1: No, jsou různé vody. Já když jsem se informoval, nebo ptal jsem se, co to je rmutná, já jsem to taky nevěděl, co to je rmutná voda, tak mi bylo řečeno, že to je voda, která je taková kalná, nedobrá voda. Ale vidíš, i o takové vodě je hezká písnička.
0: Krásná lidová písnička.
1: A je to lidová písnička, když to uděláš třeba v jiným aranžmá, tak to vlastně působí, že to je normální písnička. Mm-hmm. A teď myslím na tu vodu, teď jsem byl v Luhačovicích a ty prameny, ty vody jsou teda fantastické.
0: No, oni jsou léčivé, ale chuťově teda nic moc. Já nevím, jestli ty popíš s oblibou vody z lázeňských pramenů.
1: Jo, ano, popijím
0: tak to
1: rád.
0: Si dobrý.
1: A samozřejmě to tělo ví o tom, že jdeme na jinou vodu.
0: A nebo taková jiná voda, nádherná, studená, čirá, protéká mnohými skalními útesy.
1: No, ta je nejlepší. Když člověk najde si někde ve skalách nějakou studánku, tak to je prostě nejlepší voda. No a když lozíš po těch skalách, myslíš, že ti horolezci, že si zaspívá nějakou písničku o vodě, určitě myslí na vodu?
0: To teda nevím, já jsem viděla několik dokumentů, kde ukazovali výkony horolezců, ale že by si zpívali a ještě o vodě, to jsem nepostřehla nikdy.
1: Ale písnička je krásná.

0: No vidíš, a je po mně.
1: Tak to byla příjemná písnička osvěžující s takovým tragikomickým koncem.
2: A Ivanovy písničky jsou natolik geniální, že vlastně lidi jednak je mají samozřejmě rádi a lidi si je třeba i hrají a zpívají taky. Luděk Sobota třeba rád si zaspívá Ivanovy texty. No a teď jsem potkal nějaký lidi, kteří se mě ptali, a pan Mládek, když má vlastně kapelu, která ho nahrazuje, ten Illegal Band Ivana Mládka, nevadí mu to? A říkám, to já nevím, tak co zeptejte, ale mě by to asi, já nevím. Já třeba, teď jsem byl nedávno se zpěvačkou, která jako taky byla nejlepší kamarádkou s Darinou a ona taky občas jako dá k dobru, že napodobí její hlas a taky byly kamarádky a teď jí to už začalo vadit.
1: No počkej, hele, ty jsi nedořekl to, jestli kdyby někdo napodoboval a bral si písně z tvého repertoáru, jestli by ti to vadilo?
2: Já si myslím takhle. Je to téma k zamyšlení, protože pokud by to někdo použil jako písničky moje a jako jednorázově, tak je to dobře. Ať je zpívají všichni, budu jenom rád. Ale aby to někdo bral jako svůj jako nástroj k obživě, tak už je to trošku téma k zamyšlení.
1: Něco jiného je třeba, když hraje herec roli, v které musí zpívat a protože zpívat neumí, tak tam použijí hlas nebo tu písničku naspívá profesionální zpěvák, tak tam je to asi v pořádku.
2: Určitě, určitě.
1: A protože se bavíme o tom, že písničky si různě berete mezi zpěváky, ať dobrovolně či nedobrovolně, tak by mě zajímalo, jestli jsou třeba vyloženě nějaká témata, kterým se muži vyhýbají, a zase je zpívají jenom ženy. Nebo jestli je...
2: Já ti rozumím. Já mám jednu takovou písničku na mysli. Je z filmu, který všichni dobře známe. A je to písnička, která je vyloženě pro chlapa. Zpívá se tam o whisky a přitom jsem se dočet, že tu písničku zpívají sami ženy. Zpívala i písnice Limonádový Joeb. Iveta Simonová, Whisky, to je moje gusto, šlágr jako blázen. A tu si do svého repertoáru vzala i Věra Martinová, dokonce i Aneta Langerová. No a jenom v jedné verzi jsem našel, že jí zpívá chlap a Valda Matuška. No ale že tato písnička láká ženy, zpěvačky, to mě docela překvapilo.
1: To možná vyšlo právě z té role, kterou skvěle stvárnila Květa Fialová, která kdysi přiznala, že s tím zpěvem není až tak velká kamarádka a tak si myslím, že vůbec nevadilo, že zrovna skvěle, jak Květa Fialová hrála tu písničku a všechny, které patřily k roli Květy Fialové, naspívala Iveta Simonová. No a právě ta Whisky, to je moje gusto, tak si myslím, že je asi nejznámější.
2: Nejznámější a povedla se. A ten text si myslím s velkou chutí psal Pavel Kopta.
1: A hudbou opatřil
2: Vlastimil Hála.

0: A to si myslím vybral právě verzi, která byla použitá nebo natáčená pro muzikál, filmový muzikál Limonádo Vioe. Je v tom vůbec nějaký rozdíl, když se předtáčejí písničky pro film a když se točí normální písnička?
1: Ano, tak tahle verze byla vlastně ta nejstarší, kterou tady máme, kterou jsme našli. No a tady je názorně vidět nebo slyšet, jak ten zpěv, jak Iveta zpívá úžasně samozřejmě, jak zpívá jinak pro tuhle verzi, která je určená pro film. Samozřejmě, že pro film je to jinak, a když to je vlastně taková veselá komedie vlastně, kovbojská, tak tam, když člověk nefrázuje přesně podle muziky, tak vůbec tomu nevadí. Naopak, to by vám určitě řekl nějaký speciální režisér filmový, že to takhle vyloženě třeba chce. Ale režisér hudební, který tvoří písničky třeba na nějaký nosič, tak vyžaduje prostě, už logicky, ten interpret to prostě chce naspívat tak, jak by ta písnička pro ten poslech měla být. Tohle je spojený s obrázkem, tahle ta verze.
0: Ale je povedená. Mně se tato písnička moc líbí, protože zatím si každý asi dokáže představit tu scénu z toho báru, kde houstne dým.
1: To je klasika.
0: Ale tím určitě naši písničky pro duši dnes neuzavřeme. Máš tam nějakou závěrečnou tečku?
1: Mám tady takovou zajímavůstku. Mám tady písničku, kterou zpívá brněnská zpěvačka Frosso Terasidu. Má název písničky, který je stejný, jako je název písničky, kterou zpívá i Karel Zich. Léto, jak má být. Taky jsem se pozastavil nad tím, proč jsou úplně dva stejný názvy písniček, ale tak je to asi fóra, nikomu to nevadí, ale je to zajímavost.
0: No a vidíš, co nám všechno dokážeš poodhalit z toho muzikantského světa. Na to bych nikdy asi se tak nějak nezaměřila, ale máš pravdu v tom, že když zazní název písničky, tak si člověk představí pod tím určitou melodii, určitý text a určitého interpreta. Mm-hmm. A jak jsi teď řekl, nemusí to být vždycky pravda.
1: Ano, pojďme si pustit tuhle verzi.

0: Přesně takové může být léto, o jakém zpívala Frosso Tarasidu.
1: To je pravda. No jo, ale léto už vlastně je v plném proudu, vlastně se dostáváme do konce první poloviny prázdninového léta.
0: Teda teď mi připomínáš ty mé příbuzné, kteří, když jsem tady nedávno vzpomínala uprostřed prázdnin, vždycky říkali, no jo, svatá Anna, chladno z rána a půl léta pryč, to je právě tady zítra, že?
1: No, je to tak, je to
0: ta
1: tak.
0: Svatá Anna.
1: Když vzpomíneš chladno z rána, tak si vzpomínám na to, když jsme třeba jako byli u toho táboráku, nebo když už u toho táboráku trošku díl, tak ta rosa fakt jako už studí. Panna sláva.
0: Ale nenechejme se tím zvyklat, ani si tím zkazit náladu. Léto je v plném proudu a věřím, že každý z vás má to léto takové, jaké má být. A to vám samozřejmě přejeme. Kdo? Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka Nina Divíšková by v těchto dnech oslavila 90. výročí svého narození. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a jsme rádi, že spolu s námi můžete zavzpomínat právě na Ninu Divíškovou. Tandem.
2: Dobrý den, přeje Jan Rosák všem, kteří jste si naladili Tandem. Dnes je mým hostem velice zajímavá osobnost. Vždycky jsem ji obdivoval, nejen jako skvělou herečku, ona už protestuje, ale taky jako krásnou ženu. Patří ke generaci žen, které přijímají své role divadelní i životní s velikým přehledem. Nehroutí se, jsou silné a přitom v sobě nesou velikánskou dávku humoru. Moc rád na Tandemu opět vítám herečku Ninu Divíškovou. Dobrý den. Jsem rád, že vás zase čase vidím. No, je to skoro 3 roky, co jsme tady na Tandemu spolu seděli. No. Ale možná, že se dostaneme i k tomu, kde jsme se vlastně viděli poprvé.
3: To já bych chtěla říct totiž.
2: Vážně?
3: A proč jsem přijala vaše pozvání? Protože jsem se do vás tak trochu zamilovala v uvozovkách v Mníšku.
2: Vážně?
3: My jsme tam hráli premiéru Mládí s Danielou Beckerovou. Vaše paní tam zametala, vytírala zem a pak tam bylo báječný publikum a tam jsme se vlastně poznali a od té doby teda vás mám ráda. Můžete mě pozvat na kafe, můžete mě pozvat na panáka, můžete mě pozvat do rádia a vždycky ráda.
2: Teď mi závidí všichni naši posluchači. Já ty uvozovky klidně dám pryč. Každopádně to je samozřejmě hezké vyznání. Já si myslím, že nebude jediné. My si dneska budeme s Ninou Divíškovou povídat určitě velice příjemně, ale začneme tím, co se stalo nového za ty zhruba 3 roky, co u nás na Tandemu nebyla.
4: Tandem Jana Rosáka.
2: Hostem Tandemu je tedy herečka Nina Divíšková. A já si pamatuju, že když tady byla naposledy, tak jste řekla, paní Nino, takovou krásnou větu, že co jste odešla z činoheráku, jako z toho stáleho angažma, tak jste na roztrhání. Že jste si myslela, že prostě, že si teď trošičku vorazíte a oni začali pršet role. Platí to pořád?
3: Platí to pořád, což je nepochopitelný. Já jsem skutečně myslela, že budu babičkovská, konečně, vnoučat mám hromadu, ale nestalo se, protože skutečně, nevím, jak se to stalo, bylo to něco pro mě až doteďka nepochopitelného a je, že začaly pršet ty role a krásné role. Každá jiná, s báječnýma lidma, ať mluvím o kolezích, nebo o režisérech, nebo o textu, nebo o divadelním prostředí. No nějaká, něco mi osud vrací, co si ani nezasloužím. Tak.
2: Z vaší slovy je jasné, že jste tomu ráda, že vás to nezatěžuje tolik
3: jo,
2: práce.
3: Jo, ale mělo to přijít dřív.
2: Ale víte co, zaklepeme, že to přišlo.
3: Že to přišlo, samozřejmě. Ano.
2: Tak co jste si z té přehršlé rolí a příležitostí v tom mezidobí, co jsme se neviděli na Tandemu, tak nejvíc užila?
3: Nemůžu něco vybrat. Všechno jsem si užila, protože ty všechny role byly krásné a to, co mě nejvíc na nich baví, že byly naprosto rozdílný. Že nerada celý život vlastně si jenom převlíkám šaty, jako Divíšková má teďka šaty uklízečky a teďka šaty hraběnky, ale mám ráda, když zevnitř je ta role jiná a to je na tom, na těch mých rolích vzácný a to mě taky hodně baví teďka. Takže nemůžu si vybrat jednu jedinou.
2: Já se vůbec nedivím, prostě to už je úděl herce, že ty role má rád v podstatě všechny a nejvíc vždycky tu, kterou hraje zrovna teď.
3: Tak a teď vám ještě řeknu, co v životních rolích mě za ty 3 roky potkalo. Narodila se nám 8. vnoučka, teda 8. vnouče, holčička a budeme v květnu prababička a pradědeček, protože nejstarší vnoučka bude mít miminko v květnu Aneška, takže se neflákáme.
2: Ne to... Co vy, ale...
3: Populační krize není vinou naší rodiny.
2: Ne, ne, u vás teda opravdu není zaznamenaná a vy na tom nenesete žádnou vinu, ne.
4: Tandem cestuje.
2: Cestovat budeme samozřejmě s tím, kdo je dnes vzácným hostem Tandemu s herečkou Ninou Divíškovou. Co je pro vás pojem cesty? Představuje to pro vás víc cestování, myslím třeba za dobrodružstvím, za dovolenou, anebo cesty třeba za prací, umělecké cesty, cesty mezi divadly?
3: Teď možná odpovím ne tak, jak byste si představoval, ale cestou od Fráni Šrámka. Snad cesty nikam nevedou, ty jsi po nich šel a šel si rád. Těch cest se nesmíš ptát, snad není cest, jen lidé jdou a jedna z hvězd je vždycky tvou a z té ti zazní odpověď, až přestaneš se ptát. To je krásný, ne?
2: To si dáme jako znělku našich cest.
3: Ano, jinak teda cestování konkrétní, tak Norsko samozřejmě, Morava, Českomoravská Vysočina. V Americe jsme byli, v Moskvě jsme byli několikrát. Nemůžu vybrat, protože každý to místo má svoje čaro, svoje kouzlo, svoji specifickou hodnotu, takže...
2: Ale z toho, co jste vyjmenovala, tak vyplývá, že vás spíš lákají místa, která jsou taková spíš nostalgická nebo zamyšlená. Tak neříkám, že Morava je nostalgická, ale tak nebylo tam mezi tím třeba něco takového prudce exotického, jako Karibik nebo Thajsko, nebo
3: ne.
2: Spíš to Norsko.
3: Ne, no a ta Českomoravská Vysočina. Já jsem konzervativní, čili já tam mám svoje dětství uložené a svoje vzpomínky, z kterých celý život žiju a z mýho táty a z mý mámy a z mý rodiny. Takže proto je ta odpověď takhle obyčejnská, že jedno z nejexotičtějších a nejmilovanějších míst je Českomoravská Vysočina.
2: A jezdíte tam za vzpomínáním? Nebo...
3: Chtěla bych tam žít. Chtěla bych opustit Prahu, kdybych tady neměla tolik práce a celou tu velkou rodinu a nemusela bych v Praze žít, tak bych si pořídila nějakou na Českomoravské Vysočině nějakou chaloupku nebo kousek ty chaloupky a tam bych si četla knihy.
2: To není samozřejmě nic neuskutečnitelného, ale,
3: no je.
2: Ale vzhledem k tomu, no právě, vzhledem k tomu, jaký je teď to vaše vytížení, tak nevím, kde se k tomu
3: rodina,
2: dostanete.
3: No, že no. Ta je závislá na Praze. Všechny děti jsou zaměstnaný v Praze a vnoučata tady chodí do školy, takže to zatím nehrozí, bohužel.
2: Ne, já si myslím, že vy budete pořád žádaná herečka. Neustále budete velice výrazný typ, který bude prostě filmařům chybět a vždycky, když budou potřebovat takový typ, tak Nina Divíšková bude první určitě.
3: Ježišmarja, vy jste galantní, to si nezasloužím, ale jsem ráda, že to říká Honza Rosák.
4: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: teď, když vám řeknu, o čem si budu povídat s Ninou Divíškovou, tak zbystříte ještě víc pozornost, než už jste zbystřili, protože Nina Divíšková určitě se potkala se spoustou zajímavých lidí, ale možná s některými lidmi se chtěla potkat a už to prostě nebylo možné, protože tady mezi námi nejsou, jinými slovy. Mm-hmm. Paní Divíšková, s kým byste se chtěla potkat, kdyby to bylo jenom trošičku možné? My vám to tady prostě teoreticky umožní.
1: Dobře, no těch by bylo s Michelangelem například, s Schulzem, který napsal o Michelangelovi Kámen a bolest, s Markézem, to teda jmenuju teď spisovatele, který mě nejvíc oslovili, ale chtěla bych si s nima pokecat, protože nesmírně obdivuju a ten jejich styl je tak mimořádný. Jsem třeba o tom Markézovi přemýšlela, proč mě třeba 100 roku samoty úplně vzalo, pak jsem na to přišla, tak jsem byla poctivá a chytrá, že on dělá z lidí obry. Zatímco moderní literatura dělá z lidí takový myši a takovýho něco naprosto odporného, který si nezaslouží za to chodit po světě, a on napíše epizodku o nějaký babě, o nějaký bordel mutře nebo o komkoliv, to je jedno. A udělá z té osobnosti obra na 5 řádkách. Čili takhle já si vysvětluju ten můj obdiv a to, jak jsem byla omráčená Markézem. No a jinak bych se setkala, kdybyste tu neseděla, ráda s panem Rosákem. Ale to není historická osobnost.
0: Ještě teda pravda ne.
1: No tak chvilku počkám. No a pak s mým tátou, ale s ním se setkám jednou, protože to byla osobnost, která mě hodně ovlivnila.
0: Co jste mu třeba zapomněla říct? Je to intimní, samozřejmě, to já se možná ani nemám právo takhle vyptávat, ale...
1: Já jsem mu zapomněla říct všechno, protože on mi odešel zcela nečekaně v mladém věku, ale to on stejně dobře ví. Já jsem, říkám mu to pořád, že jsem ho nepustila ze svého života. Prostě já jsem, to byla pro mě taková rána, že jsem si řekla, ne, já bez táty nebudu, takže... Vždycky, když se mi něco trochu povede, tak říkám, táto, teďka bys měl docela radost, jo. A nebo když něco zvrtám, tak říkám, no tak teď bys moc radost neměl, viď. Prostě já s ním vedu takový vnitřní dialog. No jinak samozřejmě bych se setkala s Komenským, s Marlonem Brandem, s Baroltem. Prostě s lidma, který mě ovlivnili i v tom uměleckým okouzlení, takže s těma bych se taky ráda setkala, ale... Někdy je lepší se s nima setkat jenom na pláty.
0: To je pravda, ale zase z toho vysvítá, jak si je tak ty lidi představuju. Jsou to všechno takový svým způsobem introverti. Nebyli to žádní takový hlasní nějací...
1: Protože já si myslím, že herectví je introvertní. My jsme kdysi dělala jedna kamarádka psycholožka s hercema pohovory a dělala takový testy. A když já jsem byla asi 80., která jsem si vyspovídala, a ona na konci říkala, Nino, to je neuvěřitelný, já jsem si myslela, že všichni herci jsou extroverti a ono je to úplně naopak. Všichni herci, nebo 80% z herců jsou těžký introverti. No tak mi to vysvětlí. Já říkám, no já ti to vysvětlit neumím, protože to intro je ta naše továrna, že jo. To extro je, jak to potom vypadá, že jo, v obličeji maska, vyzařování energie, smysl pro humor, ale pracujeme ze svých vnitřností.
0: Jak to po vás mohla chtít, abyste to vysvětlila jako introvert? Teď introvert si tyhle věci nechává pro sebe, že?
1: Tak, ano.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Nina Divíšková se vyznala z svého obdivu k takovým introvertním osobnostem. A teď, když má možnost si vybrat z klasiku českého humoru, tak podle mě jste si vybrala extroverta par excellence Vladimíra Menšíka. Ale vy možná, jak tak na vás vidím, budete nesouhlasit.
1: Možná, že to tak není. To třeba on tak vypadal. On byl taky introvertní a když jsem ho poznala, tak v něm bylo tolik citu a tolik pochybností o sobě, ale potom, když šel ven, tak byl, protože byl úžasně zábavný, měl fantastický vypravěcký talent, takže to tak vypadalo. Možná, že se pleteme nebo pletou lidi tím, co vidějí, protože mu nevidějí dovnitř.
0: To je pravda.
1: On měl třeba tak hlubokou úctu k přátelství, Kostelka a pár kamarádů z jeho rodných Ivančic, těm zůstal věrný celý život.
0: Pravda,
1: no.
0: To je pravda.
1: Tak bacha na to.
0: Nikdy je neopustil. To je,
1: ano.
0: Tak to možná to, co teď třeba i taky uslyšíme díky vám, paní Nedo, tak to možná je jenom ten první plán.
1: Mm-hmm.
0: Ale mm-hmm. Vladimír Menšík měl určitě i druhý a třetí.
1: Jo, jo.
3: A tak se musím pochlubit, že před 20 lety v Jugoslávii, kde Lipský točil film Hvězda jede na jich, jsem hrál člena na jejich orchestru. Bylo to ohromný. Všichni jsme se tam moc těšili. Jednak jsme byli mladí, představte si, Karel Vlach před 20 lety, a tak jsme vypadali všichni. A pak jsme byli taky mylně informováni. Tam říkali, že Čechoslováci jsou umístní dívek ve vysokém kurzu. To byla zlomyslnost. A nebo tam byli jiní Čechoslováci předtím. Ale představte si, že my jsme šli poprvé v Abácí nebo v Opátí přes pláž k moři Hlinomas, Hrušínský, Lipský, Menšík. Jedinej štíhlej Efa, ale ten i na místní poměry poněkud exotický. My jsme si mohli namlouvat jedině prostě po krk ve vodě. To jsme zase modrali. No bylo to krásný doby malin a her nezralých, nebo v obráceně. Ale já chci vyprávět o tom, prostě začínali jsme jako veltmani. Chodili jsme prostě místní bary, před náma nebyli jistý, restauranty a tak dále. Končili jsme tím, že nám manželky z Československa posílali výživný sáčkovaný polívky. Kdy prvně si Luďa Kopecký, Milan Ulrich, oni tady sedí, a nepřítomný Jirka Jelínek a Richard Kubernát uvědomili, že je nutno dát zpátečku, stala se taková situace, že právě ten jmenovaný Ríša Kubernát a Jirka Jelínku šli na bazar nebo na trh a tam si koupili prostě slepici. A že si udělají slepici a několik nás pozvali, vypučili si od té paní, u které bydleli, hrnec a nesli tu slepici. A teď takovej přičinlivý Jirka Jelínku právě říkal, kolikrát se stane, že slepice už má prdelce připravený vajíčko, kdyby se nám to podařilo nějak z té slepice, že bychom měli předtím ještě, abychom měli jako takovou posilovat ho. A furt cestou prostě slepíčku mačkali, koukali, jestli z prdelky náhodou kousek vajíčka netodle, a slepice už toho měla u bráku dost a zakokrhala, oni si koukli kohouta.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá. Dnes si přála herečka Nina Divíšková, můj dnešní host Tandemu, řekl bych, vyslovit takové uznání a poděkování, možná i vyznání.
1: A obdiv
0: jedné své herecké kolegyni, ale nejenom herecké kolegyni, ale velké osobnosti. Já si myslím, že to je dobře, protože v té přemíře toho marazmu kolem nás, kdy jsou lidi spíš ponižováni a uráženi, se tohle to velice cení, já si toho velice vážím a mám radost, že si teď můžeme popovídat s Táňou Fischerovou, jestli pak se nám povedlo spojení.
2: Hezký den, halo, jsem tady, Nino, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdravím i Honzu. Nino, já musím říct, že jsi mě rozbrečela, jsi mě tak vzala, že...
1: Nepovídej.
2: Nebrečím, ale...
1: A ty jsi velký smíšek, proto jsem ti volala taky.
2: To je pravda.
0: Už jste velká holka taky,
1: Táňo. Už jsi
0: Táňo.
1: Taky trošku velká holka.
2: Velká, musím to pořád, ano, jsem velká. Jsem
1: velká, hezká, a chytrá, no. Inteligentní. A ne. Talentovaná.
2: Jo, děkuji.
1: No tak už, děkuji. Nic lepšího mě nenapadá, ale to všechno platí.
2: Já naopak musím složit poklonu tobě a říct, že jsem nedávno viděla ten tvůj portrét v televizi, který mě nesmírně oslovil a vzal. A znova jsem ráda, že se ukázalo, kdo seš ty a že vlastně celý život všichni měli pocit, že Honza má ženu, ale že to celý táhne Honza. A teď je vidět, jak významný prvek, která v té rodině seš, a jsem moc ráda, že se to ukázalo. A tak vlastně chci poděkovat já.
1: Děkuji, Táničko. A měj se hezky a těším se, až se uvidíme.
2: Ano,
0: taky vám děkuji, Táňo, za hezká slova a pěkné vyznání zase naopak mému dnešnímu hostovi Nině Divíškové. Mějte se moc hezky a nashledanou.
2: Krásný den.
0: Tandem Jana Rosáka. Možná, že jste taky viděli, a předpokládám, že ano, pořad Neobyčejné osudy, ve kterém se představila Nina Divíšková taky trošičku jinak, než jak ji známe z jejich rolí, a taky se vám to, předpokládám, tak líbilo, milí posluchači, jako mě. Nejenom, že to bylo hezky zpracováno, hezky natočeno, ale samozřejmě i díky Nině samotné, která tam neobyčejně upřímně a s velikou invencí mluvila a vzpomínala. To se mi moc líbilo. A taky
1: tak
0: jste vzpomínala.
1: A teďka dost, no? Protože já bych se vznášela asi odchodem z tohohle studia.
0: Ne, jen klidně se vznášejte, protože tam někde v těch sférách, ve kterých se teď zrovna vznášíte, byste mohla najít i ty, na které byste teď mohla zaspomínat, protože to jsou taky veliké osobnosti. Myslím, ty lidi, kteří vám v životě nejvíc pomohli. Já si myslím, že to určitě budou členové vaší rodiny, samozřejmě, ale i někteří kolegové, že?
1: Ano, i někteří kolegové. Měla jsem přítele, tanečníka, který byl tak úžasný, že když jsem něco potřebovala, bylo mě ouvej, tak vůbec jsem ho nemusela volat. On prostě přijel sám a říkal, no co je tě? Já říkám, jak to víš? On to prostě věděl. Takže od toho jsem se opírala hodně. Bohužel taky mi zemřel. 41. tanečník, výborný, inteligentní kluk, neuvěřitelně. No a jinak... Přátelé, kolegové, teďka hraju s prýma ženskýma samejma, většinou ženský party. Hraju Mrchy s Dášou Bláhovou, s Kopalovou, Batulkovou a se mnou teda. Potom hraju s Danielou Bakerovou tu premiéru Mládí. A pak hrajeme ještě takový docela pěkný projekt se chystá a teďka budu snad točit s F.A. Brabcem, který je taky srandista bez místa. On má úžasnou fantazii, strašně výtvarný talent, takže mám takovýhle krásný příležitosti. No, nevím. Těším se.
0: Já si myslím, že tyhle ty lidi, které jste jmenovala, tak ty samozřejmě určitě ano. Já bych se zastavil třeba u Dendy Bakerové. Vy jste už taky mluvila o tom, že jste hráli u nás v Míšku. To bylo zjevení pro mě, tahle premiéra Mládí. To představení, které je doma v Březnické vlastně.
1: Doma v Březnické a teď jsme měli takovou slávu. Přijel Judy Celi, Cimický, velvyslanec francouzský. Točili to, pak jsme ho pozvali na oběd, pak on nás pozval na oběd. Fantastický chlap, ten, co to napsal.
0: Byl takový, spokojený?
1: On byl úplně, nechci to říkat, ale byl nadšen. Říkal, že to viděl mockrát samozřejmě, tuhle horu, ale po každý jinou, a že tohle bylo tak strhující. No tak, dost. Byl to krásný večer a mám pocit, že jsme si to taky ani ale zasloužili jsme si to taky.
0: Jo, určitě, že jo. Jak vidíte, tak nejenom lidi, nejenom momenty, ale taky třeba i představení můžou člověku v životě hodně pomoct a to dostat víte, to zase jo. Nahoru.
3: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů. Každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Co mě v pořadu o Nyně Divíškové v těch neobyčejných osudech v televizi nezaujalo, to je slabý slovo, ale normálně šokovalo, tak paní Nino, to bylo to, co jste tam říkala a co je pravda, že jste Svatavu s Bonkou Burkem hrála 35 let.
1: No jo, a dokonce, když teda vzpomínáme na lidi, s kterýma jsem byla hodně ráda, první Burke byl Puchold. Tomu bylo 23 tenkrát. A kdyby nebyl emigroval, tak by to hrál pořádal. Potom to byl Klenka Wagner, který to hrál taky léta a potom vlastně na vlastní žádost se to hrálo s Bolkem Polívkou, který ho mám taky hodně ráda, taky je to Moravák, já jsem strašná. Nemenuji žádný Čechy. Vy jste Čech?
0: Ne, já Suhanák rodem.
1: No prosím, hned jsem si to myslela. Že
0: no jasně, to bylo jasné. Podezřil. Teď nás nebudou mít Češi moc rád.
1: No ne, tak já je taky tak moc, ale ne. Mluvíme samozřejmě s nadsázkou. No a potom jsem to hrála teda 35 let dohromady, což bylo taky docela neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A kdybych nebyla odešla, tak bych to hrála doteď, protože on smoče chtěl, abych do toho abych to nenechala, že ta Svatava hold bez Svatavy v mým podání, že si to nedovede představit, ale já, když se tak těžce rozhodnu, jak jsem se rozhodovala s mým odchodem z činoheráku, tak jsem rozhodnutá definitivně.
0: No ale jste přece jenom běžec na dlouhé tratě, dá se soudit z toho, že třeba i v seriálech jste podnikla takové běhy na dlouhou trať, to znamená,
1: no
0: že...
1: No i v tom manželství, ne?
0: Že jo?
1: No ježišmarja, to jsou kilometry a
0: jste
1: kilometry.
0: Jste takový držák.
1: Taková sáblíková.
0: taková sáblíková, to je pravda, 5 kilometrů. No ale co vás teď čeká? Kam vystartujete zase na delší trať?
1: No teďka nějakou? Jsem vzala teda 4 pokoje do zahrady, se to jmenuje Jirka Ptáčník Kačer a Janička Brychová se necítí zdravá momentálně, takže to mám takovou premiéru se spocenýma zádama, protože jsem to minimálně zkoušela. My jsme neměli kde to zkoušet, takže mě na poslední chvíli, poslední odpoledne před tou mou kvázi premiérou říkali, tady jsou dveře, tudy přijdeš, tudy odejdeš, tady si sedneš. Ta přemíra informací a ta hromada toho textu, tak nikdy jsem se tak neklepala, jako při tomhle představení, ale snad to dopadlo a teď se to doučím a už vím, odkud mám přijít a kam mám odejít a co si mám oblíct. Takže na to se taky těším, to teďka začínáme vlastně zase hrát. No,
0: no a co se dá dělat?
1: Něžnou Dostojevského taky hraju v Rubinu a na Zájezdech. No, tak je toho dost, no.
0: No a tak potom, řekl bych, famózním úspěchu ve Vyprávěj, tak musí pršet teď nabídky na seriály, ne?
1: No tak vracím se trošku do ulice a to Vyprávěj bude pokračovat v březnu už.
0: Ano?
1: Nějakou přetáčku, no, budou dělat další a další díly, protože oni vlastně chtějí ten děj protáhnout asi do roku 2002. A teďka ten poslední díl snad byl 72 nebo 74 nebo tak. No, čili má se s ním pokračovat. A budu se těšit, protože Skopal je báječný kolega a ty ostatní taky samozřejmě.

0: cítila jsem se mezi něma dobře. A
1: to bylo poznat, že jste si to tam vyloženě užívala.
0: A babi Běta ještě je taková nekonvenční a furt se chce stěhovat někam a nemá kam, protože je těžce antikomunistická a ještě má smysl pro humor. No takže je to krásná role, zase jedna z těch, za kterou děkuju.
1: Přeju vám, paní Nino, jenom takovýhle role, když samozřejmě ne všechny přicházejí v přehršlých, ale ať se zase nějaká taková nová vyskytne, protože vím, že vy byste bez práce prostě strádala, to je už úplně jasný.
0: Ondříku, někdy bych si docela ráda zalenošila.
1: Jo?
0: No a vzala si ty knihy nepřečtený do ruky a nejenom povinný texty. No ale zatím se mi to nedaří, já mám štos knih nepřečtených doma.
1: Taky jste ráda líná takhle. No,
0: to bych řekla, to,
1: ale to nebudeme to šířit.
0: Ne, zůstane to mezi náma. Prosím vás, netočte to.
1: Paní Nino, moc vám děkuji za dnešní návštěvu. Bylo to s vámi příjemné jako vždycky, ale já jsem poctivě řečeno nic jiného nečekal.
0: Děkuji, Honzíku, mějte se krásně. Ráda vás kdykoliv, kdekoliv uvidím.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hezký večer, přátelé. Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. U české muziky dechové, lidové, sem tam i melodické, taneční, minulých i předminulých let. Začali jsme polkou Vladěnka od kapelníka Stavovanky Jana Votruby. Následující tři jsou lidové, Šavlička, Nad Tlumačovem a Domažlická brána. Zpívají Jan Vavruněk a Alena Mravcová.

operetním okénku se vám představí Iveta Dufková, písní Jste kavalír s textem Jiřího Appleta a slavnou indiánskou písní lásky z Rosemary. Hraje orchestr Václava Hybše.

Eva a Vašek Ševčíkovi patří k častým hostům tohoto pořadu. Dnes jsem vám vybral z jejich bohatého repertoáru lidový šanson Františka Poupěte O krásné paní a píseň s názvem Štěstí od Květy Hegerové.

0: Pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou pokračuje teď malým okénkem do 60. let. Zavede nás tam písnička Jardy Vomáčky a Miroslava Zikána Proč a nač, foxtrot Josefa Pecha a Ronalda Krause Chvíle a skladba Leopolda Korbaře na text Jiřiny Fikejzové Mně zastesklo se. Hrají orchestry Slávy Kunsta, Karla Vlacha a Milana Dvořáka.
1: Letí dvě vášky nad vodou.

Malý orchestr Zorety bude teď doprovázet Marii Hanzelkovou a Jirku Škváru v populárních písničkách mého hudebního mládí. Vlak jede krajinou od Franty Paula, Bohému v sen Františka Poupěte a já bych chtěl mít tvé foto z lidové operety Járy Beneše. Prosím.

Na samém konci pořadu Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou uslyšíte ještě lidovou písničku Malý brouček a pohádku o konvalinkách R.A. Dvorského a Jana Pixy. Hraje stejný orchestr, u mikrofonu jsou stále Marie Hanzelková a Jiří Škvára. Přeji hezky poslech a těším se pozítří naslyšenou.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Dobré nedělní dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety, jsem ráda, že nás posloucháte. Mým hostem bude dnes další výjimečný východočech, muž, který před 21 lety získal na letní olympiádě v Atlantě 2 zlaté medaile.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích. Fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: A kromě toho Martin Doktor je držitelem 14 medailí z mistrovství světa a 12 z mistrovství Evropy. Po skončení závodní kariéry byl šéftrenérem české kanoistické reprezentace. Od roku 2012 je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: A Martin doktor se narodil v Poličce. Na lodi se poprvé svezl, když mu byly 4 roky. S tréninkem začal v 7 letech v Pardubicích, jezdil v Dynamu Pardubice a pak ve svém vlastním klubu Pro sport Sezemice. Začínal na kajaku, na kanoji přesedlal po 5 letech. K 18. narozeninám si nadělil titul juniorského mistra světa a tím jeho úspěšná kariéra odstartovala. Martin doktor je se mnou dneska v Záletech. Dobré dopoledne, Martine, jsem ráda, že jste přijal pozvání na Zálety.
1: Dobrý den.
0: Váš tatínek Josef a maminka Zuzana oba jsou, respektive byli kanoisti, takže genetický základ byl jasně daný?
1: Asi ano. Táta byl kanoista, mamka ne, mamka dělala gymnastiku a vlastně potkali se na FTVS, což teda se mě stalo po mnoha letech potom s mojí ženou taky. Takže to je osud, ale co se týká té genetiky, no tak samozřejmě nějaký základ tam je. To je to vidět, že vždycky ta další generace může být lepší v tom sportu, ale pozor na to, někdy to neplatí, no to je hodně o té hlavě a tam genetika někdy skočí nám. A tady se to povedlo.
0: Váš tatínek byl vaším trenérem, určitě v těch začátcích byl zároveň jediným trenérem ve vaší kariéře.
1: Vůbec ne, já v začátcích jsem měl trenéry, co byli v klubu a vlastně s tátou jsme začali intenzivně potom trénovat, on to samozřejmě kontroloval, ale trénovali jsme až když mi bylo 18, což si myslím, že asi bylo to, proč jsme spolu vydrželi, protože tam takový ty léta, kdy je to s dětma složitý, což teď jako vidím sám, jsou složitý i na to, aby někdo trénoval svého potomka, protože tam je to většinou ten potomek poslouchá spíš někoho jiného než rodiče.
0: Já jsem tu nedávno měla jednoho z vašich svěřenců a vlastně i vašeho příbuzného, protože si vzal za ženu vaši neteř, Dana Havla, takže jsme v Záletech už tak trošičku pod pokličku vašeho sportu nahlíželi. Vy jste se stal člověkem, který před 20 lety proslavil svůj sport a stejně tak je to teď u té mladé generace a zdá se mi, že pořád kanoistika, rychlostní kanoistika jede na té medailové vlně, když ve vašem případě by se asi mělo říkat na té medailové hladině. Čím to je, že Česko si pořád drží vysokou sportovní úroveň, že pořád dokáže sahat po metách nejvyšších, ať už na olympiádách nebo na mistrovstvích světa?
1: Je to asi daný tradicí trošičku. A samozřejmě jsou k tomu potřeba lidi, to znamená, vždycky je to v takových vlnách. Jo, jednou se narodí prostě talent a povede se to, protože zároveň dokáže myslet hlavou a myslet na to, že má sportovat a tak dále. A pak třeba několik let ne a zase ty medaile nejsou. Teď se to povedlo, trošku jsme se vrátili vlastně do té vlny díky té generaci právě okolo Dana Havla, Pepi Dostála, kde doopravdy tam jsou velice nadějní závodníci, ještě relativně mladí, takže si myslím, že těch výsledků a úspěchů můžou mít hodně, Martin Fuxa taky. Takže je to v takových vlnách a řekl bych, že hodně v tom hraje roli tradice a vůbec i ten systém vlastně té přípravy tak dále, když to se musí furt zlepšovat, protože no by si někdo myslel, že to, co někde opíše z nějakého deníku, co se dělalo minule, že to bude fungovat, to nefunguje.
0: Vy jste vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu. Jaký obor jste studoval?
1: Já jsem začal studovat tělocvik biologie, učitelský obor, ale po vlastně 2 nebo 3 letech jsem potom se rozhodl přejít na to jednooborové studium vlastně na trenérství, ale fakulta tělesné výchovy a sportu, ta, jako když člověk studuje na trenér, tak to není jenom o tom, že z něj bude potom trenér, ale naučí se trošku jako přemýšlet a pohybovat v tom sportu, což mě teda v potom budoucnu určitě hodně pomohlo.
0: Vám ta fakulta dala i vaši ženu, což jste zmínil, tam jste se potkal se svou manželkou. Vlastně, když bych to měla dovést, to naše povídání v určitém smyslu k dokonalosti, tak bych měla říkat, že mým hostem je doktor Martin Doktor.
1: No dobře, tak já se na tituly nepotrpím, mám tu ten jeden od narození, takže mě to nedělá nějak problém, když na to někdo zapomene.
0: Takže Martin Doktor je hostem mých dnešních Záletů.

0: Záletech si dneska povídám s kanoistou, dnes sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem. Už jsem říkala, že jste taky juniorským mistrem světa. Vzpomenete si ještě, jak tehdy, když vám bylo 18, ten závod probíhal?
1: No, vzpomenu úplně přesně. Já jsem tam nejel z pozice nějakého favorita. My jsme v té době s Martinem Suchomelem jezdili spíš líp na TC2, jako na deblu, na kanoe pro dvojici. A toho singla jsme jeli já kilometr, on pětistovku, spíš tak jako trošku navíc. Obovnou se na to povedlo a mě teda až tak, že jsem vyhrál, ale ten závod si vzpomínám velice dobře. Vím, že těsně před pětistovkou, to znamená před polovinou trati, foukalo z nepříjemného směru zprava, což pro mě jako pro leváka je v podstatě špatný, že musím víc řídit. No ale mě to paradoxně, i když to je vlastně nevýhoda, tak paradoxně mě to pomohlo, protože oni ty praváci zase foukalo, takže museli hodně jako odtahovat a tam asi vytuhli a já jsem potom jel. Říkal jsem si, že pojedu podle Maďara a pak zrychlím a ono se to povedlo a najednou jsem viděl, že jsem vepředu a byl jsem v cíli. No. A byl to teda takový, řekl bych, první veliký zážitek z toho úspěchu, když si to člověk jako uvědomí, že se mi povedlo vyhrát vlastně nad všema, který tam jeli z celého světa, což teda bylo super.
0: V té době, když jste získal první medaili na mistrovství světa juniorů, byl už tedy vaším trenérem váš otec?
1: Jo, v té době ano.
0: Do té doby byl prý vášnivým kuřákem.
1: No, on byl dřív kouřil, pak si pamatuju, že dlouhou dobu nekouřil a začal znovu vlastně kouřit a tam teda on se mnou vlastně do toho Hamburku nejel. Já jsem tam jel s reprezentačním trenérem a tam jsme se nějak vlastně vsadili, nebo nebyla to úplně sázka, ale bylo to takový, jako, že on mi řekl, tak tam jeď a prostě vyhraje, je to jednoduchý, pojedeš rychle a vyhraješ, říkám, tak jak přestaň kouřit. A on řekl, no tak dobře, když vyhraješ, tak přestám kouřit.
0: Bylo to chlapské slovo, které musel dodržet a dodržel?
1: Dodržel, vím, že jsem přijel, pamatuju si na tom, že jsme byli na soustředění na Hracholuskách ve Stanech a on seděl před tím stanem. A vím, že kouřil a že teda jsem tam dal tu medaili, on típnul a od té doby nekouřil.
0: Když jste vyhrál olympiádu hned ve dvou disciplínách, bylo vám 22. Já si vzpomínám na ten závod samotný, na hlavě jste měl šátek s lapkami. Kde je dneska? Visí někde vedle olympijských medailí nebo zmizel v propadlišti dějin?
1: Mám pocit, že ty šátky mám ještě u našich, jsou pověšený, jak já jsem měl většinou jeden na rok, on to moc jako víc nevydrží. A máme někde pověšený, no ale ne nějak, že bych měl vesní slávy.
0: Po Atlantě jste se stal hvězdou, na další olympiádě v Sydney jste nesl naši vlajku a v závodě jste skončil nakonec 8. Hned poté pak vyšla knížka, kterou jste napsal spolu s Petrem Svěceným, který mimochodem vaše olympijské závody komentoval. Jmenuje se Příběh poraženého šampiona, nejdůležitější dny mého života, právě proto, že tak trochu všichni očekávali, že se podaří zopakovat ten úspěch z Atlanty znovu v Sydney a že to 8. místo někteří brali jako neúspěch, což já si netroufám tvrdit, protože si nemyslím, že je to neúspěch, ale budiš v té sportovní terminologii, která si pamatuje jenom vítěze, budiš, dá se to tak vnímat.
1: Tak já jsem to určitě bral jako neúspěch a všichni kolem mě, protože jsem tam měl prostě navíc, akorát to byly nějaký dva takový dny blbci, prostě kdy mě to nešlo. Já jsem měl i docela formu, protože vím, jaký jsem jezdil časy a všechno. Jo, byli jsme tam měsíc předem. Měsíc předtím jsme byli ještě v Jižní Africe, takže prostě jsme tomu obětovali fakt jako hodně. Připravený jsem byl prostě nějak, nevím, z jakého důvodu, to prostě ten první den, co byl kilometr, jak to prostě nešlo. Nevím proč. Nebyly dobrý podmínky pro mě, ale nebylo to nějaký jako úplně ultra špatný, což teda ten druhý den, když jsem si říkal, tak tu pětistovku prostě tu dám. A věřil jsem si víc tenkrát na tu pětistovku. A tak přišel takový uragán a zepředu navíc, tak to už jsem byl ztracený, jenom když jsem přijel na kanál a viděl jsem, jaký tam jsou vlny, jaký je vítr, protože já jsem proti těm ostatním lidem, kteří proti mě závodili, byl také zhruba jako poloviční, co se váhy týče a síly a tak, takže jsem v protivětru neměl moc šancí. Takže to se prostě nějak tak jako nepovedlo. No, je to neúspěch i z toho pohledu, že vlastně jsme tu knížku s Petrem připravovali předtím, tak aby to mělo smysl, že tak přeci jenom těsně po těch olympijských hrách to mělo smysl vydat nějakou knížku, aby se o tom lidi dozvěděli. No a tak jsme vlastně museli vymyslet ten název tímhle způsobem, protože opravdu to vlastně porážka byla, ale tam se mi líbí to jednou a myslím, že to řekl Bolek Polívka, když jsme se někde potkali po těch vítězstvích, tak říkal, no ty to máš hrozně těžký, protože ty seš teď už na tebe všichni koukají jako na budoucího poraženého, protože ty jsi teď vyhrál a teď po tobě všichni půjdou. A ono to také vlastně je, myšleno v tom duchu toho sportovního boje. Vždycky ty soupeři prostě chtějí předat to nejlepší.
0: Martin Doktor je hostem dnešní záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Martin, doktor můj dnešního záletech začínal s tréninkem v 7 letech. Jsou mezi vámi muži vysocí, statní i ti drobnější. Asi ta fyzická dispozice znamená určitou výhodu při určitých třeba meteorologických podmínkách?
2: No to 100%, to je jasný. Na druhou stranu v tomhle je ta kanoistika hezká, že tam může vyhrát malej i velkej. Že nevím, v basketu se tam nějaký dva malí jako rozehrávači najdou, ale většinou to jsou velký habáni, že vesleři jsou velký. U těch kanoistů tak není, protože je to takový zvláštní specifický sport. Ono totiž vždycky si ten člověk tu svoji sílu v podstatě, což rovná se hmotnost, veze sebou, že jo? Takže si musí spočítat.
1: Optimální jako poměr.
2: Být silný, ale musí dojít do toho cíle. Tak a to právě, myslím si, díky tomu může u nás být, nebo v kanoistice může být dobrý, velký i malý.
1: Jaká byla zlatá trenérská rada vašeho otce? Ta nejdůležitější, kterou jste ve své sportovní kariéře dostal. Jeď vyhraje co nejrychleji.
2: No, tak ono to tak je v podstatě. My jsme měli tak vlastně tátův trenér Venca Dolejš nebo Venca Pádlo, jak jsme mu říkali, tak ten nám vždycky všem radil od té generaci táty až po tu naši generaci, že musíš prostě na startu vyjet co nejrychleji, pak zrychlit do tratě a dát závěr, což tak jako platí. Na druhou stranu třeba na ten kilometr člověk musí malinko přemýšlet, ale těch rad bylo samozřejmě mnoho, nedá se říct, že by táta mi dal jednu radu, kterou bych si jako vzal jako tu, která byla tím, co způsobilo, že jsem pak třeba jezdil rychle.
1: Vzpomenete si na to, co jste říkal svým svěřencům v Londýně, když nakonec čtyřka, jak získal tu bronzovou olympijskou medaili? Jestli vy jste tam měl nějakou hlášku podobného typu, jeď zrychle, vyhraj.
2: Já myslím, že jsem říkal něco ve stylu, že úkol zní jasně, tak jak je to z toho filmu. Snažil jsem se vždycky to brát spíš trošku jako s humorem, protože jsem sám věděl, jak těžký je to tam jít na to plato a nést tu loď a teď vědět, že prostě před sebou mám ten závod, který sice mám na to vyhrát, ale můžu to taky hrozně velice rychle podělat a jako skončím poslední. Tak to je strašně těžké, že jsem se vždycky snažil to spíš nějak odlehčit a nějakou srandičku říct.
1: Ještě předtím, než pustíme další písničku, napadá mě, kde vlastně chodí kanoista do důchodu?
2: Většinou je to tak, že už prostě si řekne, to má dost a skončí. No. Je to hodně individuální, záleží na tom, kdy vlastně začne, to je docela podstatný, jak dlouho pádluje a na jaký úrovni. A vůbec, jak se věnuje těm věcem okolo, regeneraci, rehabilitaci a dalším věcem, někdy kolem 35. Teď se to malinko posunuje, že myslím, že ty lidi se naučili trošku líp trénovat, tak si myslím, že můžou jako jezdit díl. Ale není to vytrvalostní sport, jako ryze vytrvalostní. Rychlostní kanoistika rozhodně není. Bohužel není takový sport, který by se dal dělat v uvozovkách důchodu, protože ono to je strašně bolí na všechny strany. A ono, není to jenom o kanoistice, myslím si, že to je v řadě sportů i tak, že ty lidi, kteří skončí s daným sportem, tak radši dělají jinou disciplínu, protože v té svý moc dobře vědí, jak to má jet v uvozovkách rychle a ono to už nejde. Takže je lepší pro mě jako kanoistu je lepší jezdit na kole, kde jsem nikdy nevěděl, jak to je, aby to jezdilo rychle a baví mě to.
1: Martin, doktor, dvojnásobný olympijský vítěz je hostem mých dnešních záletů.

0: se s prvním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem si dneska povídám v Záletech. Zdá se mi, Martine, že olympijské hry jsou prostě váš osud. Třikrát jste tam byl jako závodník, pak jste se tedy do Pekingu v roce 2008 v deblu s Jiřím Hellerem nekvalifikoval, ale další olympijské hry v Londýně, tam už jste jel jako trenér. Tedy co olympiáda, to naprosto odlišná úloha. A od roku tedy 2012 jste sportovním ředitelem Českého olympijského výboru, takže váš olympijský život vlastně pokračuje. Naposledy jste byl v Riu, teď předpokládám, že naplno žijete olympiádou v Koreji. Pojďme ale nejdřív zazpomínat na Rio. Ze začátku se řešilo hlavně zdraví sportovců, s tím pak ale potíže nebyly. Obávaná zika.
1: Ve smyslu té obávané ziky vůbec ne. Samozřejmě sportovci jsou potenciálně pacienti, protože jedou prostě na doraz, takže tam se častokrát stane to, že onemocní nebo se nějak drobně zraní nebo něco takového, takže to ano, tak to se řešilo, na to jsme měli tým, zika problém nebyl vůbec a vlastně už v době, kdy tady to jako byla taková bublina mediální, tak nám náš pozdější olympijský ataše Ivan Zábojník z Brazílie volal a říkal, co tam blbnete, jako tady to nikdo neřeší, já mám těhotnou ženu a nikdo jako neřeší nějakou ziku, co vy to tam na té druhé straně oceánu jako řešíte. Jo. Ale bylo to těžké vysvětlit médiím, že to tak je, takže samozřejmě jsme se na to připravili, měli jsme horu repelentů a všeho možného, stejně nás ty komáři poštípali, ale pokud vím, tak v olympijském týmu nebyl ani jeden případ z těch, který se nechali nakonec vyšetřit, jako že by tu ziku prodělali.
0: Předpokládám a je mi naprosto jasné, že doba, kterou tam strávíte, ta předtím i ta při vlastní olympiádě je velmi hektická. Našel jste si čas v Riu, abyste viděl kanoistiku na vlastní oči?
1: Jo, to jsem se nenechal ujít, samozřejmě tam jsem byl. Jo, těch věcí samozřejmě na práci tam je dost, je tam k tomu tým lidí, já z pozice vlastně šéfa výpravy mám i v popisu práce, abych objel ty sportoviště a ty sportovce podpořil a viděli, jak sportujou, takže samozřejmě kanoistiku ve slování jsem viděl a vlastně všechny sporty jsem se snažil vidět, kde byly naši. No.
0: Na každé olympiádě snad kromě Londýna byl vždycky v uvozovkách problém s kvalitou vody pro kanoisty. I v Riu se o tom hodně mluvilo. Nakonec ale situace samozřejmě nebyla to bazénová, nebyla to pitná voda, ale jet se na tom dalo a nikdo, předpokládám, problémy neměl. Aspoň zpátky do Čech se ta informace nedostala.
1: No, je to zvláštní, opravdu rok předtím to vypadalo velice, velice špatně. Ta kvalita vody tam byla opravdu jako úděsná. A ještě si myslím, my jsme tam byli nějaký 3 měsíce předem, tak ještě to nebylo jako nic moc, protože ono, jak tam byly nějaký deště, jak to splavilo ty splašky z celého okolí. Tady paradoxně jsme přijeli a ta voda byla úplně průzračná, čistá, že bylo vidět jako na dno. A tam byly tam problémy s rostlinama, které jsou skoro všude. Je to nepříjemný, protože ty lidi tam jedou si v svoje vrcholné závody v životě, no a když chytí nějakou rostlinu na špici nebo na kormidlo, tak je to blbý samozřejmě, protože to v tu chvíli mají smůlu. No. Ale tak je to součást toho sportovního štěstí. No.
0: Kromě sportovců, kterých jsou jasně dané počty, vlastně ví se, kolik lidí na olympiádu odlétá, pořád se to v médiích řeší těsně před odletem, že naše olympijská výprava čítá tolik a tolik lidí. Už se méně mluví o tom, kolik dalších lidí je potřeba na olympiádě, aby to celé mohlo v klidu proběhnout. Někde jsem četla, že s vámi v Riu byl i spánkový doktor a taky kaplan.
1: No, málo kdo si dokáže představit, kolik těch lidí kolem je potřeba v současné době. A paradoxně na olympijských hrách je daleko složitější ty jednotlivý členy těch realizačních týmů tam dostat, než je tomu třeba na mistrovství světa. Na mistrovství světa prostě koupíte víc akreditací, koupíte víc míst v hotelu a zaplatíte dopravu a je to vyřešený. Jenže tady díky těm kvotám, které jsou prostě jasně daný, kdy vlastně na 2 sportovce připadá jeden člen doprovodu, což je vlastně negativní bilance a my z toho musíme udělat tu bilanci pozitivní. Ono se to dá až 3x vyměnit. Plus se tam dají vzít lidi opravdu jako mimo a zařídit jim vstupy do vesnice a tak dále. Takže tímhle jsme tam trošku jako vyčarovali, že vlastně tam těch lidí bylo víc, ne, víc těch doprovodů než sportovců. Ale nebylo to úplně jednoduché, museli se střídat, různě jsme dávali bydlet vedle vesnice a tak dále. Ale v tom se musíme pohybovat skoro vždycky. No.
0: Martin Doktor je hostem dnešní Záletu.

0: sportoviště. Jaké jsou vaše poslední dojmy z návštěvy místa, kde se olympiáda odehraje?
1: No, moje poslední dojmy jsou veskrze pozitivní. My jsme měli veliký štěstí, protože jsme tam přijeli na ten seminář šéfů misí. My jsme si to dali ještě o dva dny dřív, abychom tam byli schopni na místě sehnat nějaké ubytování a podobně. A měli jsme štěstí. My jsme přijeli, vlastně byla nějaká kalamita, že tam sněžilo strašně moc. A pak my jsme tam 4 dny měli úplně nádherně sluníčko, krásnou zimu s mrazem. Ranních minus 13 do odpoledních, nevím, minus 1 a sluníčko. Takže to bylo i hezký, nejenom, že jsme viděli, že to je opravdu, ty sportoviště jsou připravený a pěkný sportoviště, tak to bylo i hezký, jako řekl bych, pocitově a vizuálně. A myslím, že to bude hezký. Samozřejmě v Koreji nemůžeme čekat prostory jako v Soči, kdy oni jsou zvyklí bydlet malinko jinak, ale co jsme měli možnost vidět, ty ukázkový apartmány, tak si myslím, že i to bydlení v té olympijské vesnici bude velice pěkné.
0: Myslím si, že už musíte v hlavě, Martine, nosit taky Tokio roku 2020. Ono se zdá, že je to ještě daleko, ale ve skutečnosti při těch přípravách je to vlastně za rohem. Tuším, že Japonci už olympiádu v Tokiu měli v 64. A jestli se dobře vzpomínám, tak to byla zlatá éra Věry Čáslavské. Přesně, ona tam tehdy získala.
1: Japonci Věru milovali, to teď nedávno ještě tady byli za ní z Japonska a my vlastně díky ní tam máme i nějaké kontakty na místa, kde bychom třeba chtěli dělat takové ty předolympijské kempy. Tokio si myslím bude veliký, to bude hezký, oni Japonci jsou taky veliký sportovci a mají sport rádi. Věra bohužel už tam s náma nemůže jet, bude se koukat ze sportovního nebe, ale myslím si, že nám hodně pomůže i tak, protože opravdu ona tam je persona.
0: Dnes je mým hostem v Záletech Martin Doktor.

0: Pomalu se blížíme k závěru dnešní záletu. S Martinem Doktorem jsme mluvili jak o kanoistice, tak i olympijských hrách. A k závěru záletu patří tradičně štafeta otázek, které si kladou mý hosté vzájemně. Minule to byl herec Martin Zounár a tady je jeho otázka pro vás.
1: Já bych se Martina zeptal na jednu věc. Samozřejmě ve vodě jako doma, nebo spíše na vodě je jako doma. Pohání se svojí vlastní silou, kterou nemá malou. Ale vždycky si říkám, kdyby člověk, který jezdí třeba Formule 1 po hladké silnici, zkusil třeba rally. Jo. Tak mě to tak inspirovalo, jestli by Martin Doktor, když jezdí po tom kanále, jestli by se nedal nějakou opravdu divokou řeku.
2: Tak na to musím odpovědět, že vůbec ne. Já na té divoké vodě samozřejmě jsem jako někdy jel, ale já mám radši, když nejsou vlny a je hladina klidná.
0: A vítr fouká tak akorát vzhledem k velikosti vaší postavy.
2: Přesně tak. Moc divokou vodu nemusím.
0: Příště to už budou Velikonoce, bude mým hostem v záletech římskokatolický kněz Zbigněv Čendlík. Na co byste se ho, Martine, chtěl zeptat?
2: No, já bych se chtěl zeptat asi, jaký má vztah ke sportu, ale to je takový, jako, taková obecná otázka. Tak spíš ještě zeptám, jestli někdy jel na lodi, aspoň teda na té cestovní, jestli třeba si jel Vltavu nebo nějakou jinou řeku.
0: Tak se budu těšit na Zbigněva Čendlíka, lanškronského děkana. Martine, vám díky za příjemné povídání. Musím říct, že jste mi velmi rozšířil obzory, pokud jde nejen o váš sport, ale i hlavně o psychiku sportovce, protože to, o čem jsme mluvili, byla témata, která jsem vlastně ještě nikdy v záletech s našimi hosty neprobírala. A děkuju moc za to.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Krásnou neděli vám všem.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Je úterý 14. července a já vám přeji co nejhezčí ráno. Ať už jste vzhůru od svítání a nebo se teprve, jak se říká, nastartováváte, jsem ráda, že to dnešní ráno můžeme začít společně. No a i dnes se budeme věnovat tomu, co nám pomáhá užívat si každý den s větší lehkostí našemu pohybovému aparátu. V našem letním seriálu přidáme další jednoduchý tip, který může prospět vašemu tělu a třeba i zpříjemnit obyčejné každodenní činnosti. Díváme se také do Národní galerie. Čeká nás setkání s jedním mimořádně cenným obrazem, který se už zanedlouho vydá na dlouhou cestu restaurátorského zásahu. Dozvíte se, proč je tak výjimečný a co všechno restaurátory čeká. No a bude toho samozřejmě mnohem víc. Nesmíme zapomenout ani na muziku. Úplně na začátek vám posílám s přáním pohodového rána Karla Gotta.

0: skvěle jim to ladilo, co říkáte. Marika Gombitová, Mekyš Birka a samozřejmě kapela Modus právě teď dozněla v rámci pohodového rána. Je 8 hodin a 8 minut úterý 14. července. Sedíme u jídla, sedíme u televize, sedíme při práci. No a tělo nám to jednoho dne spočítá. S Kateřinou Macháčovou si dnes vysvětlíme, jak sedět tak, abychom se cítili lépe a ulevili tak své hlavě i zádům. Pozorně poslouchejte, protože přidáme i praktický a jednoduchý trik. Hezký den, Kateřino, vítám vás na pohodě.
1: Dobrý den, děkuji.
0: No a dnes zase vlastně postoupíme o kousek dál v tom našem povídání si o našem pohybovém aparátu, o tom, jak zlepšit náš pohyb. Už jsme se naučili dýchat, vědomně dýchat a dnes se zaměříme na hlavu a na držení našeho těla. Proč je to tak důležité?
1: Poloha naší hlavy ovlivňuje držení našeho těla. Jakmile je naše hlava, nejčastěji se nám dostává do takového mírného předsunu, nebo ne někdy mírného, ale i většího.
0: Tak nejdřív jde hlava, pak dlouho nic a pak zbytek těla.
1: A pak, tak ten zbytek těla na to musí nějak reagovat a vlastně se tak jako trošičku říká, že správné držení těla začíná u hlavy a já dodávám, že tam bohužel i ve většině případů končí.
0: Proč je to takový problém a vlastně kde my jsme vzali ten špatný návyk?
1: No, ono se to jako děje velmi postupně. A když se opět vrátím na ten začátek, kdy se naše tělo formovalo a dokázali jsme se poprvé postavit kolem toho prvního roku života, tak jsme všichni stáli úplně dokonale rovně. Na 100%. A protože jsme stáli tak, jak to naše tělo bylo opravdu jako připraveno, nastaveno v tom našem vlastním originálu a bylo uspůsobeno vlastně pohybu a žití na této planetě. Protože na nás působí gravitace, což je síla, která na nás tlačí neustále, vlastně jakoby nás jako ukotvuje, upevňuje k zemi, tlačí na nás ze zhora. A vlastně pod tíhou té gravitace my se postupně začneme trošku jako vlastně kroutit, jak nám slábnou svaly, třeba i postupem věku, ale bohužel dneska se to děje i mnohem dřív, než postupem věku, tak my vlastně pod tou gravitací se tak trošku jako zabalujeme, ta hlava se nám dostává dopředu, kroutíme se, reaguje na to zbytek našeho těla a ta gravitace nás potom jako strašně zatěžuje a unavuje. Takže to jako srovnat, abychom stáli rovně, je velmi důležité pro to, jak se každodenně cítíme. Takže cílem toho cvičení a těch pohybů, které se snažím nacpat lidem do každodenního života, je to, aby my jsme se narovnávali zevnitř. Stejně jako nás to postavilo v tom prvním roce života úplně rovně, tak vlastně stimulovat tělo tím pohybem, aby se prostě rovnalo zevnitř a my jsme na to nemuseli myslet.
0: Je nějaká možnost nebo nějaký tip, který nám dáte k tomu, abychom tady zlepšili to držení těla?
1: No určitě začneme pracovat na mobilitě krční páteře, ano, a na těch svalech a víme, že to, že stojíme rovně, za to můžou svaly. A je to vlastně, my více mluvíme zase o té disbalanci, což je svalová nerovnováha a slovo balance skoro jako neexistuje, že jo, to zní jako divně, protože pořád dáváme přednost těm negativním věcem před těmi pozitivními. Takže vlastně naším cílem je ta svalová rovnováha a hlavně svalová síla. Když chci vrátit trošičku hlavu z toho předsunu zpátky do zádu, tak si to můžete představit tak, že ty svaly zepředu na krku jsou zkrácené a ty svaly ze zádu na krku jsou oslabené. Proto se nám ta hlava dostává vlastně dopředu. Takže my potřebujeme protáhnout svalíky zepředu na krku a potřebujeme posílit ty svaly ze zádu. A k tomu slouží takový cvik určitě, asi můžeme doporučit.
0: Určitě.
1: A říká se mu šuplík. Možná ano, už jste o něm slyšeli. No víte, jak jezdí šuplík, prostě dopředu a dozadu. Tak když uvolníte hezky ramena, sednete si hezky zpříma, srovnáte hlavu a tak si jako povykláte, aby byla prostě hezky vytažená. A pak budete zasouvat bradu vlastně dozadu, aby jako jezdila jako kdyby po šuplíku. A tím úplně cítíte, jak vzadu aktivujete ty svaly ze zádu na krku a ty se vlastně tímto pohybem hezky posilují a pomáhají nám vlastně udržet tu hlavu v tom lepším nastavení.
2: A milí posluchači, dobrá zpráva je, že tohle to zvládnete i na židli, v křesle, že to je vlastně něco, co můžete dělat přesně tam, kde jste, poslouchat u toho pohodu naše skvělé písničky a u toho si vlastně ukotvovat správně hlavu a provádět šuplík a budete se cítit mnohem lépe. Kateřino, je to tak?
1: Je to tak.
2: Říká Kateřina Macháčová, odbornice na správný pohyb, a já jsem moc ráda, že ji tady na pohodě máme.
1: Děkuju.

Jedním z nejcennějších děl ve sbírkách Národní galerie Praha je růžencová slavnost Albrechta Dürera. Pokud jste ji zatím neviděli, běžte se na ní do Schwarzenberského paláce podívat, ale musíte to stihnout do 31. srpna. Pak ji totiž budou restaurovat a to může trvat až 5 let v závislosti na stavu díla a zvolených technikách. Práce začnou už během září, jako první se uskuteční další restaurátorské průzkumy. A Národní galerie Praha sestavila v minulých měsících mezinárodní komisi odborníků, která se bude pravidelně setkávat a na základě restaurátorských zjištění dá doporučení pro další směřování prací. Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Dürer v Benátkách v roce 1506. Dílo později pořídil do svých sbírek císař Rudolf II. A zajistil mu v nich výjimečné postavení. V roce 1934 obraz po dlouhých jednáních získal československý stát a malba byla uložena v obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění, tedy v dnešní Národní galerii Praha. Jinak pokud byste si chtěli představit alespoň, jak obraz vypadá, tak olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Maria, dítě Ježíš a také svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Nad scénou se vznášejí anděle, na jedné straně klečí zástupci církve v čele s papežem, na druhé straně dostávají požehnání reprezentanti světské moci v čele s pozdějším císařem Maximiliánem I. No a v pozadí dokonce přihlíží sám autor Albrecht Dürer.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Počasí jak na houpačce trošku mi připomíná, jak vypadá tohleto léto. Jestli to je pravda, tak to už je otázka. V Pohodovém ránu na meteoroložku České televize Taťánu Míkovou. Dobré ráno.
2: Krásné, dnes je to často podmračené ráno, ale možná na Moravě pořád ještě zůstávají místa, kde si lidé říkají, ježiš, o jakých mracích to mluví, protože ono je v té republice trochu rozděleno. Východ se sluncem, západ už mraky. Počítáme s tím, že v průběhu dnešního dne se k tomu budou přidávat i přehánky a bouřky. Bude to zajímavý den, protože i když říkáte počasí jako na houpačce, proti včerejšku se změní opravdu ráz počasí, ale ty teploty nebudou o moc jiné. My totiž počítáme s tím, že dnešní maximální teploty budou 25 až 30 stupňů Celsia. Dokonce na jižní Moravě může být až 32, no a to s tím přibýváním oblačnosti a taky vlhkosti. Když máme mraky, míváme ve vzduchu taky víc vlhkosti a to souvisí s tím, že my budeme cítit i takzvané dusno. Víme, co to je, prostě je to vysoká teplota a ještě tím, že je v ní hodně vlhkosti v tom vzduchu, tak se prostě ta teplota zdá být ještě vyšší. Takže při dnešním dni myslím, že je to na jenom opatrnou činnost, zejména tam, kde už jsou teď ty mraky a kde se budou jako první přidávat přehánky a bouřky, tedy od západu. No a postupně i na východě budeme muset být trochu obezřetní. Já bych řekla, že během dnešního dne je to jenom na takové lehké aktivity. Vítr sice nebude během dne moc foukat, ale tam, kde přijdou ty bouřky, tak může zesilovat a může mít dokonce nárazy kolem 90 km za hodinu. To je opravdu hodně. No a ty bouřky můžou být taky docela silné i z hlediska toho, že v nich můžou padat malé kroupy, tak kolem 2 cm. A přijít přívalové deště, dokonce se může stát, že na jednom místě naprší 50 litrů vody na metr čtvereční. Takže není divu, že Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu. A nejenom kvůli té tepelné zátěži, ale taky kvůli těm bouřkám, které budou docela silné, takže počítejme s tím, že je vydaná ta oranžová výstraha a před bouřkami se raději schovejme.
1: Je to tak, dusno mohu potvrdit, už cestou do práce jsem ho zaznamenala, tak já doufám, že bude jenom to, co se týče stran počasí a takové to mezilidské dusno, tak to, že dneska nikdo z nás nezažije. Děkuji moc za předpověď a budu se těšit v Pohodovém ránu zase zítra.
2: Přežijte dnešní den a já se taky těším.
1: Říká meteoroložka České televize Taťána Míková.

0: Znáte potočnici lékařskou? Možná vás překvapí, že naši předci jejími lístky nahrazovali hořčici. Tahle rostlinka má ale předností mnohem víc. Působí močopůdně, podporuje chuť k jídlu a celkově povzbuzuje organismus. Víc už v naší bylinkové lékárně kolegyně Eva Bucharová.
1: Potočnice je vodní trvalka. Jak už její název napovídá, roste přímo ve vodě. Má ráda chladnou a pomalu tekoucí vodu. Na hladině tvoří celé zelené polštáře. Květy má bílé se žlutými středy. Co je na ní pozoruhodné, že potočnice je zelená i přes zimu. U nás je ohrožená, takže chráněná. Má trochu ostrou chuť, je proto dobré jí trošku povařit. Výborný je zeleninový vývar s vinným octem a potočnicí. Hodí se i do různých zeleninových jídel, salátů nebo nákypů. Odvar z potočnice zbaví tělo jedů, podpoří žlučník, působí močopudně. Neužívejte ho ale dlouhodobě. Dlouhodobé užívání potočnice totiž vede k podráždění močových cest. Potočnice vůbec není vhodná pro těhotné a kojící ženy.
0: Radila v bylinkové lékárně Eva Bucharová. No a teď už v pohodovém ránu Jiří Korn a Hanka Zagorová a jejich společná píseň Pěškýt nám je souzený.

Jezdila po železnici a v pravidelném provozu byla jenom 3 roky. Přesto je dodnes světovým fenoménem. Na tratě z Bratislavy do Prahy vyjela červená slovenská strela před 90 lety. Luxusní vůz uháněl až 130 km v hodině a způsobem pohonu předběhl svou dobu. Za okamžik vás v pohodovém ránu slovenskou strelou svezeme také.

0: Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut? Před 90 lety to bylo možné, a to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes si tuhle národní kulturní památku zájemci jezdí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. No a tehdy se s ní svezla také rozhlasová kolegyně redaktorka Michála Veteško.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený. Jako.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
4: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek. A pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků. A tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
5: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
4: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem.
2: Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
6: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
4: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
6: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
4: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.

0: Ani František Nedvěd nechyběl v dnešním pohodovém ránu a chybět nebude ani Hanka Hegerová anebo Valdemar Matuška, což je jasné znamení, že se budeme loučit, nebo respektive já se s vámi budu loučit, ale ne na dlouho, protože se na vás těším už zase zítra v pohodovém ránu. A ještě prozradím, kdože dnes bude hostem tandemu Honzy Rosáka, respektive vzhledem k tomu, že se jedná o jednu reprízu z jednoho z jeho mnoha dílů tohoto pořadu, tak se vrátíme do roku 2009, kdy pozvání přijal Petr Štěpánek, samozřejmě herec Petr Štěpánek. Já se s vámi loučím a za necelých 24 hodin se na vás těším. Naslyšenou.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnešní skoro hodinku mi bude dělat společnost herec Věhlasného jména. O ten Věhlas se zasloužili nejen jeho slavní předkové, ale také a především on sám. Není totiž jednoduché nosit známé jméno. Vítám herce Petra Štěpánka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: V Tandemu s Janem Rosákem.
0: O tom, co jste stihnul za ty 2 roky zhruba, co jste nebyl u nás na Tandemu, by se dalo povídat samozřejmě dlouho, ale já myslím, že by se velká část té vaší činnosti dala shrnout pod takový titul, uvozovky dole, uvozovky nahoře. Změnil jste profesi z herce na lékaře.
2: Český divák má jednu vlastnost, že si určuje vždycky toho svého herce, jakože mu dává takovej kód. Já jsem byl dlouho princem, to jsem prostě nemohl vyvrátit, ano. Těm lidem všichni furt povídali, jako, že vzpomínají na pohádky. No a teď holcem přesedlal na toho doktora, docenta, dokonce ředitele nemocnice, takže když jsem byl před 2 dny nahoře ve Střešovicích, tak sestřičky říkali, já přišel k nám ředitel. Ale to samozřejmě není všecko, co jsem udělal, protože moje gro práce a toho se budu držet celý život je divadlo a tam zaplať pambu. Mám práce moc a je to od činohry až po muzikály. Je to všecko.
0: Tak zkusme udělat takový malý výčet toho, těch hlavních titulů, které jste za ty 2 roky sehrál. A hrajete samozřejmě pořád ještě dál.
2: No, hraju pořád dál.
0: No, já myslím ty tituly, že hrajete pořád dál.
2: Ano, no, tak v Karlíně, který jsme otvírali, hraju vlastně titulní roli v nejúspěšnějším současným muzikálu na světě, hraným, který se jmenuje Producenti, což je pro mě jedna z nejkrásnějších prací, která může být. Jsem 3 hodiny na jevišti, zpívám, tančím a k tomu ještě hraju činohru a je to něco tak přepůvabného, že se vždycky na to představení těším. Krom toho tam hraju taky Noc na Karlštejně, což konkurujeme i vašemu představení. Jenže my ho hrajeme pod střechou, i když jsme ho hráli předtím venku. A to venku má svoji atmosféru.
0: Jestli se nepletu, hráli jste ho někde v Pardubicích?
2: Ne, to hrál Radek Brzo Bohatý. Ale já jsem původně, to je, já nevím, 40 let zpátky, jsem hrál Noc na Karlštejně, jsem hrál na Karlštejně přímo. Protože tam Kladenský divadlo hostovalo o prázdninách. Mm. A tam se hrálo tohle představení. Pravda, hrál jsem toho nejmladšího, toho Peška. Teď hraju král.
0: Ale to se tak člověk trošičku posouvá, pochopitelně, to je zákon, že jo. A užíváte si toho krále určitě.
2: To je tak příjemně napsané představení už od Vrchlického. A Karel Svoboda k tomu napsal kongeniální muziku, která to povýšila někam do sféry. Prostě, abych to tak přirovnal, já nevím, Prodaný nevěsty v opeře nebo Lucerny v činohře.
0: Já si myslím, že málo titulů z této doby, kdy Vrchlický psal, tak málo titulů z téhle doby se hraje s takovým úspěchem pořád. To znamená, že to je hodně současné samozřejmě.
2: Je. Ano. No a krom toho samozřejmě já měl takový období, kdy jsem hrál Karla IV., pak jsem v Golemovi dělal Rudolfa II., takže jsem šel jenom z takových těch prostě sfér těch našich pánů, králů, císařů. No a krom toho samozřejmě hraju činohru a teď, to je rok od premiéry, hraju v ABC rozkošnou, ale doopravdy rozkošnou hru rakouského autora, která se jmenuje Dobře rozehraná partie.
3: Tandem cestuje.
0: Cestovat se dá pochopitelně v čase, v prostoru, cestovat se dá úplně prakticky, to znamená, zeptám se vás, pane Štěpánku, jaký jste cestovatel, třeba dejme tomu za zážitky, ale můžeme si popovídat i o cestování, dejme tomu, v vaší kariéře, to znamená cestování angažmá různě a podobně. Tak začneme třeba tím cestováním za dovolenou.
2: Cestování za dovolenou bylo až do odchodu mého bratra do zahraničí, jaksi jeho emigrace bylo docela slušný. Všichni jsme žádali o ty výjezdní doložky a takový ty příjemné věci.
0: Devizové přísliby.
2: Devizové přísliby, což už dneska ta mladší generace vůbec nechápe, ne, co my jsme měli nějaký zapotíž.
0: Oni nevědí, o čem mluví.
2: Ano, vůbec, přesně ne? Tak a divějí se. Ale mělo to svoje výhody i nevýhody. Výhody byly třeba v tom, že vlastně člověk se dostal do toho světa tak, že ho hltal absolutně maximálně. Takže když jsem se poprvé objevil třeba ve Florencii, kdy jsme spali v autě, samozřejmě šetřili jsme, měli jsme s sebou nějaký ty salámy a to, prostě koukali jsme, jestli si můžeme koupit to pivo, nebo nemůžeme. Tak jsem si uvědomil, že vlastně v tom jakoby dospělém věku my projíždíme místa, který bychom nuceni museli navštěvovat jako študáci. Já nevím, jak jste byl na tom vy, ale já jsem se právě na ten Karlštejn dostal, až když jsem tam potom hrál, protože by mě tam nikdo nedostal, protože to byla povinnost školní četby a těchto těch věcí. A co bylo povinné, bylo pro mě tabu.
0: Jistě,
2: tam jsem nikdy nechtěl. Což znamená to cestování. My jsme všichni strašně chtěli cestovat. Mohli jsme akorát do Bulharska nebo na ten šedivej pas do Jugoslávie, že jo, a pak přišlo období, kdy málo kdo si to uvědomuje, ale my jsme tady zůstali a někteří nás opustili jako rodinní příslušníci. A co se dělo tady s náma, bylo taky zajímavé, že jsme mohli třeba i na Slovensko. Tam jsem mohl dojet a když jsem chtěl kamkoliv jet, tak se dokonce za mě musel zaručit ředitel Národního divadla svým podpisem, že se vrátí.
0: Já mám stejný osud jako vy. Můj bratr v 68. odešel do Švýcarska a až do 89. Bylo pro mě cesta na západ tabu. Konec, ano. To jsme nesměli samozřejmě. Mohli jsme opravdu si zajet pro mandle nebo rozinky do Drážďan, ale to bylo tak všecko.
2: Ale lepší bylo centrální trhovisko v Bratislavě.
0: Ano, ano.
2: Tam měli lepší ty mandle. No ale ty... Jakmile se otevřely ty hranice, tak jsme všichni tvrdili, teď začneme šílet, teď budeme cestovat. Poprvé, když jsem se s bráchou mohl potkat, tak to byly otevřené první hranice do Rakouska. Byla zima a my jeli, teď ta fronta kolem těch hatí. To byla euforie nádherná, to opravdu nádherná. No a tam jsme přijeli a teď jsme tam mohli být jenom těch pár hodin, protože jsem samozřejmě večer musel zase někde chrastit klíčema. No ale potom jsme si říkali, tak budeme jezdit na Sachr, budeme jezdit na premiéry do Vídně. Od té doby jsem tam nebyl, protože jest pravdou, že my máme strašný deficit v tom cestování a snažíme se to prostě dohnat. To znamená, jako... My se ženou se snažíme každý rok udělat si nějaký speciálně poznávací zájezd. Ať je to prostě, ať strávíte, já nevím, 5 dní v Paříži nebo v Římě, nebo prostě hltat to, co nám bylo odepřeno.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Posloucháte Tandem dnes s hercem Petrem Štěpánkem. Máme chviličku před sebou, kdy si můžeme pustit do takového volného tématu něco okomentovat, oglosovat, něco, co vás těší, co vás naopak rozčiluje. Co říkáte třeba té aféře teď kolem naší prezentace v Evropské unii?
2: No, na to já bohužel moc odpovídat nemůžu, protože samozřejmě média, to je obrovský vliv na nás, jako na všechny, a člověk do toho nevidí. A tím, že do toho nevidíme ještě víc, než jsme neviděli dřív, tak nemůžu nic komentovat, můžu akorát tiše trpět a říkat si, hoši, dobře vám tak.
1: Já jsem teď myslel spíš, jak si tu uměleckou, ten artefakt...
2: Já to, samozřejmě, to je všecko dohromady.
1: Ano.
2: To je, prostě ten artefakt, pokud ho někdo vůbec schválí, tak já se ptám, kdo ho schválil. Tady se, aspoň včera jsem koukal na televizi, na zprávy, tam se furt mluví jenom o financích. Ale někdo to prostě schválí. Někdo za to zodpovídá. Někdo je pod tím podepsaný. To, že jsme se dozvěděli o tragické smrti pana architekta Kaplického, mě nic nebere na tom, že ten blob někdo na začátku přijal. A ten, kdo ho přijal, zodpovídá za to, že ho přijal. A ne potom, že pan prezident řekne, to nesmí být. A pan primátor najednou řekne, mně se to nelíbí. Ne. Já vždycky radši rozplejtám to klubičko až na začátek. Oni vždycky nám ukážou jenom ten konec a pak je to jako, proč se rozčilujete nebo vy se rozčilujete. Ne, kdo za to zodpovídá? Já, protože na to jeviště lezu jenom já, tak zodpovídám za sebe. To znamená, jestli všecko řeknu, neřeknu, jak to zahraju. Ale tady se mlží. To je nádherný slovo, ale je přesný. To znamená, jestli budeme mluvit o artefaktu, někdo ho schválil. Někdo ho nabídl, někdo ho nechal vyrobit. Tam je zakopaný pes.
1: Ano, on je to jako s představením, když už tedy použijeme tuhletu alegorii, která je vám samozřejmě nejbližší, tak to představení prostě někdo taky produkuje, někdo ho navrhne a někdo ho schválí a bere za něj zodpovědnost. Ale to je úplně to samé, jak si...
2: Je to v politice, ano. Je to v kultuře, je to ve všem.
1: Ano.
2: A nemůžou to házet na nás a pak mě to ukázat a člověk se na to dívá a říká si, no to je teda, to je silný kafe.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši posluchači Tandemu jsou zvyklí slýchávat v tuto dobu zhruba v našem pořadu výběr z klasiků českého humoru a velice často se tam objevují jména, která jsou strašně oblíbená, jako pan Menšík, Werich, Felix Holzmann a podobně.
2: Sovák,
1: samozřejmě. No. Ale vy jste mě dneska velice příjemně, pane Štěpánku, překvapil, že jste si vybral herce, který je... nebo byl, bohužel. O těch, kteří jsou skvělí, mluvíme většinou v přítomném čase a už to bohužel, ale není tak, jak si možné. Čili byl skvělým bavičem, výborným hercem Bohumil Bezouška, který svá herecká vzpomínání vtělil taky do několika knížek, které jsou nesmírně příjemné, ale přece jenom je hezké, když si to člověk poslechne ještě v jeho podání. Vy jste měl tu šanci a příležitost s ním nejenom poslouchat tyhle ty herecké historky přímo v šatně třeba, nebo v rekvizitárně, nebo kde byste si je vyprávěli, ale že jste si s ním i zahráli.
2: No, jakoby ten vztah s Božou Bezouškou je daleko ještě delší. Musíte si uvědomit, že já se narodil do herecké rodiny a svého času, když jsme byli hodně malí děti, tak nejbližší přátelé našeho otce byl Boža Bezouška a Vladimír Ráš. Dokonce jezdili k nám na chalupu, na Šumavu a prostě my jsme seděli v koutku a prostě poslouchali jsme. Ten Boža Bezouška měl fantastický dar poslouchat a ještě fantastický dar to nějakým způsobem jakoby zaznamenat a ještě prodat. To byl vlastně takový průkopník, který jakoby ty herecký historky, které se skutečně odehrávaly, přesně jak jste říkal, v rekvizitárnách. Mm-hmm. Protože to je svatý místo divadla. Když přijdete do divadla, tak nejdete do šatny, jdete do rekvizitárny. Protože tam se všichni sejdou, tam si dají kafe a takzvaně svého času jsme si vyměňovali informace, kdo kde, jakýho má řemeslníka nebo co potřebuje.
1: Ano.
2: Taková ta burza.
1: Ano.
2: No a pak, když tam byli starší kolegové, tak ty samozřejmě nadávali na tu současnou dobu, jako se to dělá pořád, že všichni říkají, to za nás, to bylo krásný. A teď začnou vzpomínat. A v tu chvíli všichni zmlkli a poslouchali. No a ten Boža zaprvé sám dovedl skvěle vyprávět, ale když se vám sešla společnost v rekvizitárně, kde byl pan Pivec, pan Pešek, já nevím, kdo tam mohl být, Grůz a podobný, který prostě povídali svoje zážitky, to se takzvaně nemůže zveřejňovat kdekoliv. Že? A ten Boža to tak potom hezky učesal a já se přiznám, že když jsem přemýšlel o tom, co by tady mělo zaznít, tak jsem si říkal, to by bylo přesně to. To tu naší profesi neschazuje a ten Boža to ještě skvěle umí říct.
3: Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odtud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési bazvuky. Hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, blávoli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, byť on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z druhou šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil?
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže se svých hostů, když přijdou k nám do tandemu podruhé, ptávám na důležité osoby, osobnosti, milníky v jejich životě, tak v případě Petra Štěpánka nepochybně asi začne tatínkem, protože si myslím, že mít takový předobraz, takový vzor v rodině, to člověka nasměruje určitě jaksi, nebo respektive aspoň dostane chuť si to taky zkusit. Ve vašem případě se to povedlo, což je samozřejmě skvělé, ale možná, že těch osobností ještě najdete ve své paměti víc a možná i takových těch okamžiků, kdy jste v tom správném momentě potkal toho správného člověka na tom správném místě.
2: Tak to by byl asi dlouhý výčet. Jest pravdou, že teda samozřejmě ten vliv toho otce byl obrovský, ale málo kdo si uvědomí, že vlastně to jméno bylo svým způsobem prokletí. Ono každý si asi dovede představit, kdyby jeho dítě chtělo jít v jeho šlépějích, co všecko ho čeká a co všecko se může stát, kdyby neuspěl. Což já si opravdu skláním před tím otcem, že ani mrknutím oka nedal na sobě najevo to, co všecko mu asi běželo hlavou, co by mě teď běželo hlavou, kdyby mě někdo řekl, že chce jít přesně v mých šlépějích. To byl velmi silný moment. Pak těch momentů, to je tolik, protože si musíte uvědomit, že jednak kolem toho otce se pohybovalo tolik zajímavých lidí. To nebyli jenom herci, to byli lékaři, to byli vědci, to byli muzikanti. A jeden poznatek, který budu razit do smrti, je ten, že čím větší ten člověk byl, tím byl prostší. Já prostě se setkávám s tím, že všichni kolem sebe křičejí a člověk si říká, proč? Protože si musí dokázat to, že jsou. A tady, když vám povím, že jsem prostě jednoho dne u nás obědval Hugo Haas, a byl to strejda, obyčejný, který si s náma div nehrál prostě na písku, kdy prostě zazvonil, to už jsme bydleli na malý straně, zvonek, já otevřu a tam stála Adina Mandlová. Prostě, kdy jsem musel chodívat k Werichům, jim dávat prostě nějaký jídlo, protože máma něco uvařila, tak jim to posílala. To je prostě, já bych teď musel u každého jména se zastavit a já nechci někomu ublížit. Já jsem poznal celou tu garnituru těch fantastických herců Národního divadla, protože jsem tam přišel skutečně jako kandrdas v 21 letech ještě na škole a teď jsem prostě hrál vedle těch pešků, hégrů, pivců a prostě a stačilo se koukat. To nejsou milníky. Já nemám rád slovo milník, já nemám rád ani slovo bilance, protože bilancuje člověk, který už nechce jít dál. Já koukám furt radši dopředu a myslím si, že i v současné době jsem poznal tolik zajímavých lidí, nebo poznávám tolik zajímavých lidí, že si nenechávám to, že bych řekl, to byl milník. Ale jest pravdou, že ten start byl doma.
1: Máte 100% pravdu, že to jméno je jednak požehnáním a jednak může být svým způsobem, teď dávám velice silné úzovky, prokletím, že doufám, že mi rozumíte, že člověk to může cítit jako, že po něm prostě určitě budou chtít, prostě budou mít na ně nároky jako na toho svého slavného nebo na toho slavného předka. Ale vy jste se z tohletoho stínu svého slavného otce nepochybně vymanil a možná, že vám někdo v tomhle tom třeba pomohl.
2: Jest pravdou, že musíte mít zaprvé obrovskou kliku, protože talent nebo to jako, to je strašně málo. Musíte být v pravý okamžik na pravém místě. Jest pravdou, že moje generace byla ta generace, kdy se poprvé lámal chleba a kdy začal být hlad po mladších lidech. Do té doby, málo kdo si to uvědomuje, že loupežníka hrál prostě pan Heger s paní Valeskou, kdy mu bylo skoro 50 let.
1: Vážně?
2: Zkuste si představit, že bych já dneska hrál Romea, tak se mě vysmějou. Dneska mu musí být 17, 18. Takže my jsme měli tuto kliku, že najednou i to Národní divadlo v úvozovkách, kam jsem nikdy teda nechtěl jít, z důvodu ne, že by ho neměl rád, ale z důvodu toho, že jsem prostě se chtěl někde vyhrát, začal hledat mladý lidi. A my měli tu kliku, že jsme se tam dostali.
0: tandemu s Janem Rosákem.

to už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že je docela čas, abychom udělali radost i těm našim posluchačům, a není jich určitě málo, kteří jsou pravidelnými sledovateli televizních seriálů, a Petr Štěpánek je dnes jedním z těch čelních představitelů těch čelních seriálů. Shodou okolností, to už jsme si tady říkali, jsou to lékařské, tedy Nemocnice na kraji města a ordinace v Rudově zahradě. Myslím, že jste se tam docela tak jaksi přímo včelenili jako do svého prostě místa, kam patříte. To vypadá to, že vám to prostředí je blízko. Nejste hypochondr, ale náhodou, že byste to
2: my si miloval. To ani přece nemůžeme dovolit.
1: Že ne.
2: To nejde.
1: A jsou tací kolegové.
2: No, ale jsou to teoretici, no. Samozřejmě. Já se přiznám, že k lékařskému prostředí mám obrovský vztah. Skláním se před ním, jsou to neuvěřitelní lidi. Samozřejmě mluvím o těch, kterých si vážím, protože v každé profesi je někdo jako špička a někdo je vysloveně, že by to neměl dělat. To říkám naprosto otevřeně. A to, že je to zajímavé, že většina lékařů, aspoň s těma, co jsem se setkal, mají strašně blízko zase k naší profesi.
1: Ano, ano.
2: Já třeba jejich zájem o naší profesi nebo vůbec o kulturu je tak vysoký, že mě to poprvé, když jsem se s tím setkal, až vyrazilo dech. A pak, když si to zase začnete rozplejtat, tak si uvědomíte, jak oni pracují s těma nejcitlivějšíma věcma, ale v lidském těle, fyzicky, kdežto my pracujeme s těma nejcitlivějšíma věcma spíš v té psychice, tak ono to je strašně blízko.
1: Dokonce, pardon, že vám přerušuju, ale musím to říct, protože mám takový bezprostřední zážitek. Zcela nedávno jsem viděl v jednom ze seriálů právě těchto profesora Beneše z Vojenské nemocnice, který si zahrál vlastně sám sebe a zahrál ho výborně. Mluvil tam o odborných věcech, ale v podstatě to přednesl tak, jako kdyby byl opravdu herec. Čili já si myslím, že i tohle to dokazuje to, co říká.
2: Ale teď vám jenom povím jako takovou pikanterii, protože to je doopravdy, je to náročný jakoby na učení, protože to je neustálý učení, učení, učení. A teď si vemte, že tam máte latinský názvy velmi konkrétních chorob. Teď je musíte říct tak, jakože to říkáme, jako teď si povídáme, jakože to běžně říkám stokrát denně. A teď si představte, že tam jsou poradci a oni přijdou, dejme tomu 2 minuty před tím záběrem a řeknou, ne, tam není to T, tam je D. A teď vy celou dobu, celou tu scénu přemýšlíte o tom D, až to přijde. Ne, to jsou skutečně velmi stresové situace,
1: ano.
2: Ale jinak, no tak hold, ku podivu a zaplať pámbu, je to velmi sledovaný a mně se strašně líbí chlapy, který mě chytají takhle, když jsem na vesnici a říkají, víš, ona je manželka, se na to kouká, tak já se na to koukám s ní.
1: Jo,
2: on se na to nedívá.
1: A vy si dělá.
2: Ano, mě to moc nezajímá, ale no hold, oni mají jenom jednu televizi doma.
1: Tomáš Cepr se mi svěřil, že když se připravoval na tu roli toho chirurga, takže opravdu chodili herci tedy na stáže a byli přítomni operacím. Někteří omdlévali, někteří ku podivu ne. Musel jste taky
2: zaskočit? Jste mě zase vynahrál skvělým způsobem, protože dobře si určitě pamatujete, když jsme chodili na fakultu, tak my jsme vlastně absolvovali jeden rok vojny a my jsme byli na vojně jako lapiduši. Takže já jsem byl, dneska už to můžu říct, velitel praporního obvaziště. Nic, ale já skončil u hudby, samozřejmě, ale potom jsem byl na cvičení a oni mě dali do Střešovic na neurochirurgii, na operační sál. To tam ještě byl profesor Kunz,
1: ano,
2: jistě, tahli tyhle kapacity. A všichni čekali, že to se mnou švihne, že tam bude sranda prostě. Ne, já jsem prostě tam vydržel, já nevím, 8 hodin vedle.
1: To byl zakalený z toho obvaziště.
2: Ne, to vůbec ne. Tam jsem si začal vážit svého vlastního života a přiznám se, že to byl jediný okamžik v mém životě dosavadním, když jsem vyšel z toho střešovického špitálu, tak jsem na přechodu čekal na zelenou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Vždyť je to jenom chvilka krátká, kdy les byl pouhopouhé mlází. Polem jdou honci a psi už větří stopy. Znal jsem se s jelenem, jen ať teď nevychází, ať z dlouhých stébel trávy svým laním splétá copy. Až vyjde s hvězdami, ať střela vyhne se, ať vezme dech i klid myslivcům načekané, ať dál mrazivou nocí se toulá po lese, než před tvůj posed přijde. Tu šanci dej mu, pane. Modlitbou za jelena vás u dnešního okouzlení slovy vítají Luděk Munzar
1: a František Novotný. Jak úvod naznačil, půjde nám o slovíčka, kterými chceme vzdát hold zvířatům.
0: Určitě nám zvířátka za vlídné slovo stojí. Já mohu úvodem nabídnout jedno zamyšlení francouzského filozofa Holbacha. Tady je: trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti a rozumu, než tvor, který sám sebe pokládá za svrchovaně rozumného. Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánu a nesmyslností jeho předsudku. Určitě se nabízejí i další srovnání. A proto jsem si, Františku, vybral pro úvod tu tvoji básničku a nechal jsem jelena utéci lovcům z mušky. Přiznávám, že nemám rád tak zvěřinu, jako máš rád ty, ale důvěřuji myslivcům, že vědí, kdy co střílet, aby to bylo ku prospěchu lesa. Já sám bych ovšem srnu nebo jelena nezastřelil. To bych nedokázal. Tak navrhuji, abychom slezli z posedu a věnovali se zvířátkům domácím. Tady zaznamenáváme spíše vztahy partnerské a přátelské.
1: No, to mohu z mnoha zkušeností potvrdit. Nad pracovním stolem se na mě dívá z fotky náš hovavart, to je prosím pes, Ante, který vždycky, když jsem třeba do noci psal, tiše přišel, čenichem mi klepl do lokte, podíval se na mě a já věděl, že mi říká: tak jak to jde? Nechceš jít už spát? Zkrátka, velice dobře jsme si rozuměli. Zjistil jsem ale také podle nějakého výzkumu, že z domácích zvířat má nejvyšší intelekt, víš kdo?
0: Ne.
1: Vepř.
0: Ale.
1: Ano, druhé místo obsadil pes, ale překvapením může být bronzová medaile, kterou získala ovce. A tu nepopulární bramborovou medaili za čtvrté místo má na krku koza. Až teprve pak následují králík, kočka a kůň. Vůl a osel na seznamu nefigurují, ale přesto je známo, že římský císař Caligula jmenoval koně senátorem a že i osel získal doktorský titul. Stále prosím mluvíme o zvířatech. Šlo o titul doktor dopravních otázek, který zmíněný oslík získal za zásluhy o vědu na univerzitě v Yale. Dopravil totiž po neschudném horském terénu 36 kilogramů nerostů, které geologové potřebovali pro svá studia. Ostatně zásluhy těchto údajně tvrdohlavých tvorů mohou být rozličné. V Milánu je prý hrob s tímto nápisem: zde leží mula Minie 53. pěšího pluku. Kopla 3 generály, 12 plukovníků, 24 kapitánů, 37 kaprálů a 416 vojínů. Jen neměla kopat do granátu. Jinak jsou známy případy, kdy byly oslové vycvičeni i k pasení mnohem chytřejších ovcí. No nevím, zda to nemáme brát tak trochu jako metaforu. A tak raději snad uzavřeme tuto malou exkurzi anekdotou. Dvě blechy vycházejí po představení z kina. Půjdeme pěšky nebo si vezmeme psa? Hele, a vzpomínáš, Luďku, že pes Velký vlčák mi chodil naproti k brance, když jsem k vám nosil Janě scénáře pro vysílání.
0: Ale to víš, že si vzpomínám. Tohle máš špatnou informaci. To nebyl nějaký obyčejný pes. Byl to potomek slavného vlčáka Breka. Slavného policejního psa, který je vycpaný v policejním muzeum. No, my jsme ho získali, když v rodině uzrála situace, že by děti chtěli pejska. A já jsem tenkrát zrovna dokončil seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, kde jsem měl psa vlčáka. A tak jsem se seznámil s tím pánem, který ho tam přivedl, zkrátím. Navázal jsem s ním velice důvěrnou známost a dostal jsem se k chovateli policejních psů. A tak jsme šli pro štěňátko, které se jmenovalo jináč, ale Tereska mu začala říkat Duck. A z toho štěňátka vyrost nádherný pes. Tvrdohlavej, těžko ovladatelný, ale znamenitý charakterový vlastnosti. Přilnul k nám do rodiny. Jana by ho chtěla mít jako mazlíčka, to takový obrovský pes nebyl. Takže jejich vztah dopadl tak, že když se Jana vracela ve 2 hodiny ráno ze zájezdu, tak si otevřela vrata, aby vjela do dvora. No a toho okamžiku samozřejmě využil Duck a vyběh ven na ulici. A já jsem jenom slyšel úpěnlivý, prosebný hlas Jany. Daku, prosím tě, pojď zpátky. Od rána jsem na nohou. Daku, prosím tě, netrapně, pojď domů. No, Duck ji neposlechl. A já jsem slyšel tohle úpění, tak jsem vyšel jenom na terasu a udělal jsem. A Jana povídá, ty jsi ho volal, pane? No, když já jsem tě neslyšel, ale on mě slyšel. Mm-hmm. Jak uslyšel tohle zamlaskání, okamžitě se vrátil domů. Byli jsme velký kamarádi. No a potom si ho Tereska vzala k sobě, když měla hospodářství s koňma a tam dokonala svůj nádherný život. Krásný. Zemřel je tam pochovaný pod lípou.
1: No jo, já se tak říkal, že jsou to vlastně chlupatý lidi, jenom že jsou o mnoho lepší než my. A kolega Goethe prohlásil, že čím víc poznává lidi, tím víc má rád svého psa. A přiznejme si, že v dnešní době, kdy lidé tak rádi hladí oblé či vychrtlé, leč vždy chladné kůže svých peněženek, tihle poslové dobré nálady zahřejí svým kožíškem nejen tělo. Ti, kteří nějakého toho chlupáče mají nebo měli, vědí, o čem mluvím. Martin Luther prohlásil, že věří, že do nebe přijdou i psíci a jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši. A o duši zvířete nepochyboval ani Aristoteles. Když si hodně dávno jsem četl psí dopis. Vyhrabal jsem ho v archivu a myslíš, že bys ho mohl přečíst?
0: Velice rád. Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj, ty jsi mě pořídil. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš. Důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nesklamu. A nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátelé a zábavu. Já mám jenom tebe. Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj hlas. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, anebo jsem líný, uvažuj. Třeba mi není dobře, anebo jsem unavený. Starej se o mne, jestli jsem starý. I ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou. S tebou je pro mne všechno lehčí. Až se můj čas naplní, nenechej mě trpět. V případě nutnosti skončí mé trápení včas. Jenom tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou. Tvůj chlupatý kamarád, pes.
1: No já se přiznám, že jsem se to snažil dodržet. A že pomyšlení na tuhle chvíli mě vždycky skličovalo. I když vím, že život a smrt jdou ruku v ruce stejně jako dobré a zlé, krásné a ošklivé, štěstí a smutek, že prostě jsou to nezbytné kapitoly v knížce našich osudů, tak stejně nikdy nezapomenu, jak mi náš Ante u doktora z posledních sil olízl ruku na rozloučenou a já netušil, že on už věděl, že je to naposledy. Tak s klidem přijmejme i psí vrtochy, třeba ve chvíli, kdy připravené roštěnky jsou pro toho rošťáka silnější než dobré vychování. I když za vaším jezevčíkem, který nechce jít dál, zůstává brzná dráha 4 svéhlavých tlapek. Jsou totiž i mnohem krásnější sociální role našich psích miláčků. Například při setkání s krásnou dámou můžete prohlásit: Madam, máte moc krásného pejska. Můžu si vás pohladit?

0: pes je krov. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Přímu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
1: Vztah mnoha známých osobností ke zvířatům je známý. Karel Čapek dokonce své dášence věnoval jednu z nejkrásnějších knížek. Ale nebyl sám, kdo měl po boku psího kamaráda. Například spisovatel a lékař František Langer si jednou stěžoval svému příteli. Včera mého Boba pokousal jeden vlčák. Tak mu to natří jódem, radil přítel. Ba ne, psí rány se nejlíp hojí lízáním než jódem. A na to přítel strnul. Pro boha, Františku, ty mu je lížeš? A o Hugovi Házovi se ví, že své role říkal napřed své ostrosrsté foxteriérce Fanince. A ta ho doprovázela občas i do divadla. A jednou se velice rozčilil, když zjistil, že mu pejska někdo pomaloval líčidly. A když mu zkroušený garderobiér prozradil, že to udělal pan režisér, tak Hugo Ház dodal. No jo, pan režisér, jednou za rok má nápad a ten je ještě pro psa. Ale málo kdo ví, že Ház měl alergii na psí chlupy. A přesto se po celý život se svými miláčky nedokázal rozloučit. Svůj vřelý vztah k pejskům dokázal vyjádřit svým specifickým humorem i Saša Rašilov. Jednou stál před Stavovským divadlem a tu přiběhl voříšek, zvedl typicky nožičku u nohy Rašilova, no a pan Rašilov měl mokro v botách. Všichni na psa začali hartusit a křičet, ale pan Rašilov klidně komentoval, jen ho nechte, to je náhodou moc chytrý pejsek. On ve mně hned poznal sloup činohry Národního divadla.
2: Jako bych to viděl. Ale samozřejmě bychom tu mohli povídat stejně zasvěceně třeba i o kočičích kamarádech, jako je váš Rubínek.
1: To je hezký jméno. Tomu dala naše vnučka Anička. To byl Rubínek u nás ještě, no ani ne týden, možná trošku díl, ale bylo takový červencový vedro, my jsme s Aničkou leželi na dece na zahradě a Rubínek si na nás zvykal, motal se kolem nás a najednou z ničeho nic po velké borovici vyšplhal nahoru, dostal se do těch větví a začal mňoukat. Bylo to pro něho vysoko. A Anička měla strach, aby nespat a neublížil si. Tak na mě volala, dědečku, prosím tě, sundej ho, prosím tě, podívej se, on se trápí. Jo, ale tohle bylo tak jednoduchý. Musel jsem si vzít štafle, ty nestačily, musel jsem ještě na ty štafle vylíst, to taky nestačilo. A on se pořád v těch širokých větvích, velkých, šel jak motal, každou chvíli to hrozilo, že spadne, tak jsem vzal velký slunečník a snažil jsem se mu ho podstrčit pod nožičky, aby se chytil a že ho s tím slunečníkem sundám dolů opatrně, aby nespad. No, chytil se, podařilo se, Rubínka jsem dostal na zem, Anička radosti se rozplakala, vzala ho k sobě, natáhla se s ním na deku, já jsem si lehl k ní a ten Rubínek vystrašenej, já si myslím, že tam si řekl, tady asi zůstanu, tady jsou na mě hodný. Ležel u ty Aničky, já jsem ležel vedle něho a všichni tři jsme prožili krásný pocit sounáležitosti, že k sobě patříme. A do dneška si uvědomuju ten pocit, jak nám všem třem bylo hezky, protože jsme všichni z té rozkoše usnuli a prožili jsme krásné společné odpoledne.
2: To je hezká kočičí příhoda. No ale o tom, že ty jsi nejen herec, ale i pilot a automobilový závodník, tak o tom už jsme mluvili, to posluchači vědí. Ale myslím, že málo kdo ví, že jsi byl taky výtečný rajťák, jak se říká těm, kteří jezdí na koních. Že jsi třeba jezdil i mocnou, která krátce na to vyhrála Velkou Pardubickou. Jak jsi vlastně k tomu ježdění na koni přišel?
1: Ale já jsem se chtěl naučit jezdit na koni. A tak jsem se tenkrát přihlásil do oddílu Československý film, tam jsem začínal. A velice záhy jsem se setkal s vzácným člověkem, mým velkým kamarádem, Václavem Píchou, který mu se říkali podle našich dětí Strejda Pícha, a to byl koňák se vším všudy. A ten mě pozval do Poděbrad na jízdárnu, že tam se naučím jezdit líp než tady v Praze a budu mít víc času a kde si co si. Já jsem to nabídku přijal a tak jsem začal jezdit do Poděbrad. No jezdil jsem tam mnoho let a učil jsem se jezdit na koni rád. Asi zřejmě dobře, protože pak jsem brzo už i skákal parkoury a závody a tak dále. No a poznával jsem tu velkou rajťáckou rodinu, tak jsem se seznámil s panem Holíkem, který vedl koňskou farmu Pecínov, to je blízko Benešova. Ten Pecínov byl součástí státního statku a ty koně tam byly jaksi navíc, ale byl to ten hlavní produkt, protože pan Holík byl rajťák par excellence. A já jsem tam s tím Stredou Píchou jezdil kdykoliv se nám zamanulo, kdy jsme měli čas a mohli jsme si vybrat koně, kterého jsme chtěli, protože pan Holík už nás znal. A to už bylo několik let, co jsem jezdil, takže jsem na tom uměl i sedět. A jednou jsme tam přijeli a šli jsme na takový špacír. Vybrali jsme si dva koně a vyjeli jsme z té farmy. Asi po 100 metrech najednou vidím, že ten kůň, kterýho jsem měl já, má odřený hřbet, že ho to strašně bolí, to sedlo. Tak jsem se vrátil zpátky. Pan Holík říká, co já pom, tady ten kůň je zraněný, s tím já nemůžu jet. To nevadí, vemte si támhle mocnou. A to už tenkrát byl slavný kůň. Tak jsem si vzal mocnou. A víš, jak jsem na ní, ta byla tak vysoká, proto se asi jmenovala mocná. Abych na ní vylez, tak jsem si obrátil kolečko vzhůru nohama. Vylez jsem na kolečko a odtamtad jsem se teprve odrazil a šel jsem do sedla. A jeli jsme tenkrát odpoledne s tím Strejdou Píchou na takovej dlouhej, krásnej špacír. Byli jsme venku snad asi 3 nebo 4 hodiny. V podvečer jsme se vraceli zpátky na ten Pecínov. Koně byli opravdu krásně uvolnění a pan Holík seděl takhle na tom zábradlí, tam na té ohradě a díval se a povídá: Lučku, zkuste skočit tamhle tu překážku. A tam byl nahromaděný roští, hodně vysoký, větve a tak dále. Široký to bylo přes 1,5 metru, vysoký zrovna, tak prostě taková hromada. A nerozjížděj to, běžte rovnou. Tak jsem otočil na pravou ruku tu mocnou, pobít ji, ona se vydala dopředu a přijeli jsme před tu hromadu roští, zvedla se do vejšky. A já jsem se podíval dolů a myslel jsem, že nikdy nespadnu dolů. To byla tak obrovská vejška, že jsem nikdy takhle neskákal. A ta mocná to zvládla, já jsem z ní nespadl. Pan Holík zatleskl a říká: výborně, ještě jednou.
2: Prosím tě, a zkusil jsi si někdy jet i tu Velkou Pardubickou?
1: No zkusil, to víš, že bych rád, ale to je nesmysl. Jsem byl amatér, to není tak jednoduchý, že koho by to napadlo, že by si mohl sjet Velkou Pardubickou, to bych se zabil. Ale že jsem chuť měl, To ano, ale měl jsem tolik rozumu, že jsem o to nežádal a ani by mi to nedovolili.
2: A teď úplně z jiného soudku. Zažil jsi, Luďku, někdy plavení koní?
1: Františku, to je taková krása. Četl jsem o tom často v literatuře, ve filmech jsem to viděl. A pak jsem to několikrát zažil v Řepčinci v Písku. Představ si jižní Čechy, západ slunce, už se blíží stmívání a ty jedeš se stádem koní k rybníku, bez sedel, koně se ponořej do vody a cítíš pod sebou to nádherný úsilí toho koně, který s těma maličkejma nohama oproti svýmu tělu hrabe a drží se nad vodou a plave. Teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale myslím si, že denkrát mě říkal ten instruktor nebo ten majitel, povídá, minuta plavání toho koně se rovná 600 metrům v těžké oranici, protože ten kůň musí vydat velikánskou sílu. Ale je to strašně krásná, když ten kůň má hlavu nad vodou, drží ten krk a pod tebou se zmítá to nádherný koňský tělo. Slastný pocit.
2: Tak já myslím, že teď snad přijde vhod písnička, kterou mám rád, pro tu náladu v hudbě Jaromíra Uhlíře a pro krásný text Zdeňka Svěráka. No řekni, není to úžasné? Moje milá plaví koně, jsou to koně mý. Nad tou krásou ptáci stichnou, jsou to koně mý.

0: Až se mi nad tím obrázkem tají dech. Já se ti přiznám, že já ho nenapojím, já se koně bojím, zkrátka, já mám před koňmi velký respekt. Znám ale lidi, kteří jejich psychiku dokonale znají a zvládnou i ty největší divochy vlídnými gesty. Jsou to takový zaříkávači koní. Já jen vím, že hlavičky miminek a koňské čumáky jsou jedna z nejhebčích věcí na světě. Ale chápu lásku ke koním u všech, které potká. Připomnělo mi to dva kamarády, kdy jeden druhému nadšeně sděluje: to musíš vidět. To musíš vidět. Na náměstí je cirkus a jezdí tam při představení úplně nahá ženská na Grošákovi. No to musím vidět. Zbožňuju Grošáky.
1: To je krásný jméno. Grošák. Mm-hmm. Víš, jak vypadá Grošák?
0: Nevím.
1: Je takový, by se dalo říct, skoro flekatej kůň. Ale je strašně krásný. A vůbec český názvy těch koní vypovídají o charakteru toho zvířete. Tak třeba šiml. To je takový světlej kůň. Ale víš, co já mám nejradši? Vraníky. Jo. Vraníky, to jsou ty černý, takový rasik koně. Když vidíš, oni jsou takový radostný. Z nich čiší radost ze života. A ten pohyb toho nádherného svalstva a celého těla, to je poezie. Jenomže my tady vykládáme o tom krásným, ale u těch koní je strašná dřina. Ty koně se sami nenažerou, ten koně musíš připravit. Žrádlo, musíš se o ně starat. A to by mohla vyprávět moje dcera Tereska, která celý svůj život věnovala koním. A jí ta dřina nevadila a úrazy měla a tak dále, ale prostě posedlá těma koňma, když už dneska závodně nejezdí. Je to nádherné zvíře, zažije s ním mnoho radostí i mnoho starostí a když se vznese a přeskakuje třeba ležící strom, kmen, když to překonáš, to je nádherný pocit a to nemáš jenom ty. To má i ten kůň. On má radost, když tu překážku překoná. A častokrát jsem spadl potom se skoku. Protože kůň z radosti, že to zdolal, si vyhodil. Já to nečekal a byl jsem na zemi.
0: No jo, a jak vidím, tak my už musíme zesedat, protože zbývá jen tak poděkovat posluchačům za milou pozornost. Buďte blaženi. A znovu naslyšenou se už teď těší vaši František Novotný
1: a Luděk Munzar. Kůň času vzepjal se, jiskří se od kopyt. Lvy proskakují hladce hořící obručí. Divokou jízdu noci vystřídá šťastný klid. A sny unavené láskou usnou ti v náručí.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ano, je 11 hodin, úterý 14. července, správný čas pro další kolotoč na pohodě. A čím vás dnes překvapíme? V jazykovém koutku probereme další množstevní obraty a jejich význam a zákonitosti. V rozhlasové kuchyni si představíme recept na hedvábné knedlíky z vařených a syrových brambor. Řekneme vám, jak vybírat fasádní nátěry, aby nám vydržely co nejdéle, a na výlet se vypravíme na Vysočinu, kde navštívíme hrad Roštejn a tamní oboru s prohlídkovými trasami. Přeji příjemný poslech a dobrou náladu k tomu. Právě začínáme písničkou Přiznávám v podání Karla Zicha.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Pokud rádi cestujete, jste na Českém rozhlase Pohoda na správné adrese. V dalších toulkách po zajímavých místech naší republiky navštívíme Vysočinu. Majitelé krásného zámku v Telči se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich prošla s mikrofonem i redaktorka Irena Šarounová.
1: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
2: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
1: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
2: Je to naše interaktivní rodinná trasa.
1: Tady do těch schodů
2: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
1: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
2: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
1: Nějaký dravec tady nad námi.
2: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
1: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
2: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
1: Není to jenom pro děti?
2: Není, ale je to pro hravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
1: Yeah. Tak to je mega mravenec.
2: Dělnici, která se stará o ty larvy.
1: Téměř plížení v útrobách mraveniště. Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy. Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
2: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
1: Už kráčí.
2: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
1: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
2: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
1: Vábničky, no tak to zkusíme.
2: Mělo by se jednat o srnče.
1: Vidím pušku na řetězu.
2: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
1: Nahlížím do další místnůstky.
2: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
1: A je tady dokonce i takový snížený posed.
2: Model té takzvané kazatelny.
1: A v rohu je dutý strom.
2: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
1: Já se odhodlám.
3: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
0: Říká překvapeně redaktorka Irena Šarounová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníka i roštejnské obory. Našlapete asi 7 kilometrů, ale určitě to stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet i autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.

0: hafo, přehršel, kupa, hordy nebo mraky. Pozorní posluchači a jazykoví fandové už jistě dobře vědí, o čem bude v následujících minutách na Pohodě řeč. Tato množstevní vyjádření uvozují další díl jazykového koutku na téma množstevní obraty a jejich význam a zákonitosti. Pokračuje kolega Stanislav Jurík.
1: V dnešním jazykovém koutku si ukážeme, že čeština dokáže být dost vynalezavá i záludná, pokud jde o vyjadřování velkého množství něčeho. Martin Prošek nám to vysvětlí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Nejméně překvapivé bude pro posluchače to, že velké množství se v češtině dá vyjádřit pomocí určitých číslovek. Například tisíce lidí dbají o své zdraví, miliony dětí na celém světě mají rády pohádky a podobně. Číhá tu ale drobná záludnost u schody podmětu s přísudkem. Pokud se k podmětu s číslovkou odkazuje v souvětí s vedlejší větou, máme dvě možnosti řešení. Například v souvětí tisíce lidí se shromáždili, aby uctili výročí osvobození, musíme v hlavní větě tisíce lidí se shromáždili napsat shromáždili s tvrdým i podle podmětu tisíce, ale ve vedlejší větě, aby uctili výročí osvobození, už můžeme napsat uctili s tvrdým i na konci podle těch tisíců, nebo uctili s měkkým i na konci podle lidé.
1: V čem spočívá ta vynalézavost češtiny při vyjadřování množství?
2: Při pozornějším zaměření na jazykové vyjadřování si i laik může snadno všimnout, kolik máme v češtině přenesených obratů vyjadřujících velké množství něčeho. Řekne se například, mám na stole hory žádostí k vyřízení, nebo v obchodě byla hrůza lidí, Petr má mraky přátel, napadly tuny sněhu, v lese bylo 6 půlek hub, maminka napekla hromady cukroví, tato kniha vydá za stohy jiných, Jakub má hafo ctitelek, představíme vám přehršle výukových aplikací a podobně.
1: To je opravdu pěkná kupa množstevních obratů. Jak vlastně vznikají?
2: U některých je důvod přenesení na snadě. Když se tou v uvozovkách číslovkou stanou mraky, hory nebo stohy, není to vlastně překvapivé, protože všechny tyto výrazy pojmenovávají něco, co se obvykle vyskytuje ve velkém množství, nějaký velký soubor, něco velmi mohutného a podobně. Takže k přenesení na mraky lidí, hory dokumentů a podobně je vlastně jen krůček. Nejistá je motivace vyjádření, byla tam hrůza lidí, nebo v lese bylo 6 půlek hub.
1: To je vůbec jako povedený výraz, 6 půlek. Co takové hafo nebo přehršel?
2: Ty jsou zajímavé. U nich je totiž vyjádření velkého množství vlastně dokonce nepatřičné, protože od původu vyjadřují malé množství. Hafo je z německého handful, což označuje množství, které by se vešlo do hrsti, a totéž platí pro přehršel. Původní význam se ale postupně vytratil, zastřel se a dnes už se oba tyto výrazy užívají pro vyjádření, které je synonymní s neurčitými číslovkami, jako je třeba spousta.
1: Jaký význam vlastně má právě ta spousta?
2: Slovo spousta souvisí se slovesem spustit a znamená něco, co se spustilo, například velké množství vody, sněhu a podobně. Takže spousta je pro vyjádření velkého množství patřičná i historicky.
1: No bylo toho na nás dneska spousta v jazykovém koutku, který připravil Martin Prošek. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní jazykový koutek. Teď už se rozezní první tóny melodie Toulavý džíny v podání Věry Martinové. Následovat bude písnička, kterou vám zaspívá Václav Neckář, Šel sen kolem nás. A už za chvíli se můžete těšit na recept na hedvábné knedlíky z vařených a syrových brambor.

0: Ladíte pohodu. Do kuchyní našich předků se dnes ohlédneme pro recept na hedvábné knedlíky z vařených a syrových brambor. Ale nejprve si s kolegou Jaroslavem Hořením a etnografkou Vladimírou Jakoubějovou povíme, jaké plodiny se u nás kromě brambor před stolety pěstovaly.
1: Polní práce jsou v plném proudu a tak si dnes povíme, co se v našem kraji v dobách našich babiček všechno pěstovalo. Svým charakterem byly místní obce předurčeny k polnímu hospodářství. Z zemědělských rostlin se tu pěstovaly obilniny, okopaniny, luštěniny, pícniny a zelenina. Největší díl orné půdy byl osetý ječmenem, výborně se u nás dařilo i žitu a pšenici. Důležitou složkou jídelníčku byly od konce 18. století už brambory. Ty se dělily na nové, žluté, rané, svatojánky, jakubinky, pak pozdní, růženy, škrobáky do škrobáren, no a taky svinské, pro dobytek. Z dalších okopanin se tu dařilo řepě, a to jak krmné, tak cukrovce.
2: Specifikem našeho regionu byla rozsáhlá pole, na kterých se pěstovalo zelí. Co dál se u nás pěstovalo?
1: V žádné vesnici nechyběly zahrádky před domy ani humna za domy, kde ženy vysazovaly zeleninu a bylinky. Ve zdejší půdě se dařilo mrkvi, petrželi, cibuli, salátu, okurkám, kapustě, křenu, pórku, květáku a taky česneku. Na humnech se sklízel taky mák, slunečnice, konopí, len a jako vedlejší rostlina mezi bramborami dýně. Ta prochutná usušená jádra. Řada z těchto plodin se právě sklízela třeba nové brambory. Tak dnes přidáme recept, co z nich naše babičky připravovaly. Budou to hervábný bandorový knedlíky.
2: Většinou poznám z těch staročeských a krajových názvů, o co jde, ale tentokrát jste mě dostala a musel jsem pohledat, abych zjistil, že hervábný skutečně existuje. A není to překlep, ale přitom to je to, co to evokuje. Tedy hedvábný. Takže to bude hedvábný bramborový knedlík.
1: Budeme na něj potřebovat 0,5 kg vařených brambor, 4 velké syrové brambory, 1 deci horkého mléka, lžičku soli a 14 deka krupičné mouky. 0,5 kg vařených strouhaných brambor studených se dá na mísu. 4 hodně velké syrové brambory se roztrouhají, dají se na cedník, polí se kapkou horkého mléka a nechají se utěrkou přikryté, až voda z nich vykape. Následně se položí na mísu k vařeným bramborům, přidá se necelá lžička soli, 14 deka krupičné mouky, dobře se vypracuje těsto a nechá se 30 minut odpočinout. Dále se dělají knedlíky ve velikosti menšího pomeranče. Tak to uvádí starý recept. Vaří se 12 až 15 minut málo osolené vodě. Po uvaření se okamžitě rozkrojí, polí horkým sádlem a podávají se s kyselým zelím.
0: A po receptu na hedvábné knedlíky, po kterých se prý jenom zapráší, se můžete opět zaposlouchat do pohodových písniček, a to v podání Jiřího Grossmana a Hany Zagorové. Hned poté už na vás čeká další dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Dnes pro vás máme na Pohodě další užitečnou radu. Tentokrát opět připomeneme, že zboží je vždycky potřeba zkontrolovat hned na místě, a to při koupi i při reklamaci. Na váš další dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Posluchač Lukáš předal prodající do reklamačního řízení notebook, včetně nabíječky. Při přebírání zpět si ho řádně neprohlédl a teprve doma zjistil, že nabíječka chybí. Prodejci volal, ale ten tvrdil, že notebook pouze přeposlal do servisu a stejně to probíhalo i zpět, ale že se v servisu zeptá. Pana Lukáše by zajímalo, kdyby se nabíječka nenašla, jestli je nějaká možnost, že ji dostane zpátky. Pane posluchači, nezbývá než spoléhat na poctivost prodejce, tak i pracovníku servisu. Pokud vám ale budou tvrdit, že tam vaše nabíječka není, pak nemáte prakticky žádnou možnost, jak jim prokázat opak, a nezbývá než si příště všechno překontrolovat na místě. Ale věřím, že se nabíječka najde.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. V tuto chvíli se můžete těšit na další líbivé melodie a hned potom budeme hledat odpověď na otázku, jak vybírat fasádní nátěry, aby nám vydržely co nejdéle.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Mít hezký dům je cíl každého majitele domu, chataře či chalupáře. Většinou začínáme s opravou střechy, potom zvelebíme vnitřky a jako třešnička na dortu je u každého domu fasáda. Dnešní hobby rubriku věnujeme nátěrům. Jak je vybírat, aby nám vydrželi co nejdéle? Tak to poradil Jiřímu Šobrovi technický poradce Radek Kříž.
1: Nátěry fasád je široké téma. My musíme brát v potaz, že ta fasáda nebo ten nátěr jako takový nám opravdu dělá bariéru proti působení povětrnostním vlivům, který chrání ten vnitřek toho domu, to jádro. Takže opravdu zvolit ten správný nátěrový systém a postarat se o to před tím nátěrem, o tu úpravu toho povrchu je strašně důležité. Musíme si předtím vůbec, než zvolíme správnou barvu, musíme vědět, co od toho očekáváme, protože jsou nějaké tři základní, ale opravdu základní druhy z hlediska obsahu pojiv, to, na čem ta barva v podstatě surovinově je postavena. Takže jestli jsou nějakým způsobem akrylátové nátěry, silikonové nátěry a silikátové nátěry. Každý nátěr má své výhody i nevýhody. Nedá se říct, že je jeden univerzální nátěr, který mohu použít na všechno, ale říkám, opravdu musíme mít co nejvíc informací a podle toho zvolit tu správnou nátěrovou hmotu. Samozřejmě podklad jako takový je také důležitý, v jakém je stavu, takže v případě nových povrchů určitě nesmíme, v případě, že děláme novou fasádu, povrch není vyzrálý, takže opravdu je velmi důležité, aby ten povrch byl i vyzrálý, aby zhruba 4 týdny nechat bez jakéhokoliv nátěru, aby dokonale proschl a hlavně vyzrál. Ono je rozdíl mezi suchým a vyzrálým, ale my opravdu potřebujeme, aby ty chemické procesy tam proběhly, aby ten nátěr byl i vyzrálý, aby následně ten nátěr potom, který na to dáme, aby nešisoval, byl pořád takový, jaký je.
2: A neutěsníme ten dům, bude prostupovat ta vlhkost, bude odvádět páry z domu.
1: To je super dotaz a je to takový ten klasický dotaz, že ve chvíli, kdy někomu řekneme a před jakýmkoliv nátěrem a u fasád to platí dvojnásob, je potřeba ten povrch připravit na tu správnou danou nátěrovou hmotu a použít správnou penetraci. Mnoho zákazníků samozřejmě, když slyší slovo penetrace, tak se zděsí, že ten povrch zalepí, že nebude už paropropustný, že zamezíme průniku vodních par tou penetrací. Určitě to tak není, my stále mluvíme o vysoce paropropustných nátěrech, kde opravdu nezabraňuje pronikání vodních par, ale rozhodně ta penetrace má smysl, ať už z hlediska zpevnění těch původních povrchů, toho podkladu jako takového a hlavně srovnání savosti jako takové toho povrchu. Takže při té aplikaci nám to bude stejnoměrně vysychat ta barva, nebude nám to dělat nějaké defekty na tom povrchu. Takže penetrace je strašně důležitá. A zase pod tu konkrétní zvolenou nátěrovou hmotu musím zvolit tu konkrétní penetraci. Takže pod akrylátovou nátěrovou hmotu akrylátovou penetraci, pod silikonovou nátěrovou hmotu rozhodně silikonovou penetraci a pod silikátové nátěrové hmoty rozhodně barvu na bázi silikátu.
2: A když budu třeba u rušné silnice, nějaké auto mi ohodí dům, anebo ta barva bude zašpiněná, zaprášená, jde o mít třeba vapkou?
1: V případě, že budeme vědět, že se tohle to může stát, a to je běžná praxe, tak zvolíme raději silikonovou fasádní barvu, která nám pomůže, že do toho povrchu se ty nečistoty méně vsákávají, zůstávají na povrchu. Můžu potom v proudem vody tyhle ty nečistoty omít. Samozřejmě se ten prach dokáže z toho silikonu lépe vymít, než v případě toho akrylátu.
0: Jak si poradit s fasádou vašeho domu nebo chalupy, poradil v naší pravidelné hobby rubrice technický poradce Radek Kříž.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Poprvé v historii vynesli muzejníci z Nového Jičína na světlo velkou část unikátní sbírky pokrývek hlav předních šlechtických rodů z Čech, Moravy a Slezska. Lidé tak nyní mají na zámku Kunín možnost vidět nejen civilní klobouk arcivévody Ferdinanda Este, ale i různé pokrývky hlav Harachů, Kinských, Lobkoviců nebo Rohanů. Sbírka, kterou skrývá depozit Muzea Novojičínska, představuje vůbec největší kolekci svého druhu u nás. Obsahuje 385 exponátů. V Kunině je vystaveno 150 těch nejkrásnějších a nejzajímavějších. Nejstarším exponátem je buřinka z majetku hrabat Harachů, původně ze zámku ve Velkém Meziříčí na Žďársku. Pochází z druhé poloviny 19. století a mezi nejvýznamnější vystavené klobouky patří ty, které nosily na hlavách arcivévoda František Ferdinand de Este a jeho manželka Žofie Chodková. Zajímavostí výstavy je zapůjčená kopie klobouku darovaného anglické královně Alžbětě II. Při návštěvě Brna v roce 1996. Výstava nazvaná S kloboukem na zámek bude na zámku Kunín k vidění až do konce října. Ať už se o prázdninách vypravíte na výlet kamkoliv, přeji krásné zážitky. Pohodový poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

svůj vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

časí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Za svého třídenního pobytu v městě jsem se probouzel každého rána s pocitem, že jsem chlapec. Neboť v mých snech všechny tváře zase omládly a vyhlížely tak, jako za starých časů. Uléhal jsem však každého večera star 100 let, neboť jsem zatím uviděl ony tváře takové, jaké jsou teď. Zažíval jsem ovšem některá překvapení zprvu napořád, než jsem si zvykl na změněný stav věcí. Potkával jsem slečny, které se vůbec nezměnily, jak se zdálo. Ukázalo se však, že jsou to dcery slečen, které jsem měl na mysli, a někdy jejich vnučky. Když vám řeknou, že nějaká cizí slečna je v 50 letech babičkou, není na tom vůbec nic překvapujícího. Jestliže však naopak je to osoba, kterou jste znali jako děvčátko, zdá se vám to být nemožné. Řeknete si, jak může být děvčátko babičkou? A trvá nějakou chvilku, než přijmete a uvědomíte si skutečnost, že zatímco jste stárli, vaši přátelé nezůstali v tomto ohledu stát na místě. Všiml jsem si, že nejnápadnější změny se udály se ženami, nikoli s muži. Viděl jsem muže, které 30 let změnilo jen nepatrně, ale jejich ženy zestárly. Byly to dobré ženy. A být dobrý je velmi unavující. Přál jsem si vidět jistého sedláře, nebylo ho však mezi živými. Zemřel před mnoha lety, jak mi bylo řečeno. Jednou nebo dvakrát denně se sedlář hnával ulicí, navlékaje si kabát v chůzi. V té chvíli každý věděl, že přijíždí parník. Každý také věděl, že John Stavely nejde nikoho čekat k parníku, že nečeká ani žádnou zásilku, a Stavely jistě věděl, že to každý ví, a přece mu to nijak nevadilo. Rád vypadal sám před sebou, jako by očekával, že mu tato loď přiveze 100 000 tun sedel, a tak pokračoval celý život. Radoval se z toho, že je vždy přesně na místě, aby převzal tato sedla a vystavil na ně stvrzenku v případě, že by nějakým zázrakem došla. Zlomyslné noviny Quincy psali posměšně o tomto městě jako o přístavu Stavelyho. Stavely byl jedním z prvních předmětů mého obdivu. Záviděl jsem mu zápal, s nímž se vrhal do svého pomyslného obchodu, a podívanou, kterou dovedl připravit cizím lidem, když se hnal ulicí a zápasil se svým vlajícím kabátem. Mým hlavním hrdinou však býval jistý truhlář. Byl to hrozný lhář, ale já jsem to nevěděl. Věřil jsem všemu, co řekl. Byl to romantický, sentimentální podfukář a jeho chování mi nahánilo hrůzu. Živě si pamatuji na to, jak se mi svěřil poprvé. Hobloval prkno a každou chvíli ustal. Zhluboka si vzdychl a občas zamumlal nějakou lámanou větu, zmatenou a nesrozumitelnou. Avšak z těchto vět vznikl někdy výkřik, při kterém jsem se zachvěl a který mi dělal dobře. Jeden takový výkřik byl: ach bože, to je jeho krev. Seděl jsem na bedně s nářadím a obdivoval jsem se mu v pokoře a rozechvění. Usoudil jsem totiž, že je pln zločinu. Nakonec řekl tichým hlasem: příteličku, dovedeš zachovat tajemství? Chvatně jsem přisvědčil. I temné a strašné tajemství? Ujistil jsem ho i tím. Povím ti tedy něco ze svého života, protože musím ulehčit své obtížené duši nebo zemřít. Ještě jednou mě napomenul, abych mlčel jako hrob, a pak mi řekl, že je krvavý vrah. Položil hoblík, natáhl ruce před sebe, smutně se na ně zadíval a řekl: podívej se, těmato rukama jsem zmařil životy 30 lidských bytostí. Účinek, jaký to na mě mělo, ho inspiroval a on se pustil se zájmem a energií do vyprávění.
Nechal generalizování a dal se do podrobností. Začal svou první vraždou. Popsal ji, řekl, jaká opatření učinil, aby od sebe odvrátil podezření, pak přešel ke své druhé vraždě, třetí, čtvrté a tak dále. Vraždil vždycky zálesáckým nožem a když jej náhle vytasil a ukázal mi jej, vstaly mi hrůzou všechny vlasy na hlavě. Po této první seanci jsem odcházel domů obtížen 6 jeho strašlivými tajemstvími a zjistil jsem, že velmi napomáhají mému snění, které v poslední době poněkud zlenivělo. Vyhledával jsem ho znovu a znovu, když jsem mýval v sobotu prázdno. Vlastně jsem u něho strávil léto a chvíle s ním byly pro mne velmi cenné. Kouzlo jeho vyprávění se nikdy nezmenšovalo, protože do každé další vraždy přimíchal něco nového a vzrušujícího v podobě hrůzy. Vždycky uváděl jména, data, místa, všechno. To mi časem umožnilo všimnout si dvou věcí. Zabíjel své oběti ve všech koutech světa a tyto oběti se vždycky jmenovaly Lynchové. Hubení Lynchů hezky pokračovalo sobotu co sobotu, dokud se původní počet 30 nezvýšil na 60 a ještě víc. Potom má zvědavost přemohla mou bázlivost a zeptal jsem se, jak to, že všechny ty spravedlivě potrestané osoby se jmenovaly stejně. Můj hrdina řekl, že nikdy neodhalil toto temné tajemství žádné žijící bytosti. Cítí prý však, že mi může důvěřovat a vyloží mi celý příběh svého smutného a zkaženého života. Miloval ženu nadpozemsky krásnou a ona mu oplácela celým sladkým zanícením své čisté a šlechetné povahy. Měl však soka, podlého bídáka jménem Archibald Lynch, který řekl, že buď bude dívka jeho, nebo že smočí své ruce v krvi jejího srdce. Truhlář, nevinný a šťastný v mladistvém snění lásky, nepřikládal jeho hrozbě žádnou váhu, nýbrž zavedl svého plavovlasého miláčka k oltáři. A tam spolu byli navždy spojeni. Tam také, právě když kněz vstáhl ruce nad jejich hlavy, aby jim požehnal, byl spáchan příšerný čin. Nožem a nevěsta klesla mrtva k nohám ženichovým. A co učinil ženich? Vytrhl nůž z rány a kleče u těla ztracené ženy přísahal, že zasvětí svůj život vyhubení lidského neřádu, který nosí nenáviděné jméno Lynchů. Tak to tedy bylo. Pronásledoval Lynche a zabíjel je den ze dne po 20 let. V městě však žil jistý Lynch a čím víc jsem uvažoval o osudu, který mu hrozí, tím méně jsem mohl spát. Zdálo se mi, že je mou jasnou povinností zachránit ho a ještě jasnější a důležitější povinností se mi zdálo opatřit si trochu spánku. Konečně jsem se tedy odhodlal zajít za panem Lynchem a povědět mu, co ho čeká pod pečetí přísného tajemství. Poradil jsem mu, aby prchl a očekával jsem s jistotou, že to učiní. On se mi však vysmál, ale na tom neměl dost. Zavedl mě do truhlářovy dílny, udělal truhláři výsměšné a zlostné kázání o jeho pošetilých výmyslech, nafackoval mu, donutil ho, aby si klekl a odprosil. Pak odešel a nechal mě hledět na ubohou, politováníhodnou zříceninu toho, co ještě nedávno bylo v mých očích majestátním a nevyrovnatelným hrdinou. Truhlář se rozzuřil, vytáhl nůž a proklel tohoto Lynche svým obvyklým sopečným způsobem, přičemž se počet jeho osudových slov nijak nezmenšil, pro mne to však bylo všechno marné. Pro mne už nebyl hrdina, nýbrž ubohý, bláznivý, ostudný strašák. Styděl jsem se za něho a styděl jsem se i sám za sebe,
Nezajímal mě už a nikdy víc jsem nevkročil do jeho dílny. Byla to pro mě těžká ztráta, protože to byl největší hrdina, jakého jsem kdy znal. Tento chlapík musel mít jisté nadání, protože některé ze svých vymyšlených vražd popisoval tak živě a dramaticky, že si doposud vzpomínám na všechny jejich podrobnosti.

Lidé z Hannibalu se nezměnili o nic víc než jejich město. Není to už vesnice, je to město, které má starostu a městskou radu, vodárnu a pravděpodobně i městské dluhy. Má 15 000 obyvatel, je to město plné rozkvětu a energie a je vydlážděno jako celý ostatní západ a jih, kde je dobře vydlážděná ulice a dobrý chodník, tak řídkým zjevem, že člověk o nich zapochybuje, když je uvidí. Obvyklého půltuctu železničních tratí se nyní křižuje v Hannibalu a je tam nové skladiště, které stálo 100 000 dolarů. Medvědí potok, který se tak nazývá patrně, protože tam nikdy nikdo nevěděl o medvědech, je nyní skryt zraku pod ostrovy a světadíly z navršeného dříví a nikdo kromě znalců jej nemůže najít. Topíval jsem se v něm pravidelně každé léto. Býval jsem pak vytažen, vzkříšen a znovu do něho hozen nějakým náhodným nepřítelem. Teď však zbývá na jeho hladině příliš málo volné plochy, než aby se tam člověk mohl potopit. Jatky při ústí Medvědího potoka zmizely stejně jako malá věznice neboli šatlava, která kdysi stávala v jejich sousedství. Jistý občan se mě zeptal, pamatujete se, jak Jimmy Finn, místní opilec, uhořil v šatlavě? Všimněte si nyní, jak se historie překrucuje postupem času a s pomocí špatné paměti lidí. Jimmy Finn neuhořel v šatlavě, nýbrž zemřel přirozenou smrtí v sudu s tříslem na kombinaci delíria tremens s celkovými popáleninami. Říkám-li přirozenou smrtí, myslím tím, že bylo přirozené, že Jimmy Finn takovou smrtí zemře. Oběť šatlavy nebyla místním občanem, byl to ubohý cizinec, neškodný, kořelkou nasáklý tulák. Vím o jeho případu víc než kdokoliv jiný. Věděl jsem o něm příliš mnoho za oněch dávných časů, než abych měl chuť o něm mluvit. Onen tulák se jednoho chladného večera potloukal po ulicích s dýmkou v ústech a žebral o zápalku. Nedostalo se mu zápalek ani zdvořilosti, naopak tlupa zlých uličníků táhla za ním a bavila se tím, že ho popichovala a otravovala. Pomáhal jsem jim, nakonec však jakási výzva, kterou pocestný pronesl a kterou doprovodil patetickým poukazem na svou zanedbanost a opuštěnost, vyvolala ve mně pocit studu a zbytek citu pro spravedlnost, který ve mně ještě zbyl, způsobil, že jsem odběhl a přinesl mu zápalky a pak jsem se utekl domů do postele s obtíženým svědomím a rozbouřenou myslí. Asi za hodinu na to, nebo za dvě, byl ten člověk zadržen a zavřen do šatlavy maršálem. Pro strážníka je to zvučný název, ale byl to jeho titul. Ve 2 hodiny po půlnoci se rozezvučily kostelní zvony na poplach, kde kdo vyběhl z domu, já samozřejmě s ostatními. Tulák použil zápalek neblahým způsobem. Zapálil své slaměné lůžko a od něho chytlo dubové obložení stěn. Když jsme dorazili na místo, tísnilo se tam 200 mužů, žen a dětí strnulých hrůzou a zírající na zamřížovaná okna věznice. Za železnými mřížemi stál tulák, zuřivě jimi lomcoval a křičel o pomoc. Vypadal jako nějaký černý předmět postavený proti slunci. Tak bílé a prudké bylo světlo za jeho zády. Maršála nemohli najít a on jediný měl klíče. Narychlo pořídili berana a hromový zvuk jeho úderu do dveří zněl tak povzbudivě, že diváci vypukli v divoký jásot a uvěřili, že milosrdná bitva je vyhrána. Ale nebylo tomu tak. Trámy byly příliš silné a nepovolili. Říkalo se, že ten člověk se ve smrtelné křeči pevně držel mříží ještě dlouho po tom, co zemřel. Vídal jsem jeho tvář noc co noc ještě dlouho potom. A věřil jsem, že jsem vinen smrti toho člověka, stejně jako bych mu byl dal zápalky úmyslně.
aby se s jejich pomocí mohl upálit. Ani dost málo jsem nepochyboval o tom, že by mě oběsili, kdyby byla odhalena spojitost mezi mnou a touto tragedií. Když někdo začal mluvit o té příšerné věci, hned jsem natáhl uši a napjatě poslouchal, co bude říkat, neboť jsem žil v neustálém strachu a očekávání, že mě začnou podezřívat. A vnímavost mého černého svědomí byla tak jemná a citlivá, že často odkrývala podezřívavost v nejneúmyslnějších poznámkách a pohledech, v posuncích, v záblesku oka, který byl docela bezvýznamný, který mě však obracel na útěk v panické hrůze. A jak mi bývalo na nic, když někdo třeba sebe ledabilej a bez nějakého úmyslu utrousil poznámku, že vrah se najde. Na desetiletého chlapce jsem sebou vláčel pořádné břemeno. Celou tu dobu jsem naštěstí zapomínal na jedno, na to, že vytrvale mluvím ze spaní. Jedné noci jsem se však probudil a uviděl jsem svého spolunocležníka, mladšího bratra, jak sedí na posteli a pozoruje mě v měsíčním světle. Zeptal jsem se, co je? Mluvíš tolik, že nemohu spát. Okamžitě jsem se posadil, žaludek jsem měl v hrdle a vlasy mi vstaly hrůzou. Co jsem říkal? Honem, ven s tím, co jsem říkal? Nic zvláštního. Nelži, víš všecko. Všecko? O čem? Však ty dobře víš, o tom. O čem? Nevím, o čem mluvíš. Budeš asi nemocný, nebo blázen, nebo co. Ale ty jsi zatím vzhůru a já musím spát, dokud to jde. Usnul a já jsem zůstal ležet ve studeném potu a převracel jsem tuto novou hrůzu ve vířivém chaosu, který jsem měl v hlavě. Tížila mě myšlenka, kolik jsem toho na sebe pověděl, kolik toho ví, jak mě trápí ta nejistota. Pomalu jsem rozvíjel myšlenku, vzbudím bratra a vyzkouším ho na vymyšleném případě. Zatřásl jsem jím a řekl, dejme tomu, že by za tebou přišel nějaký člověk opilý. Přebláznovství, já nejsem nikdy opilý. Já nemyslím tebe, hlupáku, myslím toho člověka. Představ si, že nějaký člověk by přišel opilý k tobě a vypůjčil by si nůž nebo indiánskou sekiru nebo pistoli a ty bys mu zapomněl říci, že je nabitá a... Co pak můžeš nabít sekiru? Já nemyslím sekiru. A neřekl jsem, že sekiru, řekl jsem pistoli. A neskákej mi pořád do řeči, protože to je vážná věc. Jeden člověk byl zavražděn. Cože? V našem městě. Ano, v našem městě. Tak tedy pokračuj. Neřeknu už ani slovo. Představ si, že mu zapomeneš říci, aby s ní zacházel opatrně, protože je nabitá. A on odejde a zastřelí se tou pistolí. Provádí s ní hlouposti, víš, a třeba to udělá nešťastnou náhodou, protože je opilý. Co myslíš? Byla to vražda? Ne. Sebevražda? Ne, já nemyslím to, co udělá on. Myslím to, co si udělal ty. Byl bys vrahem, kdybys mu dal tu pistoli? Po hlubokém zamyšlení jsem dostal tuto odpověď. Myslím, že něčím bych vinen byl. Možná vraždou, ano. Snad vraždou, ale nevím to jistě. Po těch slovech jsem se necítil dobře. Nebyl to však rozhodný soud. Budu muset ven se skutečným případem, zdálo se. Není jiné cesty. Udělám to však obezřetně a dám si dobrý pozor na podezření, které vyvolám. Řekl jsem, ten případ jsem si vymyslel. Ale teď přicházím ke skutečnému případu.
Víš, jak se stalo, že uhořel ten člověk v šatlavě? Ne. Nemáš o tom nejmenší tušení? Ani nejmenší? A máš-li? Chceš umřít na místě? Ano, ať umřu na místě. Tak to tady bylo tak. Ten člověk chtěl zápalky, aby si mohl zapálit dýmku. Jeden chlapec mu je přinesl. Ten člověk zapálil právě těmito zápalkami šatlavu a uhořel v ní. Je to tak? No ano, je. A co myslíš? Je ten chlapec vrah? Počkej, ten člověk byl opilý? Ano, byl opilý. Hodně opilý? Ano. A ten chlapec to věděl? Ano, věděl to. Nastala dlouhá pomlka. Pak přišel tento tvrdý rozsudek. Byl-li ten člověk opilý a ten chlapec to věděl, zavraždil chlapec toho člověka. To je jisté. Oslabující mrákotné pocity se začaly plížit všemi žilkami mého těla a domníval jsem se, že už vím, jak je člověku, který slyší, jak nad ním soudce pronáší ortel smrti. Čekal jsem, abych slyšel, co mi bratr řekne dál. Myslel jsem si, že vím, co to bude, a uhodl jsem. Řekl, já toho chlapce znám. Neměl jsem co říci a neříkal jsem tedy nic. Jen jsem se zachvěl. Bratr pak dodal, ano, ještě než jsi mi dopověděl tu věc do polovičky, věděl jsem přesně, kdo je ten chlapec. Byl to Ben Kunz. Zpamatoval jsem se ze své strnulosti jako někdo, kdo vstává z mrtvých. Řekl jsem s obdivem, jak jsi na to jen mohl přijít. Říkal jsi mi to ze spaní. Řekl jsem si pro sebe, jak je to skvělé. To je zvyk, který si musím pěstovat. Můj bratr žvatlal prostoduše dál. Když si mluvil ze spaní, mumlal si něco o zápalkách a já jsem si z toho nemohl nic vybrat. Ale teď, když si mi začal vyprávět o tom člověku a o šatlavě a o zápalkách, vzpomněl jsem si, že ses ve spaní zmínil dvakrát nebo třikrát o Benu Kunzovi. A tak jsem si to dal dohromady, víš. A hned jsem věděl, že toho člověka upálil Ben Kunz. Vychvaloval jsem výmluvně jeho důvtip. Náhle se mě zeptal, míníš ho udat? Ne, řekl jsem. Věřím, že to pro něho bude ponaučením. Budu na něho ovšem dávat pozor, protože to je jen správné, ale zůstane-li tam, kde je a napraví se, nikdy se nebude moci říci, že jsem ho prozradil. Jak jsi dobrý? Ano, snažím se být. To je to jediné, co může člověk dělat v takovém světě, jako je tento. A nyní, když jsem přesunul své břemeno na cizí bedra, můj strach brzy vymizel.

Den předtím, než jsme odjeli z Hannibalu, spozoroval jsem zvláštní věc. Pozoruhodné opožďování, kterému podléhá tamnější poledníkový čas. Dověděl jsem se to od jednoho z nejméně vychloubačných lidí. Od barevného kočího jednoho svého přítele, který bydlí 3 míle od města. Měl pro mě přijet do Park Hotelu v 7:30 večer a odvést mě. Opozdil se však povážlivě, přijel teprve v 10. Na omluvu řekl, na venkově je čas nejmíň o 1:30 pozadu za městským časem. Budete mít dost času, šéfe. Někdy v neděli vyjedem do kostela včas a přijdeme rovnou v 9:30 kázání. Časový rozdíl. Člověk si to nemůže nijak vypočítat. Ztratil jsem 2,5 hodiny, ale dověděl jsem se věc, která stojí za 4.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
2: Tak jako

Já slyšel kytary hrát, hip, hip. Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez ní.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Je krátce po deváté, Český rozhlas vysílá zálety. Pěknou neděli přeje Alena Zahradnická. A kdo jednou onemocněl rádiem, je většinou nevyléčitelný. To jsou nedávná slova mého dnešního hosta pro týdeník rozhlas. A možná právě tady by hledala odpověď na otázku, proč můžete bývalého rozhlasového zpravodaje Petra Volodána chvíli i asistenta Vladimíra Remka v Evropském parlamentu slýchat v Českém rozhlase znovu. Pro hradecké a pardubické vysílání připravuje vždycky dvakrát týdně, v pondělí a v pátek, kratičké dvouminutové glosy. A řeč bude taky o jeho televizní práci. Postřehy odjinud točil například ve Skotsku, Finsku, Irsku. Jako novinář navštívil 50 zemí a zeptám se i na to, jak se mu žilo v hlavním městě Evropy v Bruselu.
3: Zálety Aleny Zahradnické.

0: Roldán pochází z Pardubic. Po gymnáziu v Soběslavi vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově. V rozhlase, tehdy ještě československém, pracoval od roku 1977. Byl zpravodajem v Rusku, v Londýně, v Pobaltí a taky v Afghánistánu. Chvíli pracoval jako asistent v Europarlamentu v Bruselu. Naštěstí pro nás posluchače je ale jeho rozhlasová nemoc, jak sám říká, nevyléčitelná a můžete ho na vlnách Českého rozhlasu slýchat pořád. A třeba dneska i v záletech. Petr Roldán, jsem ráda, že jste si udělal čas. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Už na žurnalistiku jste šel s tím, že budete rozhlasák?
1: To právě ne. Já jsem na žurnalistiku tedy šel plánovitě, protože mě novinařina bavila už na gymnáziu, dá se říct, i když jsem netušil vůbec, co to obnáší. Ale to, že budu rozhlasák jednou, za to mohou mý kantoři na žurnalistice, protože my jsme se po druhém ročníku dělili na specializace a já jsem měl obrovské štěstí na profesora Kováříka, který dělával tehdy hrozně zajímavé pořady i pro televizi s profesorem Štechem, toulali se po českých památkách, pouštěli nám na té rozhlasové specializaci třeba takové reportáže jako O kapce vody, Františka Gela a tak dál a tak dál. No a tam mě vlastně nějakým způsobem uchvátil zvuk jako takový a řekl jsem si ne, psané noviny ne, je to fajn, ale ten zvuk, to je krásné. A už při škole, při té Karlově univerzitě jsem začal spolupracovat s rozhlasem na Vinohradech a pak už jsem tam nakonec byl 26 let.
0: František Gel mimo jiné informoval i o Nürnberském procesu po porážce Německa v letech 45 až 49. Mělo právě jeho zpravodajství vliv pro to vaše rozhodnutí, třeba i ty reportáže, které přinášel tehdy z toho napjatého místa?
1: To musím říct, že ani tolik nebylo, spíš to bylo opravdu o té formě toho studia, protože mně se líbilo, že třeba pan profesor Kovářík nám rozdal tehdejší cívkové magnetofony, bylo jich na fakultě asi 5 nebo 6 a ve dvojicích nás vyslal do Prahy z té Celetné ulice do centra a řekl, nechci vás tu vidět, přineste mi rozhovor o čemkoliv. A potom jsme si to pouštěli a on nám říkal, co je na tom rozhovoru špatný, jak má rozhovor vypadat. Od té doby vím, že když, a pořád si to připomínám, když je třeba 1. září a jdou školáci do školy, a já pořád slyším, jak v televizi, tak v rozhlase otázku. Líbilo se ti ve škole? A školák nemůže odpovědět jinak, kor ten malý prvňáček, ano. Když se ho zeptáte takhle, tak samozřejmě odpoví ano. Vy se ho musíte zeptat tak, aby vám dal větu. Nebo aspoň dvě. A tam to právě začínalo všechno to, co se potom odvíjelo v té praktické novinářské dráze. Takže na to hrozně rád vzpomínám.
0: Říkáte, jak správně vést rozhovor. Zkuste říct, prosím, našim posluchačům, ale hlavně mě v tuhletu chvíli, jaké zásadní chyby dělá ten, kdo rozhovor vede?
1: No, první chyba mnohdy začíná podle mého názoru už v tom, v té přípravě. Protože když si toho partnera rozmluvíte a na všechno se ho zeptáte, než spustíte magnetofon, anebo než ho vezmete do studia a pak se ho ptáte znovu na to samé, on vám to už tak krásně nikdy nepoví. Já vás teďka trošku dostanu do rozhovoru jinak. My mluvíme o tom, jak já jsem začínal novinařinu, ale já vím o vaší vášni a když se podíváte na tuhle tu moji fotku, která je shodou okolností taky z tohoto regionu, je z Josefovského letiště, tak uvidíte, že jsem třeba mohl být i něčím jiným, třeba něčím, co je vaše vášeň.
0: Na té fotografii vidím malého kluka s bílou čepicí z bambulí. Určitě pokud budete souhlasit, dáme tuhletu fotografii na web záletu, tak aby
1: můžem.
0: Diváci mohli podívat. Za panem Voldánem odhaduji tak 3, 4, 5 letem.
1: No bude to do 5.
0: Stojí větroň, který se jmenuje Pionýr.
1: Jedním z mých snů, ještě dětských, to vůbec jsem netušil o novinařině nic, tak bylo být pilotem také, ale pilotem těch velikých letadel. Faktem je, že potom jsem se při té novinářské dráze nalétal leda s čím. To je jenom pro zajímavost.

0: Českém rozhlase posloucháte nedělní zálety dnes s Petrem Voldánem, novinářem, který působil dlouhou dobu v Československém a poté Českém rozhlase. Jen namátkou ozvěny dne, odpolední Radiožurnál, Stalo se dnes, sportovní magazín, zápisník zahraničních zpravodajů, to jsou jenom některé pořady, které připravoval. Byl zápisník zahraničních zpravodajů pro vás opravdu tím nejoblíbenějším?
1: To je srdeční záležitost. To je něco jako ty postřehy. To je taková, já to považuji za rozhlasovou perlu. Navíc je to jeden z nejstarších pořadů, který se stále drží na vlnách rozhlasu. A to byl takový odskok od té běžné zpravodajské novinařiny. To byl takový fejeton, taková radost. A tam jsme se všichni jako zpravodajové, a dodnes to tak je, když se bavím s kolegy, kteří tam stále ještě jsou, tam jsme se všichni snažili svým způsobem vyřádit i předvést, najít to nejzajímavější téma, když se podařilo ulovit zajímavého člověka, k čemuž často pomáhá novinářům náhoda, což víte sama taky dobře. Já když jsem šel nakupovat do samoobsluhy v Londýně, co by zpravodaj, a viděl jsem najednou u bedínek z brambor operní pěvkyni Dagmar Peckovou, tak tam se narodil rozhovor a my jsme se potom potkávali. To bylo velice zajímavé, když jsem potom přešel jako zpravodaj do Moskvy, ona tam přijela koncertovat a zpívat, tak jsme se potkali tam. A potom, když jsem byl v Bruselu, tak ona přijela zpívat do Bruselu a hostovat. A zase jsme se potkali tam a všechno to začalo u těch brambor tehdy. Takže to jsou takové náhody, které jsou. A tohle, když dostanete do zápisníku, a lidé na to často velice rádi taky reagovali, nevím, jestli teď ještě píší, ale nám chodili korespondenční lístky od lidí, třeba to byl zajímavý tip, chystáme se na dovolenou do teritoria, o kterém jste mluvil, tak to byla opravdu lahůdka.
0: Obraťme teď list kousíček zpátky do roku 1997. To jste byl v Londýně jako zahraniční zpravodaj. Je pravda, otázka z mého soudku, že Britové se skutečně velmi často baví o počasí?
1: Pravda to je.
0: Mají k tomu důvod?
1: No, já jak jsem si ty Brity tak trošičku otypoval, a já nemůžu samozřejmě, když jsem tam pracoval 3 roky, tak nemůžu říct, že znám Brity. To si mohl troufnout třeba říct můj předchůdce Karel Kincel, anebo někdo jiný, ale já to mám za tak trošku společenskou formulku, oni si vás nechtějí hned pustit v rozhovoru blízko k tělu, no tak se nabízí to téma toho počasí a je to dost časté téma. Náš syn žije teď a pracuje v Londýně, takže se tam občas podívám a ono to pořád přetrvává.
0: Královská rodina, to je jistě další velké téma, které nemine žádného zahraničního zpravodaje pracujícího v Británii. Představuji si to tak, že jejich spolupráce s novináři je asi taková výborně fungující firma, výborně fungující soukolí, spolupráce mnoha lidí, aby na povrch vyšlo jenom to, co na povrch vyjít má, nebo je moje představa naivní?
1: Není. A navíc tím výsledkem má být, že toho novináře k těm členům rodiny vlastně ani nepustíte, pokud možno. A když ne, tak hodně blízko. O to víc jsem měl radost, že jsem měl několik zkušeností, že jsem se dostal blíž, i když ta první byla smutná, protože já jsem nastoupil na post londýnského zpravodaje a za 2 dny se zabila princezna Diana v Paříži, takže to byla ta odvrácenější tvář setkání s královskou rodinou, veškeré to informování o všech záležitostech a novinkách, které se týkaly toho úmrtí, reakcí královské rodiny, královny samotné, potom pohřeb a tak dál a tak dál. Toho bylo hodně, ale potom, když mi přišlo téměř na konci toho mého působení pozvání, o kterém jsem slýchával o té události od Karla Kincla, a on jediný tehdy, myslím, měl tu možnost zúčastnit se garden party u královny, a mně přišla pozvánka s tím dovětkem, co máme mít na sobě, kde se ženeme pro manželku klobouk, protože ten ve výbavě tehdy neměla samozřejmě, ale bez klobouku do královského paláce, do zahrad se jít nedá. No tak jsem se přece jenom dostal trošinku blíž, i když samozřejmě ne úplně ke královně, neměl jsem šanci s ní nikdy ani mluvit, byl jsem na pár metrů sice, ale informovat o tom, jak Britové na jedné straně uznávají královnu jako instituci a na druhé straně pořád do toho mnozí rýpou, že už je to přežitek a tak podobně. Těch příležitostí bylo dost.
0: Petr Voldán ve studiu Českého rozhlasu, vysíláme Zálety.

0: Aleny Zárybnické.
1: Petra Voldána máme bez pochyby ve škatulce Rozhlasák, ale už dlouhou dobu spolupracuje i s Českou televizí. V rámci cyklu televizních fejetonů z atraktivních míst světa, který Česká televize vysílá už od roku 1993, točil například ve Finsku, v Koreji a taky ve Walesu.
2: My máme rugby hlavně za mužský sport, ale tady ve Walesu je vidět, že ani o budoucnost ženského rugby tu vůbec nemusí mít žádné obavy. Dokazuje to i trénink už od školního věku.
3: Hráčky dostávají na hřišti pořádně zabrat a zaujetí z nich doslova čiší. Nikterak se nešetří a trénují s nasazením, jako by šlo o život. Až i mě zlákali k účasti na tréninku. Uznejte, že takové pozvání jsem odmítnout nemohl.
2: Velské ženy jsou zvyklé na tvrdý život a mnozí chlapi by jim radši asi nepřišli vůbec pod ruku. Rugby není pro každého ani pro každou, ale představit si tuto zemi bez rugby, to určitě nejde. Z království šišatého míče vás zdraví Petr Volda.
1: A právě tahle reportáž byla oceněna na 18. ročníku festivalu Sportfilm v Liberci v kategorii sportovní reportáž. Bylo to loni na podzim, takže dodatečná gratulace.
4: Já musím přidat, ještě se trošičku víc chlubit, protože pak jí z Liberce poslali do Itálie a ta reportáž vyhrála cenu Expo 2015 mezi krátkými reportážemi na celosvětové soutěži.
1: V čem bylo její kouzlo?
4: Asi v těch ženských. To si myslím, že zapůsobilo na ty poroty i to, že my jsme nenatáčeli od někud z tribuny, ale my jsme, kameraman běhal s těma rugbystkama, aby získal co největší detaily. Ten byl uhoněný víc než oni při tom tréninku. A oni mě taky zapojili dokonce, protože mě se líbilo, jak oni se zvedají při tom rozhozu, kdy se háže mezi oba týmy jakýsi out. Neznám přesně ta pravidla. A tu, která chytá, tak oni zvedali do výšky, aby to opravdu chytla. A já jsem tak obdivně na to koukal a oni říkali, tak si to pojďte zkusit taky. Takže mě tam taky zvedli a to byl opravdu velikánský zážitek. Dál jsem se do tréninku nepustil, protože to bylo brutální, opravdu brutální.
1: Česká televize teď od 30. dubna vysílá premiérové díly z Koreji. Je to zase 13 dílů, tak jak bývá v tomto cyklu zvykem. Nesmírně obtížné musí být poskládat všechny ty informace, které na místě získáte, když máte zajímavé téma. Do těch tuším 6 minut stopáže.
4: Pět a fous. Je to hrozně těžké. Tady mi pomáhá ta rozhlasová novinařina, protože ta vede ke zkratce. Rozhlas je přece jenom úspornější médium, pokud nepočítám rozhlasová pásma, hry a podobně. A korto zpravodajství, tak tam se musíte vyjadřovat hodně zhuštěně, což má své i nevýhody. Ztrácíte květnatost té řeči a toho vyjadřování a podobně, ale je to se stejně boj dostat všechno do 5 minut. Hádáme se o věty, aby to tu stopáž mělo, protože vám jako autorovi připadá všechno důležité, kolegům zase méně důležité, je tam i ten moment té televize, že všechno nemá smysl říkat, ale něco za vás ukazuje kamera, což byl ze začátku točení postřehů, především právě v tom Skotsku a Jirsku. Můj problém hlavní, pochopit tohleto a nějak se s tím vyrovnávat. Takže je to jinačí.
1: Nejzajímavější z vašeho úhlu pohledu díl, který jste v Koreji natočil?
4: To je fakt těžký, protože čtvrtkilové mandarinky jsou unikát, potapěčky 80-leté, které loví mořské plody a neopren používají jenom asi posledních 20 let, jsou zapsané v historickém dědictví UNESCO. Dávejte to naroveň třeba s skleněnou kavárnou Božka Šípka ve skleněném zámku, nebo porovnejte to s tím, že stojíte před zmenšeninou pražské staroměstské radnice v Soulu, nebo natáčíte o tom, že jediní Korejci mají vlastně kovové hůlky, kterými jedí tu asijskou stravu. Takže když se vám to takhle skládá, tak mi řekněte, co z toho je nejzajímavější.
1: Nemám odpověď na tak složitou otázku, kterou jsem položila já vám. Petr Voldán, bývalý rozhlasový zpravodaj, dnes kromě jiného taky glosátor Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové. A právě o psaní glos bych rád

0: 27 let v Československém a v Českém rozhlase a přesto říká Petr Volodán, že se pořád nestydí za mrazení v zádech a husí kůži při tom, když mluví k rozhlasovým posluchačům. Ráda bych mluvila o pravidelných pondělních a pátečních glosách, které připravujete. To je nikdy nekončící práce. Kolikrát za den vás napadne, ano, tohle je téma, o kterém bych mohl glosu udělat?
1: Někdy i několikrát. A někdy vůbec nic. 2-3 dny. Ale ten život vždycky něco přinese. Takže ono se to zdá, že to není až takový problém dvě témata za týden nějakým způsobem dát. Ale někdy mám třeba 2-3 témata připravená, ale život, události přinesou téma aktuální, takže to, co je připraveno, se odsune, protože přijde téma lepší, které je potřeba v tu chvíli uchopit. I když popravdě řečeno, ani já, ani Ivan Hofman, se kterým se střídám a je s námi na Hradecké vlně ještě třetí glosátor, tak přesně nekopírujeme to, co hýbe společností a ta témata, protože já osobně si aspoň říkám, že lidé ti mohou být už přejedeni a nemá cenu jim cpát to téma ještě v ranní glose. Proto mám ty glosy spíš takové ze života civilnější, běžnější z toho, co člověk zaslechne, vidí, co ho osloví a tak.
0: Rozhlase se říká, že je pro lidi s fantazí. Jaké v uvozovkách triky používáte pro to, abyste posluchače udržel ve střehu, aby dostali vlastně ten prostor pracovat s tou fantazí?
1: Ty triky jsou dávno vymyšlené, to už staří rozhlasáci věděli, že když udělají pauzu, tak posluchač zpozorní, protože má pocit, že se mu buď rozbilo rádio, nebo přestal jít prout, anebo omdlel ten, kdo je za mikrofonem. Takže pauza hraje, jak nám říkali, to určitě je dobrý trik. No a výborný je zvuk, proto jsem do toho rozhlasu šel, protože zvuk, když necháte chvilinku vyznít a necháte toho posluchače, aby si tipnul, co to tak asi je, to je podstata reportáže, já jsem reportáž miloval, nejoblíbenější moje reportáž byla reportáž o výlovu rybníka Rožumberka, kde jsme se málem utopili s technikem Jirkou Hrubcem, protože my jsme nechtěli, tak jako v případě toho rugby, o kterém jsme mluvili, točit reportáž, že budeme stát na hrázi, jak oni nám pak vyprávěli. Sem přijedou štáby, stoupnou si na hráz, dají si svařené víno a dívají se, jak my tam šlapeme v tom blátě a tahneme ty sítě a my jsme se vydali za nima, my jsme se v tom bahně málem utopili, ale ten mikrofon ani tu nagru nahrávací jsme tehdy nevypnuli. No a z toho byl tak sugestivní projev, že se mu musím i dnes docela smát, ale bylo to autentické. Prostě autenticita si myslím, že je hrozně důležitá v rádiu.
2: Vy tady ty kapry třídíte, ale mně připadá jeden jako druhý.
3: Lepák, to je ohromný rozdíl mezi nimi, když se na ně podíváte hned váhou, tvarem a je tady všechno možný, protože z toho nevru přichází nakonec úplně
2: rozhovor zaniká v pleskání kapříků, takže ještě jednou, nejsou tady v tom brakovišti jenom kapři.
1: A ta fantazie, když posloucháte detektivku rozhlasovou, tak si to prostředí v hlavě vymodelujete podle svého. Když se na ně díváte v televizi nebo v kině, tak vám tam prostě to natočí v těch a v těch kulisách. Tam to máte dané. Kdežto tady si toho vraha, který jede nějakým autobusem, tak si to představujete podle svého. Jako ta fantazie tam hraje.
0: Petr Volodán je hostem dnešní záletu.

0: Petr Voldán, host dnešních záletů, byl určitou dobu asistentem Vladimíra Remka v Europarlamentu. Mě zajímá okamžik, Petře, kdy jste se rozhodl, že odejdete do Bruselu. Co zatím bylo?
1: No, to je trošku choulostivější záležitost. Já jsem tehdy končil zpravodajský post v Moskvě. Měl jsem se vracet na Vinohrady. No a musím říct, že trošičku je to lapálie rozhlasová možná i dosud, protože s vracejícími se zpravodají mívá někdy rozhlas potíž, co s nimi dál. Samozřejmě výhoda je, nebo dobré je, když ten člověk odchází po čase zase na jiný post, protože si myslím, že ta práce zahraničního zpravodaje je přece jenom svým způsobem specifická, což mě se podařilo být. Dokonce si myslím, že je fajn, když se člověk dostane do toho samého místa jako zpravodaj s odstupem, protože se díváte na věci znovu. Přestáváte mít ten vnitřní pohled, který získáváte, když jste tam dlouho. To se teď podařilo třeba, že je na stejném postu Martin Dorazin. Shodou okolností také zrovna v Rusku. Takže to je výhoda. No a tehdy tak nějak malinko rozhlas nevěděl úplně, co se mnou. A v té chvíli přišla nabídka od Vladimíra Remka, kterého jsem znal, protože jsme dokonce bydleli kousek od sebe. No a Vladimír Remek tehdy, to já jsem ani netušil, kandidoval do Evropského parlamentu a s tím, že tam asi nepůjde, že co by tam dělal, že ho nezvolí, a oni ho zvolili, občané, a on přišel s nabídkou, říkal, hele, na mě se bude zase obracet spousta novinářů, já potřebuju s tím něco dělat, tebe jsem poznal a nechceš jít se mnou

0: třeba, že europoslanci mají ve svém sídle také třeba čistírnu oděvů, anebo pobočku banky, anebo malou samoobsluhu, ale kdo nezná ten chod té instituce, že tam přijdete ráno v 9 a některý z odborných výborů, třeba výbor pro energetiku a průmysl, zasedá až do 10 večer a vy nemáte čas z toho objektu v městské části, kde moc obchodů okolo není, protože jsou to úřední budovy, někam vyběhnout, tak musíte to zázemí nějakým způsobem třeba také řešit. Tak to je jenom taková perlička na dokreslení.
1: Petr Voldán je hostem dnešní záletu.

0: Stovky rozhovorů, stovky rozhlasových rozhovorů vedl Petr Volodán. Dnes byl hostem v Záletech. Když si tak v duchu, Petře, projdete seznam lidí, se kterými jste se jako rozhlasový novinář setkal, kdo vám naskočí úplně jako první?
1: Teď jste mě zaskočila, nenaskakuje mi nikdo. Těch lidí bylo strašná spousta. Gruzínský prezident při jejich revoluci v Gruzii v Tbilisi, ale třeba hrozně zajímavý rozhovor se sklářem ve výzkumáku tady v Hradci Králové, krásné vysílání s panem Mrkosem z Hvězdárny na Kleti.
0: Při posledních Záletech seděla na vašem místě sportovní lékař Jiří Neumann a tady je otázka, kterou vám tu nechal.
2: Petr Voldán je určitě velmi, velmi zcestovalý člověk a já bych se ho chtěl zeptat, jestli už byl v Riu a když ano, anebo aspoň v Brazílii,

0: A jaký je jeho náhled na Brazílii, na Rio, na obyvatele?
1: No tak vidíte, tak to mě pan doktor lidově řečeno docela dostal, protože ani s Riem, ani s Brazílií, dokonce ani s Latinskou Amerikou pražádnou zkušenost nemám a musím přiznat, že mu tak trošku závidím, i když vím, že jako lékař naší olympijské výpravy bude mít práce možná docela dost, hlavně s péčí o to, aby se našim sportovcům nic nepřihodilo a když už se přihodí, aby byli zase fit. Ale co mu ještě víc závidím, než to, že bude v Brazílii a v Riu, to je možná to, že bude moci z mého pohledu v uvozovkách kávisty ochutnat báječnou brazilskou kávu přímo v zemi, která produkuje největší množství 100% arabiky na světě.
2: A příště na vašem místě Mikološka Tereza Tejklová. Na co byste se jí rád zeptal?
3: Tak obligátní otázka by byla, jestli letos budou houby, ale oni budou, pro mykology jsou houby pořád, k těm já ale nepatřím. Já jsem sice vášnivý houbař, ale sbírám jenom asi 5-6 druhů hub, které znám, protože se mám rád už ve svých letech a mám rád své blízké. Takže se chci zeptat, jestli dělám dobře, že se nepouštím do toho, že bych chodil s atlasem po lese a snažil se trefit tu houbu, protože musí být podle popisu určitě fantastická, ale já ji až tak úplně neznám. Je to tak správně?
2: Takže příští neděli vyrazíme na houby s Terezou Tejklovou, bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechal Petr Voldán. Já už jsem říkala, že mě setkání s vámi nesmírně potěšilo a upřímná úcta k tomu, co jste pro rozhlasové posluchače udělala. Děkuji za to, Petře.
3: Kdyby rádio přenášelo obrázky, viděli byste, že se červenám jako ta červená tady ve studiu. Já moc děkuji za příjemnou hodinku.
2: A krásnou neděli vám všem.
4: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Poznali jste hlasy, poznali jste znělku. Znělka jasně dává najevo, že začínají písničky pro duši, no a ty hlasy patří Věře Hoteřové.
1: A Standovi Hloškovi, už jsme tady zas.
0: A přejeme vám krásné dopoledne a hlavně pohodu a příjemný poslech, protože Standa hrábl hluboko do své fonotéky, nebo cedotéky, nebo jak to nazvat.
1: No teď jsem přemýšlel, kam směřuješ. Ano, dneska jsem si říkal, že bychom se mohli podívat do jiného světa zpěvu
0: a
1: písniček. A já si myslím, že se k tomu dostaneme až po téhle písni, která je vlastně ještě k létu a je vlastně od Boba Friedla. A já jsem teď dostal do rukou jeho starší CDčko, tak jsem se na ně vzpomněl, že vlastně, když si vzpomněl na Boba, tak je tady přede mnou jako léto, Řecko, prostě sluníčko, pohoda. Takhle já toho Boba mám ve své paměti a musím říct, že ty písničky, které naspíval, tak byla většina z nich velice příjemných a pohodových. Takže já na úvod toho našeho pohodového programu vám pustím tuhle píseň.

0: Ano, všichni se sejdeme v létě, ale to je k tomu vyloženě přizpůsobené. No a když se zpívá v písničce, že táta s mámou nemusí ráno vstávat, tak když si představím, že jsem měla malé děti, které vždycky čekaly na to, až budeme mít dovolenou a nebude se ráno spěchat, to byla pohodička.
1: I v té muzice byla pohodička. Slyšela z té kytárky takový, který připomínali takový ten řecký styl. No a já jsem teď viděl Boba, jak sedí v Řecku v leptokárii venku před svojí kavárnou a opaluje se a vyhlíží své hosty, se kterýma si dá kafíčko. No jo, takhle jsem ho zažil.
0: To už je pár let zpátky, protože Bob Friedl, jak jistě všichni víte, už se na nás dívá z hudebního nebe, bohužel. No ale život jde dál, nezastaví se nikdy a ty máš určitě dál zase nějakou krásnou písničku.
1: No já bych teď vlastně sklouzl do toho, o čem jsme mluvili před Bobem. Já si zatím prázdnin moc neužívám. Užívám si je docela hezky, ale pracovně. A já jsem měl tu možnost se dostat do takového zvláštního světa, do hereckého prostředí, protože jsem dostal nabídku do jednoho televizního seriálu. Je to taková legrácká, kde je role zpěváka a dokonce je tam role hloška. Tak mě oslovili, jestli bych nechtěl hrát standu hloška. A říkám, tak to je dobrý for, tak proč ne, já jsem pro každou legraci. Ten seriál se jmenuje Bez družice, zpěvák jsem tam pouze já, jak jsou tam sami herci, Vašek Vidra, tam Dáda Patrasová, Alice Bendová, já nevím, Carda, Jana Boušková, je tam spousta takových, je to herecký svět. A tak jsem si říkal, páně, ty herci všichni se učí zpívat. Tak jsem si říkal, podívejme se na ně, z tohohle pohledu, tak jsem trošku se podíval do archivu a našel jsem tam několik takových úžasných věcí, které bych vám rád nabídnul.
0: To znamená, že herce představíš v trošku jiné podobě, než jak je známe.
1: No jistě, a já si myslím, že i když se třeba někomu něco moc nepovede, tak díky tomu, že to jsou skvělí herci, tak jim to každý rád promine. Ale já vám teď nabídnu herce, který zpívá fantasticky, protože to byl muzikant jako Poleno, zpěvák, režisér a tak dál. Já jsem měl tu čest s ním pár let spolupracovat. No Jirka Cízler, poslechněte se, jak úžasně zpívá.

0: Tak dívejme se na Rejžu, že? Já si myslím, že spousta posluchačů si vybavila tu jeho roli režiséra. No a možná zase ti, kteří už odrostli dětským létům, anebo už mají velké děti, ale v určitém období s nimi sledovali televizní vysílání pro děti, myslím, Studio Rosa se to jmenovalo?
1: No právě, k tomu bych se rád taky nějakým způsobem vyjádřil.
0: Tam jsem jenom chtěla říct, že tam on mluvil tu postavičku Harryho Showmana.
1: A zpíval právě, já jsem tam taky několik let ve studiu, to bylo Studio Kamarád a Studio Rosa a to se pořád nějak měnilo, tyhle ty dětské pořady, názvy a tak dále, měnily se postavičky. A on tam hrál Harryho Showmana a já jsem s ním zpíval několik písní a dokonce jsem tam jako v pár písničkách jsem tam brnkal na kytaru neumně a on tam umně nádherně hrál třeba na housle. Mm-hmm. Protože on byl houslový virtuos. To byl člověk, který měl neuvěřitelný elán, měl v sobě neuvěřitelnou energii. Kam přišel, tak tam prostě to rozsvítil a měl obrovský dar, že udělal všude legraci. I když jsem ho samozřejmě zažil několikrát, že si nerad připouštěl cizí lidi k tělu. Což si myslím, že bývá správně a dobře.
0: Obzvlášť ve vaší branži. A jak jsi mluvil o tom, že když někam přišel, takže vždycky rozsvítil tu společnost a dokázal tam vnést nějaký humor a vtip, tak on tak na mě působil. I když třeba vytvářel nějaké vážné role, ať už v televizních seriálech nebo ve filmech, tak vždycky z něho vyzařovala taková ta komičnost. Nevím, proč to tak na mě působilo, ale nikdy jsem tu jeho roli nebrala za úplně tragickou nebo vážnou. Vždycky do toho vnesl takovou tu pohodičku a trošku odlehčení.
1: Přátelé, mám pro vás připravený překvapení. Už jsem vám to chtěl pustit, tu píseň, dávno, ale ještě z technických důvodů jsem ji nemohl přehrát z úzkého pásu na CD.
0: Já a teď se totiž... tak stalo?
1: Ne, ještě ne. Já jsem totiž objevil v archivu takový ztracený pás a já jsem tehdy naspíval s Jirkou Cízlerem, jakoby s Harry Showmanem, písničku Holky z naší školky. No a co Jirka tam předvádí, tak to si nesmíme nechat ujít a slibuju, že to dotáhnu do konce a pustím vám tuhle verzi určitě v nějakém příštím humorném díle.
0: Takže to nebude teď, to byl jenom takový závdavek do příště.
1: Ano.
0: Jirka... Tím ses velmi zavázal teda.
1: No já. Já jsem chtěl ještě říct, že prostě Jirka pochází z Českých Budějovic, hrál na x hudebních nástrojů. On tam hrál v divadelním orchestru v Budějicích. No a z toho orchestřiště hudebního postupně vylízal ven z té díry a šel až nahoru na pódium. No a šel dál do světa a vlastně jsem našel takovou krásnou větu, že v 80. letech si jej našel film. O Jirkovi bychom si mohli povídat strašně dlouho. Mm-hmm. Ale tak to zkrátím, že on si potom postavil s Luďkem Nekudou své vlastní divadlo. Takže on byl pan principál.
0: Ano, oni měli také vlastní televizní pořad. Na jehož název si teda teď okamžitě hned nevzpomenu, ale myslím...
1: Sešlost.
0: Děkuji ti za nápovědu, Sešlost Luďka Nekudy. No a koho přidáme dál z těch zpívajících herců?
1: Mezi zpěvačkami, nebo herečkami zpěvačkami, určitě zaujímá velice významné místo krásná ženská Kateřina Brožová. Mm. Já jsem měl možnost se s ní mnohokrát potkat na jevišti a musel jsem uznat, že fakt zpívám moc dobře. Já vám teď pustím jednu z jejich písniček.

0: Slíbil svíc, tak se jmenovala písnička, kterou nádherně zaspívala Kateřina Bržová. Teď se mi chce říct zpívající herečka nebo hrající zpěvačka. Ono je to tak asi v tomto případě napůl.
1: Tak Katka má vystudovanou divadelní akademii muzických umění, no a prochází několika divadly a hraje v mnoha muzikálech a dokonce to jsem si vyčet, že už má natočený 4 alba samostatný, což je úctivost. A já vzpomínám na ní, když jsme zpívali párkrát spolu v kostele. Ona tam působí prostě s tím takovým tím jemným hláskem, s takovým lehkým vibrátkem, tak tam působí prostě strašně mile a hezky a vždycky ty lidi dostane perfektně, bezvadně.
0: Když jsi mluvil o těch CD albech, tak jedno mám doma, a to vánoční, které naspívala dokonce se svojí dcerou. Ale já se tě teď na něco zeptám, když už tedy máš tu zkušenost z toho osobního setkání a z osobní spolupráce. Ona, Kateřina, hraje krásně, zpívá krásně, ale působí tak trošičku odtažitě. Stejně jak jsi říkal u toho Jirky Cízlera, že si asi moc lidi nepřipouští k tělu. Jaká je v soukromí?
1: Dívej, tak já jsem u ní doma nebyl.
0: No tak to nemyslím, ale když se třeba setkáváte v tom zákulisí, tam přece nehraje.
1: Ne, já musím říct, že Kateřina je strašně milá a strašně hodná ženská. Ona, jak říkáš, působí jako tak odtažitě, jako tak suverénně, ale to je taková maska. Ona má strašně dobrý srdce, miluje děti a rozdala by se. A v soukromí, jako v soukromí v tom muzikantském a hereckém prostě je kamarádka a když může pomoct, pomůže. Se nedá říct o každým.
0: Tak to dobře uzavíráme tady tuto etapu a představení této herečky jako zpěvačky.
1: Ano, a pojďme dál. Já bych vám teď nabídnul písničku, která je trošičku méně známější od člověka, který ho všichni milujou a všichni ho uznávají, od Mirka Donutila. Mirek, jak je známo, on strašně moc rád zpívá a zpívá výborně, naspívá taky spousty krásných písniček, má rád lidovou muziku, ale já vám teď pustím písničku z jiného soudku a jmenuje se Hlaď mě.
2: Hlaď mě, chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízký tlak. Hlaď mě,

prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám, hlaď mě teplem dlaní svých očí modravých můj jak magnet. Cítím tvoje dlaně,

chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízkej tlak, hlaď mě.

chviličku hlaď mě. Je mi nějak matně, asi mám nízký tlak, hlaď mě.

0: geniální herec, vynikající zpěvák Mirek Donutil.
1: No a překvapil jsi s touto písničkou. Z jaké tvůrčí dílny pochází, jen tak mimochodem?
0: Tak mimochodem tu písničku mu napsal Karel Wagner, protože s Karlem Mirek spolupracuje a spolupracoval docela intenzivně. A vlastně Karel vymyslel ty velký pořady, kde Mirek přišel na scénu a bavil třeba hodinu a půl, dvě hodiny lidi z příběhů ze života, který prožil v Brně s Frantou Gocorkem a s Čmaňou a s Bolkem. Hmm. Jednak takhle se stává, to musí být na knihu nebo aspoň na brožuru zážitků. Ale navíc ten Mirek má ten dar od Boha, že to prostě umí podat. Já řeknu vtipa, nikdo se nezasměje. Navíc ho zapomenu za pět minut. Ale jsou lidi, kteří právě umí říkat vtipy a pamatují si to. Stejně jako třeba další člověk, kterýho vám teď chci nabídnout v roli zpěváka a zpívá s dovolením se mnou a ještě s mojí kamarádkou Jiřinkou Pohralovou, která má taky úžasný dar. Já nezapomenu do smrti, jak jsme byli s Jiřinou někde na pláži venku v cizině a bylo hnusně, pršelo. Ale nicméně byli jsme pod slunečním a schovávali jsme se před deštěm, taková parta lidí a Jiřina tam měla noviny a začala nám číst z novin. Začala od první strany, tam není moc srandy. Jo. No a jenom řekla titulek, nebo přečetla ta titulek a my jsme se válili smíchy. To byl Jiřiný koncert pro nás, asi pro nás šest, co jsme tam byli. No a na to se nedá zapomenout. Škoda, že to někdo netočil, ale tady jsem si opět uvědomil, jak je to geniální herečka, které já si nesmírně vážím a chodím kolem ní, když ji vidím po špičkách. A jsem nesmírně rád, že patří mezi mý kamarády a že vlastně svolila i to, že si se mnou zaspívá. Hmm. I když všichni víme, že Jiřina, tak jasně, ona je pro každou legraci, ale Jiřina zas tak hlasově a pěvecky na tom jako není zas, jak třeba ti zpěváci, herci, který jsme slyšeli před chvílí.
1: Ano, ona udrží sice tu tóninu, udrží melodii, no ale ten projev je trošku jiný, že ona tam přidává víc toho vibrátka, než je zapotřebí, ale nevadí. Jak jsi říkal, je pro každou legraci, a když si popisoval, jak dokáže bavit lidi, stejně jako Miroslav Donutil a spoustu jiných herců, jako byl třeba Vladimír Dvořák, Vladimír Menšík a další, tak to se naučit nedá. S tím nedá. Se prostě ti lidé rodí.
0: Nedá. Ono už jenom, když Jiřina přijde do studia, a tak je jedno, jakou zpívá melodii, jo, že vůbec se netrefí do té správné noty, to je jedno. Protože ona tomu dá takový šmak, že ta písnička jakákoliv je úžasná.
1: Tak do zpovídání a pusť, co se vám teda
0: povedlo. Tak já vám, přátelé, pustím takovou jednu legrácku, já to začnu a pak se přidá Milan Pitkin, který to je taky legrace, že on se snaží zpívat, i když jako hraje, že kokta. No a pak přijde ten vrchol Jiřina.
1: A jak se jmenuje?
0: Je to známá písnička, kterou si můžete s náma brouknout. Hodné štěně.

0: Tak klasická písnička Hodné štěně, repovala Jiřina Bohdalová, zpíval Standa Hložek a ještě se tam o něco pokoušel Milan Pitkin. Tady je jasné, ty si upozornil, že hraje vždycky člověka, který má problém s vyjadřováním, že se zadrhává, no ale všichni znalí vědí, že to je důkaz toho, že to opravdu hraje, protože lidé, kteří se zadrhávají, když zpívají nebo recitují, nemají žádné problémy, prostě nekoktají, zpívají a recitují. Plynule. A kdo je teda Milan Pitkin? Představ ho ještě trošku blíž.
1: Teď promluvil odborník. No, Milan Pitkin je takový zvláštní člověk, který má také dar od Boha. Toho si našel Ivan Mládek v hospodě. Hmm. On je v hospodě jako doma, ne, že by jako pil, ale on chodí mezi lidi, aby je bavil. To jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, když jsem ho párkrát vzal sebou na nějakou soukromou akci. Neskazí žádnou legraci, navíc má tolik fóru, když já potřebuji nějaký vtip do nějakého pořadu, tak mi říká, Milane, nemáš něco slušného, hezkého, co bych mohl já prezentovat na veřejnosti?
0: Slušné, jo.
1: Tak on vytáhne diář, on má diář, on vytáhne bloček, on má takový bločky, kde si všechno poznamenává. No, má jich strašně moc, ale hlavně má úžasnou paměť. Jednak na vtipy a jednak pozor na písničky. On je vynikající muzikant. To vůbec lidi o něm neví. Jak hraje úžasně na harmoniku. A on hraje na takovou malou harmoniku, knoflíkovou. A on má takového pamatováka na staročeské písničky. To se o něm nevědělo. On zná kdejakou staročeskou píseň. Proto i muzikanti, kteří potřebují něco vědět o těchto písních, tak jdou za Milanem Pitkinem.
0: To znamená, že on je takový živý archiv staročeských písniček.
1: Mm. Tak, a navíc prostě hraje výborně na kytaru a strašně rád zpívá. Mně se stalo, že jsem s ním někde vystupoval, já už jsem se rozloučil a lidi chtěli ještě přidat. Já říkám, dobře, já vám zaspívám ještě jednu písničku jako přídavek a v tom přiběhl Pitkin a říkám, nechcete slyšet ještě nějaký fór? Tak jsem ho tam nechal a najednou byl jeden fór, druhý, pátý, desátý a teď začal zpívat a ještě zpíval asi půl hodiny staročeské písně. Tam se říkám, proč já zpívám hodinu, mně stačí zaspívat 4 hoďky a Milan to dojede tu hodinu a půl.
0: A úspěch u lidí měl, sklidil velké ovace.
1: Bezvadný, Milan je skvělý.
0: No a jaké další překvapení máš pro nás?
1: No, přátelé, mám tady takový poklad, bych řekl. Mm-hmm. Ten jsem náhodou našel. Prostě je to písnička, kterou zpívá herec, legenda, veličina obrovská. Člověk, který celý život říká, že nebude zpívat, že nespívá. I když zpíval v různých divadelních hrách, i dokonce s Janem Verichem zpíval. No, já mluvím o Mirku Horníčkovi. A já jsem měl nesmírný štěstí, že jsem s ním několikrát stál na jednom pódiu. Ale k tomu se možná chvilku vrátíme až po písnice. Teď vám zaspívá, zaspívá v uvozovkách Mirek Horníček a vysvětlí vám to.

Jak? Takže bych asi neuspěl. Zpíval bych rád, ale nejde to. Není mi dáno, nevídáno. Kdyby mi dáno bylo, já vyspíval bych vášeň svoji. Zpíval bych v kouři, v ohňostroji. A za mnou kytaristé by se zmítali. Zpíval bych v běhu, stoj na rukou. Leč, mlčím. A to vám budíš zárukou, že mi dáno není. Sudičky nedali a nedali a nedali. Jen málo komu nadělí,

A tak tu mlčím za doprovodu kapely. A ty se mi vyplň, hořký osude.

0: nebude. Stahujte mě ne z kůže, ve zvuku stahovat, zpívat se nebude a nebude a nebude a nebude a nebude a nebude. Za tyhle peníze se zpívat nebude.
1: Tak to je až člověku toho Mirka Hornička líto, protože je vidět, že tak by chtěl, ale opravdu to nejde.
2: No ale jak se s tím s takovou elegancí prostě porval. Úžasný chlap. A jak jsem říkal před písničkou, měl jsem to velký štěstí, když já už jsem to párkrát někde zmiňoval, že jsem s ním zpíval. Nevím, jak se to povedlo, nějak ty osudy jsou tak nějak zvláštně propletený, že jsem s ním zpíval ve Vídni. Na dvou představeních. To bylo ještě, když se nesmělo moc jezdit. A my jsme měli zpívat pro českou menšinu. No, zpívat. To byly hovory ha-ha. Pan Hodníček a já jsem byl hostem, protože jsem taky ha. Tak on samozřejmě v oblasti tam bavil naše krajany a já jsem vždycky zaspíval nějakou písničku. Ale jakým způsobem mě dokázal připravit půdu, že jsem vešel jsem na to pódium jako někdo. Prostě s takovou elegancí noblesou dokáže připravit půdu pro zpěváka, pro kohokoliv. No mistr, obrovský mistr s velkým M.
1: Uměl toho mnohem víc a ještě, že existují archivy, v kterých je pořádně uložena aspoň podstatná část jeho umění a jeho díla.
2: Jo, ještě si vzpomínám na tu Vídeň, jo, protože on měl už zakázáno pít. A jak víme, tak vždycky si dal rád z chutí červené vínečko. No a tak tam samozřejmě taky jsme si dali červené vínečko ještě v šatně spolu. No a jeho manželka, jak ho hlídala, nenápadně se tam vetřela do šatny. No a už nás zjela oba dva.
1: A vypila to za vás, ne?
2: Ne.
1: No, myslím si, že pokud nás teď poslouchají v Uherském Hradišti, tak tam je také spousta lidí, kteří na něho nezapomenou, protože on velmi rád na Uhersko-Hradišťsko jezdil a také se tam neuvěřitelným způsobem zapsal.
2: I když je Plzeňák, že?
1: I když je Plzeňák, ale vínečko a Jižní Moravu měl hodně rád.
2: To my víme. Ale pojďme dál. Teď jsme měli veličinu hereckou, krásnou píseň, uznáte. No a teď vám nabídnu ženu, která vlastně, já nevím, jak ji uvést správně.
1: No, je to Moravačka.
2: Brňačka.
1: No a také svého času měla přídomek první dáma.
2: Ano. A než byla první dámou, tak já jsem s ní objel taky kus republiky, protože jsme jezdili na společné vystoupení. Takže jsem byl její řidič, dalo by se říct.
1: Až tak.
2: Takže ne, v pohodě. No a ona, Dáša Veškrnová, opravdu umí i výborně zpívat. Poslechněme si ji.

0: Vy nechcete, abych s ním chodila, zpívala tehdy ještě Dagmar Veškrnová a dnes, to už jste určitě poznali, když jsem naznačila, že určitou dobu byla také v roli první dámy, je to Dagmar Havlová.
1: Mm-hmm. No a Dagmar má samozřejmě spoustu práce, co se týče herectví, takže kdybyste ji chtěli vidět, tak zajděte do Vinohradského divadla.
0: A to je dobře, že má zase spoustu práce jako herečka, protože je také dokonalá některé její role. Ona dokáže vlastně zahrát úplně všechno, jak vážnou, tragickou roli, tak tu humornou. Je, bych řekla, tělem i duší komediantka.
1: To jo. Jak znám Dášku, tak neskazila nikdy žádnou legraci. Mm. Ale pojďme dál. Já bych vám ještě zkusil nabídnout písničku. Když jsem ji slyšel, tak mě to velice mile překvapilo, jak tenhle ten muž, který je propojený taky historicky s Jirkou Cízlerem, jak úžasně zpívá. Pak jsem si teda vyčet jeho životopis a pak jsem musel říct, no tak Bodej by tak dobře nespíval, jak zpívá. Mluvím o Luďku Nekudovi, který vlastně je Ostravák. No a díky tomu, že hrál na všechny možné nástroje, tak díky tomu, díky jeho povaze, že prostě byl taky pro každou

0: kdy se o nich mluvilo jako o skupině Plavci, ale byl tam také na banjo, tam snad hrál.
1: Je to možný, protože on byl vynikající trumpeťák, hrál výborně na trumpetu.
0: Nebo asi na tu trumpetu, to jsem si možná trošku spletla. Nevadí, přidej další informace.
1: Trumpeťáci jsou vynikající muzikanti a mají perfektní hudební sluch. A když má někdo hudební sluch, tak určitě zpívá čistě. Poslechněte si, jak zpívá Luděk Nekuda.

0: Tak Luděk Nekuda, písnička s názvem Hedvika, kterou otextoval, hudbou opatřil Jaroslav Uhlíř. Ta písnička pochází ze 73. roku a vznikla zřejmě ve studiu Československého rozhlasu tenkrát, protože ta doprovodná kapela, to je orchestr Československého rozhlasu.
1: Ano. No a vidíš, jak krásně zpíváte.
0: No nádherně zpíval.
1: No a vlastně ještě by se slušelo říct, že vlastně byl velmi akční, založil v Ostravě divadelko malých forem s názvem Pod okapem. No a s Jirkou Cízlerem, to už jsme vzpomínali, že prostě měli svůj pořad Sešlost. Takže ještě z těch starých záznamů si můžeme některé scénky, které byly opravdu bezvadný, prostě si na ně vzpomenout.
0: Stálo by za to, aby dramaturgové České televize si na to vzpomněli a zařadili při opakování těch komických scének a těch povedených pořadů.
1: A já si myslím, že se dočkáme, protože Česká televize vysílá 90% věcí, které opakujou.
0: A tobě to vadí?
1: Mně to nevadí, akorát nevím, proč se třeba neopakujou dluhy Hanky Zagorový, protože tam jsem se podílel a všechny ty dluhy měly svoje kouzlo a byly krásný.
0: Třeba k tomu přijde ještě řada. Tak jako přijde řada na další písničky a další zpěváky, ale už v dalším vydání našeho pořadu Písničky pro duši, protože dnes už je to všechno.
1: To nám to nějak uletělo.
0: Jako vždycky. Ty jsi chtěl nabídnout ještě jednoho zpívajícího herce, ale k tomu se dostaneme možná někdy jindy.
1: Někdy jindy nevadí, aspoň na něj budeme mít víc času.
0: Tak aspoň řekni, koho jsi měl ještě připraveného.
1: No to vám neprozradím.
0: Tak dobře, tak to necháme jako takové tajemství a takové lákadlo na někdy na příště. No příští týden to určitě zrovna nebude. No,
1: napovím, ale nech brouka žít.
0: A je to jasné. Není to Hanka Zagorová?
1: Ne, těsně vedle.
0: Tak a s úsměvem na tváři končí dnešní písničky pro duši a my můžeme říct také H+H, že?
1: No jistě. No, loučí se s váma H+H.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, touláme se českými dějinami a právě dnes se blížíme na dohled od postavy nadmíru pozoruhodné, zajímavé až plastické. Jeho příběh, i když nejen jeho, vám přiblíží
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni dohromady a každý zvlášť, navíc za obětavé pomoci
4: Jaromíra Ostrého.
1: To je režisér. Připravují tento seriál v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu Stanici Praha na základě knížky Petra Hory Hořejše.

0: Je tu komorník, hejtman, kanclíř, hospodář, koníř, probošt, hvězdář a hliníř.
1: Ale taky chodec, tovariš, žebrák a nuzov.
2: Máme tu jak ženicha, tak i vdovce.
0: A rovněž babu.
1: Setkáváme se zde s láskou, pomocí, nadějí, skutkem, vírou, odměnou, dobrou vůlí.
2: Ale taky se zvůlí, nevděkem a závistí.
0: Vyskytuje se tu jahoda, růže, třešňovec, přeselička, osika, olše, borek, smrček, ba i docela obyčejné dřevo.
1: Máme tu housera, hrocha, stehlíka, ráčka, špačkov, žabov i žabinec.
2: A je tu taky pamatuj, čekal, nahradil, potěšil, svítal, mrhal, drápal a opršal.
0: A je tu punčocha, nohavice a nohavička.
1: A je tu rod a svět.
2: Nesmí se zapomenout ani na vajgar, kardaš, šnejdlík, mlaky, berfle, perklas, vizír, kajhar, pikolom a klabouch. I když o většině z nich ani nevíme, co znamenají.
3: Tahle ta roztodivná sbírka jmen patří rybníkům.
1: Jihočeským rybníkům.
2: Nejvíc je jich kolem Třeboně a Veselí nad Lužnicí.
3: Je to tam rybník vedle rybníku a většinu z nich vymyslel, navrhl, vyměřil a postavil muž jménem
0: Jakub Krčín.
3: Většinou mu říkali
0: Kuba rybníkář.
3: Ale nebyl sám a už vůbec ne první.
1: Když královský fišmistr Kunát...
3: On to byl vlastně jakýsi generální fišmistr, podle vzoru generální ředitel.
1: Stavěl u Třeboně velký rybník Tisí.
3: Který byl a je v skutku velký a svými 317 kilometry čtverečními je v České republice šestý největší.
1: Tak svěřil pan Vok z Rožmberka.
3: To byl jiný Rožmberk než jeho slavnější vnuk Petr Vok.
1: Mohu aspoň zbytek této věty doříct v celku.
3: Samozřejmě tady se nikomu... Slavnější vnuk Petr Vok.
1: Mohu aspoň zbytek této věty doříct v celku.
3: Samozřejmě tady se nikomu v ničem nebrání.
1: Mm-hmm. Pan Vok, který svěřil dozor nad celou tou stavbou fišmistrům Slepičkovi a Sádkovi.
2: Ovšem, Slepička se Sádkem na to nebyli sami.
1: Pomáhal jim i myslivec jménem Josef Štěpánek Netolický.
2: Kunát zasvětil Štěpánka do svých rybníkářských plánů.
1: A Štěpánek se osvědčil natolik, že ho v roce 1505. pán z Rožmberka přeložil trvale od myslivecké práce k rybníkářství jako porybného.
0: Štěpánek zvětšoval a zlepšoval staré rybníky a zakládal nové a vyhledával i místa pro rybníky později budované.
3: Ověřujeme si v knize Josefa Honse, když měřičkové, rybníkáři a trhani krajem táli.
0: Dokonce i první návrh na stavbu mohutného rybníka Rožmberka pochází od Štěpánka. Při své práci měl před očima jasný a dopodrobna známý obraz celého kraje v povodí Lužnice a jeho vod.
1: Štěpánkovi rybníky lze snadno rozeznat od vodních děl jiných rybníkářů.
3: Mají svůj rukopis?
1: Přesně tak.
3: To znamená, že jsou...
1: Jsou mělké, široce založené v krajině s dokonalou soustavou napájecích stok.
2: Takže vyhovují i náročným požadavkům dnešního rybničního hospodářství.
1: Ani dnešní rybníkáři, pokud by se dnes nějaké nové rybníky stavili,

0: věli, by je nemohli udělat lépe než on.
1: Josef Štěpánek vycházel už tenkrát z myšlenky, že mělké rybníky jsou pro chov ryb výhodnější než hluboké, protože dostatek světla v nich podporuje vývin drobných vodních živočichů, což je oblíbená rybí potrava.
2: Kde bral rybníkář Štěpánek vodu pro své rybníky?
0: Přímo z Lužnice je nenapájel.
2: Proč?
0: Obával se jarních vod. Proto se rozhodl vybudovat jako osu rybniční soustavy stoku, do které teprve voda z Lužnice přitékala.
2: A ta stoka?
0: Dnes toto slovo, tedy stoka, používáme skoro výhradně s přídavným jménem kanalizační, ale ona je stoka taky umělá strouha, kanál přivádějící do rybníků vodu.
2: A to je případ i Štěpánkovy stoky?
0: Ano, jenomže se jí neříká Štěpánkova. Má daleko vznešenější název.
2: Ano, a to?
0: Zlatá.
3: Zlatá stoka, nazvaná tak pro bohatství, které kraj přinášela, odbočovala zprvu z Lužnice u samoty Kazda nad Třeboní u opatovického rybníka. Teprve později byl přeložen začátek stoky k samotě Pilař. Zlatá stoka prošla územím na západ od Třeboně, na němž byl později vybudován rybník Svět, vedla dále k rybníku Dvořišti, přes Lomnici k Záblatí, k Ponědráži, pod hráz rybníka Horusického a vrátila své vody rodné řece u Veselí nad Lužnicí. Stoku dlouhou 48 kilometrů, která napájí rybníky Opatovický, Svět, Kaňov, Tisí a Kocléřov, počal Štěpánek vytyčovat nejjednoduššími přístroji v roce 1506. A její stavbu dokončil v roce 1520. Po 15 letech.
0: Zlatá stoka plnila víc úkolů. Nejenže byla páteří vodní soustavy,
1: která napájela rybníky,
0: ale odvodňovala i staré močály v povodí Lužnice a zachycovala jarní a podzimní přívaly vod.
1: Po zlaté stoce se dovážel na lodích a prámech do Třeboně stavební materiál pro výstavbu města a jeho opevnění s podzemními chodbami a sklepy.
0: Zprávy o vynikajících schopnostech Štěpánkových pronikly i za hranice.
1: Jako rybníkářský expert byl žádán o pomoc a radu.
0: U rožmberského pána se o něj ucházel salcburský arcibiskup, který chtěl na svých statcích budovat rybníky.

0: Jakuba krčí na život, od něho vlastní rukou sepsaný v rytmích.
1: Jako, že to je ve verších.
0: Rodičové a den narození jeho, studia, služba při panu vladaři.
1: Ano, autor si pečlivě rozvrhl osnovu a na nic nezapomněl.
0: A nejprve o rodičích jeho se oznamuje, neb každý, kdož je z pravého srdce miluje, ctí a častou zmínku o nich mívá, ten proto veliké štěstí na světě mívá. Jiří Krčín z Jelčan, otec jeho vlastní byl jest, kterémuž až do své smrti činíval velikou čest. A matka jeho Kateřina z Olbramovic byla a ta jest jej na tento bídný svět porodila v poledni v neděli před památkou velikého Jakuba svatého, léta páně 1535.
1: Rýmovačka Jakuba Krčína jest sice nepříliš umělá a v dějinách české literatury na ní příliš místa nezbude, ale co do faktografie, docela spolehlivá.
2: Jakub Krčín se skutečně narodil 18. července roku 1535.
3: Chybí dodat rodiště. To se do veršu jaksi nevešlo. Byla to tvrz Polepy na Kolínsku.
1: Tatínek?
4: Profesí chudý vladyka.
1: Maminka?
3: Ze schudlého rytířského rodu Čejků z Olbramovic.
1: Ta chudoba se v jeho biografii objevuje nějak podezřele často.
4: Však taky neměli peněz na zbyt.
3: Což ovlivnilo i Jakubův vzdělávací proces.
0: A jakž jest dochován byl k věku rozumnému, hned jest dán od rodičů k umění svobodnému.
1: Tedy po studiích na škole svatého Jakuba v Kutné Hoře vstoupil do učení na artistické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
0: A v tom trval mnohé časy, o povrchši tohoto světa všelijaké kvasy. Chudobu nouzi oblíbil raději, maje ku pánu bohu svému tu naději, že jej poctivou živností opatřitě ráčí, prvé nežli ho smrt bídná zakvačí.
1: Ano, živě si představuji, která se Kubovi hnusí všecky ty světské kvasy neboli hostiny a dychtí potom být co možná nejchudší.
0: Jakož pak i tak se dálo, že se proti všech zlých vůlí stálo.
3: Ta vůle všech zlých zřejmě způsobila, že musel vysokoškolských studií zanechat a v 21 odejít do služby.
2: Do té služby si to namířil k panu Vilému Trčkovi z Lipé.
1: Do jaké profese nastoupil?
2: Stal se z něj nádvorník.
1: Dnes je to pouze jedno ze 40 000 českých příjmení a píše se zásadně s velkým N na začátku.
2: Zatímco v Krčinově době byl nádvorník s malým N, totéž jako mejstřík nebo hofmeister.
1: Což znamená?
2: Nádvorní hospodářský úředník, vlastně jakýsi dozorce polí, lesů a honitby.
3: Taky se mu říkalo šafář.
2: Jakub nastoupil do svého prvního nádvornického místa na Veliši u Jíčina.
1: Dobrá služba?
3: Dobrá, ale těžká.
2: Pan Trčka byl výborný ekonom, který dokázal ze svých podřízených vyždímat energii do poslední kapičky.
1: Někteří nadřízení jsou již tací, ždímají a ždímají.
2: Po 3 letech velišské praxe odešel do kláštera.
1: On vstoupil do řádu?
2: Pouze do hospodářských služeb augustiniánské řeholní kanonie v Borovanech.
1: Borovany jsou na poloviční cestě mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny. Jejich sousedem byla tvrz Trocnov.
2: Zrovna v Borovanech dával nejméně 2 roky do pořádku spustlé klášterní hospodářství, na kterém se podepsal nepořádný probošt kláštera Matěj Koska z Rynárce.
0: Kněz Matěj Koska, probošt borovanský, zle hospodařil. Klášter panu vladaři vzdal.
1: Jakože jej odevzdal rožmberskému pánu.
0: Když se zadlužil a vše spustoval, klášter panu vladaři odevzdal a dni své po Frantovsku strávil.
1: Jak se tráví dni po Frantovsku? To se musí jedinec jmenovat František?
3: Může.
2: A nemusí, když byl někdo podle našich předků frantovský.
3: Tak to bylo totéž, jako bychom o něm dnes řekli veselý, žertovný, případně bláznivý.
1: I dnes bychom, myslím, pár takových frantů napočítali. Mohu vznést vám malé dotazy ohledně toho Franty Kosky, někdejšího probošta Zborovan?
3: Připouští se.
1: Co všechno protuneloval?
3: No, bylo toho dost.
0: Kněz probošt pšenice i jiné obilí rozprodav, peníze propil, pivovar opustil, krčmy dvě zastavil.
1: A byl za tohleto spustování kláštera nějak potrestán?
3: Ale kdeže, ba naopak. Dostal příjemnou funkci krumlovského kaplana a v ničím nerušeném klidu dožil.
1: Zkrátka, nic nového pod sluncem.
0: A pak ještě za faráře do Prachatic byl podán. Potom do Suchdola na panství Třeboňské dostal se 15. 66. léta a tam umřel. Choval mnoho koz a často kozly vozíval se. Dokud kněz Koska Krčína za úředníka měl, hospodářství jeho stálo...
1: Víte co, nechejme už Frantu... tedy Kosku, i s jeho kozlým spřežením a poohledněme se zase po Jakubovi. Kde pak jsme ho zapomněli?
2: V Borovanech.
1: Ach ano, v klášteře.
2: Na klášterním statku. Tam nabyl velice cenné zkušenosti.
3: U zdejšího opataře hoře Škaldy se totiž přiučil matematice a geometrii a seznámil se například i s tím, jak vysoušet bažinaté mokřiny.
2: To všechno bylo pro něj brzy velice užitečné.
3: Říká se, že od opata získal jako velmi cenný dar plány rybníků od rytíře de Condé, vybudovaných v okolí Paříže, i plány rybníků od vznešeného pána Volontata z Carcassonne, které do kláštera přivezl už před 200 lety vzdělaný templář Marvald z Valdeka.
2: Hodně zkušeností z těchto staveb opata inspirovali a taky Krčín nad nimi získával nové znalosti.
1: Jaký byl Jakub úředník?
3: Mimořádně zdatný a spolehlivý.
2: Hotová perla, jaké si každý manažer váží a chrání si ji před konkurencí.
3: Všiml si ho i krumlovský purkrabí Jan Vamberský.
2: Což se projevilo tím, že Jakuba povolal do rožmberských služeb.
3: A ten se v nich stal pomocníkem purkrabího.
0: Od léta 15. 61. začal sloužiti a hned mnohým zprvu se nelíbiti. Nepčinil vůli pána svého, nic nedbaje na žádného. Omluv mnoho musel trpívati od toho, kterým se měl spravovati. Nejsa ještě dokonalým purkrabím. Toho léta přivedl vodu na předhradí, kteráž to do pivovaru zase teče, takže sládci na vodu nemají žádné péče. V krumlovském pivovaře pivo bílé vařit se začalo a mnohým ze zisku scházeti počalo.
2: 26letý, ještě nedokonalý purkrabí,
3: neboli podpurkrabí,
2: dostává na krumlovském zámku roční plat 30 kop míšeňských grošů, navíc denně stravu při čeledínském stole a jednou ročně nový dopravní prostředek.
1: Jako co?
2: Jako koně.
0: A také šaty mu byly dávány.
1: Zkrátka, bylo mu přáno.
0: Kancléř rožmberský Václav Albín z Helfenburka mu přál.
1: To napsal koncem předminulého století o Krčínově nástupu na Krumlov historik profesor Theodor Mokrý.
0: A jeho slovem začal Jakub hned v prvním roce působení za neduživého Vamberka spravovati nejen zámek, ale i hospodářství, neboť stavěl i sam milovníkem a znalcem všeho měření, jak stavebního, tak polního, vodovod do příhradku na Krumlově.
1: O tom už jsme si četli přímo z Brka pana Krčína.
2: Na podpurkrabském místě zůstal jeden rok.
3: Pracovitý.
2: Ekonomicky uvažující.
3: Ctižádostivý.
2: A nutně tvrdohlavý Jakub.
3: Je v 27 letech jmenován krumlovským purkrabím.
2: Pod jeho rukama začíná rozkvétat největší panství v Českém království.
1: Čím vším se zabýval?
0: Jakub Krčín, purkrabí krumlovský.
1: Píše o něm kronikář rožmberských pánů Václav Březan.
0: Hned začal uskrovňovat dvoru a víno pánům radům zapovídal. Vyhledával také pilně na panství zloděje, kteří zvěř stříleli, z nichž někteří na hrdle strestáni.
3: Všichni to brzy pocítili na vlastní kůži, i když ne všichni na hrdle, jako těch pár chycených pytláků.
2: Poznali, že hlavním rysem Krčínovy povahy je tvrdost.
1: Ještě něco?
3: Nesmiřitelnost.
2: A taky neústupnost.
3: Jeho povinností bylo dbát o bezpečnost, zásobování a čistotu zámeckého sídla.
2: V zimě ve 4 a v létě ve 3 hodiny ráno otevíral a večer v 8 hodin zamykal zámecké brány.
3: Spolu se šafářem přiděloval služebnictvu práci.
2: Každý večer osobně podával rožmberskému vladaři přesné hlášení o tom, co se na zámku během dne událo.
3: Jeho pán a zaměstnavatel,
1: tím byl Vilém z Rožmberka,
3: mu v dodatku k pracovní smlouvě v popisu práce ukládá,
0: aby netrpěl pití, lání a hanebné mluvení čeledi. Druhého roku ovčína u dvora svachů zvelebil a všelijak dobytkem jej osadil. Přičinil k němu rolí nemálo, což se bez újmy všech lidí stalo. Třetího roku postavil ovčín plavnický a k tomu dvoru směnil pole újezdský. Čtvrtého roku postavil pivovar k němu. A to jest učinil z pravého hněvu, neb na vidovu, jak jsou vařívali, že víc úředníci než pán zisku mívali. Toho roku postavil jest více, zdálo se mu, že má zbytky spíže, ovčín krumlovský a nový dvůr z gruntu, ač proto klevetníci bouří, davše se do puntu. Však když to jeho milosti vše z pilnosti vyměřil, volů a krav mnoho splemenil, hned potud pán těm klamačům nevěřil. Laskav byl teprv naň od té chvíle, promlouva je s ním o věcech svých velmi mile. A tak s pomocí boží postavil to obé, což jest jeho milosti pánu s užitkem a dobré. Neb dostatek tu mívá pšenice, že netřeba na pivovar přikupovat více.
1: Zdá se, že to pan Purukrabí neměl lehké ani z jedné, ani z druhé strany.
2: Zvlášť z té druhé.
1: To znamená?
2: Ze zdola.
1: Závist.
2: No, a jaká?
1: Jaká?
2: No, obrovská.
3: Nový Purkrabí dbal všech vladařových pokynů do posledního slůvka.
1: Takže Vilém z Rožmberka si mohl mnout ruce samou spokojeností.
2: Za to úředníci a poddaní začali Jakuba upřímně nenávidět.
3: Taky Směšťany vedl válku.
2: Zasazoval se totiž o likvidaci poddaných mlýnů a stavěl mlýny nové, panské.
3: Poštval si na sebe městský stav, činící si odvěké právo na vaření piva, jelikož měl za to, že nejlíp bude, když pivo bude vařit panstvo.
2: Prosazoval zakládání a rozšíření výnosných ovčínů.
3: Jenom chov ovcí vynesl mnoho set kop ročně.
2: Přidružená výroba sýrů taky nebyla rozhodně zanedbatelná.
3: Pro další rozvoj pivovarnictví zvyšoval produkci ječmene.
2: Na Krumlovském a Třeboňském panství přikázal zakládat nové hospodářské dvory jako velké samostatné jednotky.
3: Krčín byl přímo posedlý velkými projekty.
2: Proto zřídil velice rozlehlý 21-lánový velkostatek nazvaný Rožmberk.
3: Za Vilémova života vybudoval na Rožmberském panství celkem 41 hospodářských dvorů.
0: Není divu, že o úspěšném hospodaření se začalo brzy hovořit v širokém okolí.
1: Píše ve své knize Tajemné story české historie Pavel Toufar.
0: Přes plot začali nahlížet především zvědaví nejbližší sousedé. Zejména v úrodné obilnářské oblasti na Libějovicku byly výnosy dvorů pro rožmberskou pokladnu velice působivé. Jejich strukturou a organizací se inspiroval například Štěpán Vratislav z Mitrovic, regent na panství Adama z Hradce, který odkoukal od Krčína i další jeho úspěšné hospodářské aktivity. Zasadil se o dokončení rybníků v okolí Kardašovy Řečice a na Hlubocku, podpořil pivovarnictví tak, že jeho zásluhou byl uveden v Jindřichově Hradci do provozu tehdy největší jihočeský pivovar, který přinášel do pokladny Jindřichohradeckého panství kolem 55% veškerého hrubého příjmu. Plně se prokázalo, o čem už věděl a co tak úspěšně uvedl v život Jakub Krčín z Jelčan.

0: Do rožmberské pokladny se přímo valil proud peněz.
1: Všichni, které Krčín pokořil, mu nadávali.
0: Skrytu pochopitelně.
1: Kde kdo Krčína nenáviděl?
0: Soukromí samozřejmě. Vystoupit proti němu nahlas se každý bál.
1: A přitom ho měli každou chvilku na očích.
0: Nový purkrabí totiž jenom nerad. A jen tehdy, pokud nebylo zbytí, sedal v hradních kancelářích.
1: Mnohem raději poznával krajinu, která mu byla svěřena.
0: Na cestách začal uvažovat o tom, že by bylo dobré navázat na zkušenosti Štěpánka z Netolic i biskupa Dubrávia, a taky rybníkářů z panství Pernštejnů.
1: Že by mohl rozšiřovat a zakládat rybníky.
0: Se svolením pána začal stavět na začátku roku 1564. rybník u Dolní Světlé.
1: Ten dostal symbolické jméno Počátek.
0: Další budoval u Libějovic.
1: Tady nezapřel svoji ješitnost. Nazval jej Krčín.
0: A následovali ještě rybníky na Dymač a Mlaky na Hradišti a na Netolicku vodní díla Pomoc, Nahradil a Naděje.
2: Kariéra Kuby rybníkáře se začala dotýkat stejných hvězd, jaké se odrážely na hladině jeho rybníku.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: věcech a událostech, ino právě jako v kavárně.
1: Otanuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky. Medicine man.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci...

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vy si pusy, tvé sny vracím zklamáme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnešní skoro hodinku mi bude dělat společnost herec věhlasného jména. O ten věhlas se zasloužili nejen jeho slavní předkové, ale také a především on sám. Není totiž jednoduché nosit známé jméno. Vítám herce Petra Štěpánka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: V Tandemu s Janem Rosákem.
0: O tom, co jste stihnul za ty dva roky zhruba, co jste nebyl u nás na Tandemu, by se dalo povídat samozřejmě dlouho, ale já myslím, že by se velká část té vaší činnosti dala shrnout pod takový titul, uvozovky dole, uvozovky nahoře. Změnil jste profesi z herce na lékaře.
2: Český divák má jednu vlastnost, že si určuje vždycky toho svého herce, jakože mu dává takovej kód. Já jsem byl dlouho princem, to jsem prostě nemohl vyvrátit, ano. Těm lidem všichni furt povídali, jako, že vzpomínají na pohádky. No a teď holcem přesedlal na toho doktora, docenta, dokonce ředitele nemocnice, takže když jsem byl před dvěma dny nahoře ve Střešovicích, tak sestřičky říkali, já přišel k nám ředitel. Ale to samozřejmě není všecko, co jsem udělal, protože moje gro práce a toho se budu držet celý život je divadlo a tam zaplať pambu. Mám práce moc a je to od činohry až po muzikály. Je to všecko.
0: Tak zkusme udělat takový malý výčet toho, těch hlavních titulů, které jste za ty dva roky sehrál. A hrajete samozřejmě pořád ještě dál.
2: No, hraju pořád dál.
0: No, já myslím ty tituly, že hrajete pořád dál.
2: Ano, tak v Karlíně, který jsme otvírali, hraju vlastně titulní roli v nejúspěšnějším současným muzikálu na světě, hraným, který se jmenuje Producenti, což je pro mě jedna z nejkrásnějších prací, která může být. Jsem 3 hodiny na jevišti, zpívám, tančím a k tomu ještě hraju činohru. A je to něco tak přepůvabného, že se vždycky na to představení těším. Krom toho tam hraju taky Noc na Karlštejně, což konkurujeme i vašemu představení.
0: Ano, tak trošku.
2: Jenže my ho hrajeme pod střechou, i když jsme ho hráli předtím venku. A to venku má svoji atmosféru.
0: Jestli se nepletu, hráli jste ho někdy v Pardubicích?
2: Ne, to hrál Radek Brzo Bohatý. Ale já jsem původně, to je, já nevím, 40 let zpátky, jsem hrál Noc na Karlštejně, jsem hrál na Karlštejně přímo. Protože tam Kladenský divadlo hostovalo o prázdninách.
0: Mm-hmm.
2: A tam se hrálo tohle představení. Pravda, hrál jsem toho nejmladšího, toho Peška. Teď hraju král.
0: Ale to se tak člověk trošičku posouvá, pochopitelně, to je zákon, že jo. A užíváte si toho krále určitě.
2: To je tak příjemně napsané představení už od Vrchlického. A Karel Svoboda k tomu napsal kongeniální muziku, která to povýšila někam do sféry. Prostě, abych to tak přirovnal, já nevím, Prodaný nevěsty v opeře nebo Lucerny v činohře.
0: Já si myslím, že málo titulů z této doby, kdy Vrchlický psal, tak málo titulů z téhle doby se hraje s takovým úspěchem pořád. To znamená, že to je hodně současné samozřejmě.
2: Je. No a krom toho samozřejmě já měl takový období, kdy jsem hrál Karla IV., pak jsem v Golemovi dělal Rudolfa II., takže jsem šel jenom z takových těch prostě sfér těch našich pánů, králů, císařů. No a krom toho samozřejmě hraju činohru a teď, to je rok od premiéry, hraju v ABC rozkošnou, ale doopravdy rozkošnou hru rakouského autora, která se jmenuje Dobře rozehraná partie.
3: Tandem cestuje.
0: Cestovat se dá pochopitelně v čase, v prostoru, cestovat se dá úplně prakticky, to znamená, zeptám se vás, pane Štěpánku, jaký jste cestovatel, třeba dejme tomu za zážitky, ale můžeme si popovídat i o cestování, dejme tomu, v vaší kariéře, to znamená cestování angažmá různě a podobně. Tak začneme třeba tím cestováním za dovolenou.
2: Cestování za dovolenou bylo až do odchodu mého bratra do zahraničí. jaksi v jeho emigraci bylo docela slušný. Všichni jsme žádali o ty výjezdní doložky a takový ty příjemné věci.
0: Devizové přísliby.
2: Devizové přísliby, což už dneska ta mladší generace vůbec nechápe, co my jsme měli nějaký zapotíž.
0: Oni nevědí, o čem mluví.
2: Ano, vůbec, přesně ne? Tak a divějí se. Ale mělo to svoje výhody i nevýhody. Výhody byly třeba v tom, že vlastně člověk se dostal do toho světa tak, že ho hltal absolutně maximálně. Takže když jsem se poprvé objevil třeba ve Florencii, kdy jsme spali v autě, samozřejmě šetřili jsme, měli jsme s sebou nějaký ty salámy a to, prostě koukali jsme, jestli si můžeme koupit to pivo, nebo nemůžeme. Tak jsem si uvědomil, že vlastně v tom jakoby dospělém věku my projíždíme místa, který bychom nuceni museli navštěvovat jako študáci. Já nevím, jak jste byl na tom vy, ale já jsem se právě na ten Karlštejn dostal, až když jsem tam potom hrál, protože by mě tam nikdo nedostal, protože to byla povinnost školní četby a těchto těch věcí. A co bylo povinné, bylo pro mě tabu
0: jistě.
2: Tam jsem nikdy nechtěl. Což znamená to cestování. My jsme všichni strašně chtěli cestovat. Mohli jsme akorát do Bulharska nebo na ten šedivej pas do Jugoslávie, že jo, a pak přišlo období, kdy málo kdo si to uvědomuje, ale my jsme tady zůstali a někteří nás opustili jako rodinní příslušníci. A co se dělo tady s náma, bylo taky zajímavé, že jsme mohli třeba i na Slovensko. Tam jsem mohl dojet a když jsem chtěl kamkoliv vyjet, tak se dokonce za mě musel zaručit ředitel Národního divadla svým podpisem, že se vrátím.
0: Já mám stejný osud jako vy. Můj bratr v 68. odešel do Švýcarska a až do 89. Bylo pro mě cesta na západ tabu. Konec, ano. To jsme nesměli samozřejmě. Mohli jsme opravdu si zajet pro mandle nebo rozinky do Drážďan, ale to bylo tak všecko.
2: Ale lepší bylo centrální trhovisko v Bratislavě.
0: Ano, ano.
2: Tam měli lepší ty mandle. No ale ty... Jakmile se otevřely ty hranice, tak jsme všichni tvrdili, teď začneme šílet, teď budeme cestovat. Poprvé, když jsem se s bráchou mohl potkat, tak to byly otevřené první hranice do Rakouska. Byla zima a my jeli, teď ta fronta kolem těch hatí. To byla euforie nádherná, to opravdu nádherná. No a tam jsme přijeli a teď jsme tam mohli být jenom těch pár hodin, protože jsem samozřejmě večer musel zase někde chrastit klíčema. No ale potom jsme si říkali, tak budeme jezdit na Sachr, budeme jezdit na premiéry do Vídně. Od té doby jsem tam nebyl, protože jest pravdou, že my máme strašný deficit v tom cestování a snažíme se to prostě dohnat. To znamená, jako... My se ženou se snažíme každý rok udělat si nějaký speciálně poznávací zájezd, ať je to prostě, ať strávíte, já nevím, 5 dní v Paříži nebo v Římě, nebo prostě hltat to, co nám bylo odepřeno.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem glosuje.
1: Posloucháte Tandem dnes s hercem Petrem Štěpánkem. Máme chviličku před sebou, kdy si můžeme pustit do takového volného tématu něco okomentovat, oglosovat, něco, co vás těší, co vás naopak rozčiluje, co říkáte třeba té aféře teď kolem naší prezentace v Evropské unii.
2: No, na to já bohužel moc odpovídat nemůžu, protože samozřejmě média, to je obrovský vliv na nás, jako na všechny, a člověk do toho nevidí. A tím, že do toho nevidíme ještě víc, než jsme neviděli dřív, tak nemůžu nic komentovat, můžu akorát tiše trpět a říkat si, hoši, dobře vám tak.
1: Já jsem teď myslel spíš, jak si tu uměleckou, ten artefakt...
2: Samozřejmě, to je všecko dohromady.
1: Ano.
2: To je prostě ten artefakt, pokud ho někdo vůbec schválí, tak já se ptám, kdo ho schválil. Tady se, aspoň včera jsem koukal na televizi, na zprávy, tam se furt mluví jenom o financích. Ale někdo to prostě schválí. Někdo za to zodpovídá, někdo je pod tím podepsaný. To, že jsme se dozvěděli o tragické smrti pana architekta Kaplického, mě nic nebere na tom, že ten blob někdo na začátku přijal. A ten, kdo ho přijal, zodpovídá za to, že ho přijal. A ne potom, že pan prezident řekne, to nesmí být. A pan primátor najednou řekne, mně se to nelíbí. Ne. Já vždycky radši rozplejtám to klubičko až na začátek. Oni vždycky nám ukážou jenom ten konec a pak je to jako, proč se rozčilujete nebo vy se rozčilujete. Ne, kdo za to zodpovídá? Já, protože na to jeviště lezu jenom já, tak zodpovídám za sebe. To znamená, jestli všecko řeknu, neřeknu, jak to záraju. Ale tady se mlží. To je nádherný slovo, ale je přesný. To znamená, jestli budeme mluvit o artefaktu, někdo ho schválil. Někdo ho nabídl, někdo ho nechal vyrobit. Tam je zakopaný pes.
1: Ano, on je to jako s představením, když už tedy použijeme tuhletu alegorii, která je vám samozřejmě nejbližší, tak to představení prostě někdo taky produkuje, někdo ho navrhne a někdo ho schválí a bere za něj zodpovědnost. Ale to je úplně to samé, jak si...
2: Je to v politice, ano. Je to v kultuře, je to ve všem.
1: Ano.
2: A nemůžou to házet na nás a pak mě to ukázat a člověk se na to dívá a říká si, no to je silný kafe.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši posluchači Tandemu jsou zvyklí slýchávat v tuto dobu zhruba v našem pořadu výběr z klasiků českého humoru a velice často se tam objevují jména, která jsou strašně oblíbená, jako pan Menšík, Werich, Felix Holzmann a podobně.
2: Sovák,
1: samozřejmě. Ale vy jste mě dneska velice příjemně, pane Štěpánku, překvapil, že jste si vybral herce, který je, nebo byl, bohužel. O těch, kteří jsou skvělí, mluvíme většinou v přítomném čase a už to bohužel, ale není tak, jak si možné. Čili byl skvělým bavičem, výborným hercem Bohumil Bezouška, který svá herecká vzpomínání vtělil taky do několika knížek, které jsou nesmírně příjemné, ale přece jenom je hezké, když si to člověk poslechne ještě v jeho podání. Vy jste měl tu šanci a příležitost s ním nejenom poslouchat tyhle ty herecké historky přímo v šatně třeba, nebo v rekvizitárně, nebo kde byste si je vyprávěli, ale že jste si s ním i zahráli.
2: No, jakoby ten vztah s Božou Bezouškou je daleko ještě delší. Musíte si uvědomit, že já se narodil do herecké rodiny a svého času, když jsme byli hodně malí děti, tak nejbližší přátelé našeho otce byl Boža Bezouška a Vladimír Ráš. Dokonce jezdili k nám na chalupu, na Šumavu a prostě my jsme seděli v koutku a prostě poslouchali jsme. Ten Boža Bezouška měl fantastický dar poslouchat a ještě fantastický dar to nějakým způsobem jakoby zaznamenat a ještě prodat. To byl vlastně takovej průkopník, který jakoby ty herecký historky, které se skutečně odehrávaly, přesně jak jste říkal, v rekvizitárnách, protože to je svatý místo divadla. Když přijdete do divadla, tak nejdete do šatny, jdete do rekvizitárny, protože tam se všichni sejdou, tam si dají kafe a takzvaně svého času jsme si vyměňovali informace, kdo kde, jakýho má řemeslníka nebo co potřebuje,
1: ano.
2: Taková ta burza.
1: Ano.
2: No a pak, když tam byli starší kolegové, tak ty samozřejmě nadávali na tu současnou dobu, jako se to dělá pořád, že jo, všichni říkají, to za nás, to bylo krásný. A teď začnou vzpomínat. A v tu chvíli všichni zmlkli a poslouchali. No a ten Boža zaprvé sám dovedl skvěle vyprávět, ale když se vám sešla společnost v rekvizitárně, kde byl pan Pivec, pan Pešek, já nevím, kdo tam mohl být, Grůz a podobný, který prostě povídali svoje zážitky, to se takzvaně nemůže zveřejňovat kdekoliv, že jo. A ten Boža to tak potom hezky učesal a já se přiznám, že když jsem přemýšlel o tom, co by tady mělo zaznít, tak jsem si říkal, to by bylo přesně to. To tu naší profesi neschazuje a ten Boža to ještě skvěle umí říct.
3: Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách, v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési bazvuky. Hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá tohleto na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, blávoli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rozklovy jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, byť on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil?
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže se svých hostů, když přijdou k nám do tandemu podruhé, ptávám na důležité osoby, osobnosti, milníky v jejich životě, tak v případě Petra Štěpánka nepochybně asi začne tatínkem, protože si myslím, že mít takový předobraz, takový vzor v rodině, to člověka nasměruje určitě jaksi, nebo respektive aspoň dostane chuť si to taky zkusit. Ve vašem případě se to povedlo, což je samozřejmě skvělé, ale možná, že těch osobností ještě najdete ve své paměti víc a možná i takových těch okamžiků, kdy jste v tom správném momentě potkal toho správného člověka na tom správném místě.
2: Tak to by byl asi dlouhý výčet. Jest pravdou, že teda samozřejmě ten vliv toho otce byl obrovský, ale málo kdo si uvědomí, že vlastně to jméno bylo svým způsobem prokletí. Ono každý si asi dovede představit, kdyby jeho dítě chtělo jít v jeho šlépějích, co všecko ho čeká a co všecko se může stát, kdyby neuspěl. Což já si opravdu skláním před tím otcem, že ani mrknutím oka nedal na sobě najevo to, co všecko mu asi běželo hlavou, co by mě teď běželo hlavou, kdyby mě někdo řekl, že chce jít přesně v mých šlépějích. To byl velmi silný moment. Pak těch momentů, to je tolik, protože si musíte uvědomit, že jednak kolem toho otce se pohybovalo tolik zajímavých lidí. To nebyli jenom herci, to byli lékaři, to byli vědci, to byli muzikanti. A jeden poznatek, který budu razit do smrti, je ten, že čím větší ten člověk byl, tím byl prostší. Já prostě se setkávám s tím, že všichni kolem sebe křičejí a člověk si říká, proč? Protože si musí dokázat to, že jsou. A tady, když vám povím, že jsem prostě jednoho dne u nás obědval Hugo Haas, a byl to strejda, obyčejný, který si s náma div nehrál prostě na písku, kdy prostě zazvonil, to už jsme bydleli na malý straně, zvonek, já otevřu a tam stála Adina Mandlová. Prostě, kdy jsem musel chodívat k Werichům, jim dávat prostě nějaký jídlo, protože máma něco uvařila, tak jim to posílala. To je prostě, já bych teď musel u každého jména se zastavit a já nechci někomu ublížit. Já jsem poznal celou tu garnituru těch fantastických herců Národního divadla, protože jsem tam přišel skutečně jako kandrdas v 21 letech ještě na škole a teď jsem prostě hrál vedle těch pešků, hegrů, pivců a prostě a stačilo se koukat. To nejsou milníky. Já nemám rád slovo milník, já nemám rád ani slovo bilance, protože bilancuje člověk, který už nechce jít dál. Já koukám furt radši dopředu a myslím si, že i v současné době jsem poznal tolik zajímavých lidí, nebo poznávám tolik zajímavých lidí, že si nenechávám to, že bych řekl, to byl milník. Ale jest pravdou, že ten start byl doma.
1: Máte 100% pravdu, že to jméno je jednak požehnáním a jednak může být svým způsobem, teď dávám velice silné úzovky, prokletím, že doufám, že mi rozumíte, že člověk to může cítit jako, že po něm prostě určitě budou chtít, prostě budou mít na ně nároky jako na toho svého slavného nebo na toho slavného předka. Ale vy jste se z tohletoho stínu svého slavného otce nepochybně vymanil a možná, že vám někdo v tomhle tom třeba pomohl.
2: Jest pravdou, že musíte mít zaprvé obrovskou kliku, protože talent nebo to jako, to je strašně málo. Musíte být v pravý okamžik na pravém místě. Jest pravdou, že moje generace byla ta generace, kdy se poprvé lámal chleba a kdy byl začal být hlad po mladších lidech. Do té doby, málo kdo si to uvědomuje, že loupežníka hrál prostě pan Heger s paní Valeskou, kdy mu bylo skoro 50 let.
1: Vážně?
2: Zkuste si představit, že bych já dneska hrál Romea, tak se mě vysmějou. Dneska mu musí být 17, 18. Takže my jsme měli tuto kliku, že najednou i to Národní divadlo v úvozovkách, kam jsem nikdy teda nechtěl jít, z důvodu ne, že by ho neměl rád, ale z důvodu toho, že jsem prostě se chtěl někde vyhrát, začal hledat mladý lidi. A my měli tu kliku, že jsme se tam dostali.
0: Tandemu s Janem Rosákem.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že je docela čas, abychom udělali radost i těm našim posluchačům, a není jich určitě málo, kteří jsou pravidelnými sledovateli televizních seriálů, a Petr Štěpánek je dnes jedním z těch čelních představitelů těch čelních seriálů. Shodou okolností, to už jsme si tady říkali, jsou to lékařské, tedy nemocnice na kraji města a ordinace v Rudově zahradě. Myslím, že jste se tam docela tak jaksi přímo včlenil jako do svého prostě místa, kam patříte. To vypadá to, že vám to prostředí je blízko. Nejste hypochondr, ale náhodou, že byste to
2: my si miloval. To ani přece nemůžeme dovolit.
1: Že ne?
2: To nejde.
1: A jsou tací kolegové?
2: No, ale jsou to teoretici, samozřejmě. Já se přiznám, že k lékařskému prostředí mám obrovský vztah. Skláním se před ním, jsou to neuvěřitelní lidi. Samozřejmě mluvím o těch, kterých si vážím, protože v každé profesi je někdo jako špička a někdo je vysloveně, že by to neměl dělat. To říkám naprosto otevřeně. A to, že je to zajímavé, že většina lékařů, aspoň s těma, co jsem se setkal, mají strašně blízko zase k naší profesi.
1: Ano, ano.
2: Já třeba jejich zájem o naší profesi nebo vůbec o kulturu je tak vysoký, že mě to poprvé, když jsem se s tím setkal, až vyrazilo dech. A pak, když si to zase začnete rozplejtat, tak si uvědomíte, jak oni pracují s těma nejcitlivějšíma věcma, ale v lidském těle, fyzicky, kdežto my pracujeme s těma nejcitlivějšíma věcma spíš v té psychice, tak ono to je strašně blízko.
1: Dokonce, pardon, že vám přerušuju, ale musím to říct, protože jsem, mám takový bezprostřední zážitek. Zcela nedávno jsem viděl v jednom ze seriálů právě těchto profesora Beneše z Vojenské nemocnice, který si zahrál vlastně sám sebe a zahrál ho výborně. Mluvil tam o odborných věcech, ale v podstatě to přednesl tak, jako kdyby byl opravdu herec. Čili já si myslím, že i tohle to dokazuje to, co říká.
2: Ale teď vám jenom povím jako takovou pikanterii, protože to je doopravdy je to náročný, jakoby na učení, protože to je neustálý učení, učení, učení. A teď si vemte, že tam máte latinský názvy velmi konkrétních chorob. Teď je musíte říct tak, jakože to říkáme, jako teď
1: jako
2: si povídáme, jakože to běžně říkám stokrát denně. A teď si představte, že tam jsou poradci a oni přijdou, dejme tomu 2 minuty před tím záběrem a řeknou, ne, tam není to T, tam je D. A teď vy celou dobu, celou tu scénu přemýšlíte o tom D, až to přijde. Ne, to jsou skutečně velmi stresové situace,
1: ano.
2: Ale jinak, no tak hold, ku podivu a zaplať pámbu, je to velmi sledovaný a mně se strašně líbí chlapi, který mě chytají takhle, když jsem na vesnici, říkají, když ona je manželka, se na to kouká, tak já se na to koukám s ní.
1: Jo,
2: on se na to nedívá.
1: Ale by si dělal.
2: Mě to moc nezajímá, ale no hold, oni mají jenom jednu televizi doma.
1: Tomáš Cepr se mi svěřil, že když se připravoval na tu roli toho chirurga, takže opravdu chodili herci tedy na stáže a byli přítomni operacím. Někteří omdlévali, někteří ku podivu ne. Musel jste taky
2: zaskočit? Jste mě zase vynahrál skvělým způsobem, protože dobře si určitě pamatujete, když jsme chodili na fakultu, tak my jsme vlastně absolvovali jeden rok vojny a my jsme byli na vojně jako lapiduši. Takže já jsem byl, dneska už to můžu říct, velitel praporního obvaziště. Nic, ale já skončil u hudby, samozřejmě, ale potom jsem byl na cvičení a oni mě dali do Střešovic na neurochirurgii, na operační sál. To tam ještě byl profesor Kunz.
1: Kunz, ano, jistě,
2: tahli tyhle kapacity. A všichni čekali, že to se mnou švihne, že tam bude sranda prostě. Ne, já jsem prostě tam vydržel, já nevím, 8 hodin vedle.
1: To byl zakalený z toho obvaziště.
2: Ne, to vůbec ne. Tam jsem si začal vážit svého vlastního života a přiznám se, že to byl jediný okamžik v mém životě dosavadním, kdy když jsem vyšel z toho střešovického špitálu, tak jsem na přechodu čekal na zelenou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Telčská dechovka odstartovala pořad Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou. Ten přeje posluchačům dobrý den a dobrý poslech orchestru z Krásné Vysočiny. Nejen orchestru, samozřejmě i solistů Věry Svátkové, Hany Šlechtové, Petra Nováka a Ctibora Soukupa. Kapela pokračuje dvěma skladbami Jana Dohnala s názvy Cestička do polí a Hrajte chlapci, písní Ády Doška a Jaroslava Hájka Krajem Vysočiny a směsí známých polek Vladimíra Fuky a Míly Cinka. Prosím.

Březovskou desítku založili manželé Olina a Jiří Homolkovi na začátku roku 2001 a od té doby se má čile k světu. Paní Olinka je nejen solistkou kapely, ale i výraznou spoluautorkou celé řady titulů. Dnes vám nabídneme hned dva její texty k valčíku Josefa Žida z Kvítečku Jabloňových a k polce Josefa Stejna Já to vím, já to znám. Dále pak uslyšíte dvě lidové písně Nad naší maštalkou a Veselská chasa v úpravě Ády Doška a Ladislava Kubeše. Hraje vám Březovská desítka, zpívají Olina a Jiří Homolkovi.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Z CDčka písničky plné vzpomínek nám teď zahraje orchestr Karla Vlacha a kromě mne zaspívají Iveta Simonová, Jiří Vašíček a Rudolf Cortés. Budou to vzpomínky na Slow Fox Alfonse Jindry a Miroslava Zikána Zavři oči, na píseň o mušli Zdeňka Marata a Zbyňka Vavřína, korále Bedřicha Nikodéma s textem Jiřího Suchého a skladbu Jaromíra Vomáčky na slova Zdeňka Borovce Tam u nás na vesnici.

Moravské hudební sousedy a kolegy dnes zastoupí Kumpanovi muzikanti s Boženou a Zdeňkem Baťkovými. Zároveň také zakončí program dnešního písničkového setkání u muziky. Bude to polka Zdeňka Baťky Pustňa k vám, píseň MR Procházky s Baťkovým textem Lásku jsem našel a nakonec lidový verbuňk Už dozrála kukurička v úpravě MR Procházky. Josef Zíma se také loučí a těší se na slyšenou zase příští týden. Ahoj!

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Vždyť je to jenom chvilka krátká, kdy les byl pouhopouhé mlází. Polem jdou honci a psi už větří stopy. Znal jsem se s jelenem, jen ať teď nevychází, ať z dlouhých stébel trávy svým laním splétá copy. Až vyjde s hvězdami, ať střela vyhne se, ať vezme dech i klid myslivcům načekané, ať dál mrazivou nocí se toulá po lese, než před tvůj posed přijde. Tu šanci dej mu, pane. Modlitbou za jelena vás u dnešního okouzlení slovy vítají Luděk Munzar
1: a František Novotný. Jak úvod naznačil, půjde nám o slovíčka, kterými chceme vzdát hold zvířatům.
0: Určitě nám zvířátka za vlídné slovo stojí. Já mohu úvodem nabídnout jedno zamyšlení francouzského filozofa Holbacha. Tady je. Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti a rozumu, než tvor, který sám sebe pokládá za svrchovaně rozumného. Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánu a nesmyslností jeho předsudku. Určitě se nabízejí i další srovnání. A proto jsem si, Františku, vybral pro úvod tu tvoji básničku a nechal jsem jelena utéci lovcům z mušky. Přiznávám, že nemám rád tak zvěřinu, jako máš rád ty, ale důvěřuji myslivcům, že vědí, kdy co střílet, aby to bylo ku prospěchu lesa. Já sám bych ovšem srnu nebo jelena nezastřelil. To bych nedokázal. Tak navrhuji, abychom slezli z posedu a věnovali se zvířátkům domácím. Tady zaznamenáváme spíše vztahy partnerské a přátelské.
1: No, to mohu z mnoha zkušeností potvrdit. Nad pracovním stolem se na mě dívá z fotky náš hovavart, to je prosím pes, Ante, který vždycky, když jsem třeba do noci psal, tiše přišel, čenichem mi klepl do lokte, podíval se na mě a já věděl, že mi říká, tak jak to jde, nechceš jít už spát? Zkrátka, velice dobře jsme si rozuměli. Zjistil jsem ale také podle nějakého výzkumu, že z domácích zvířat má nejvyšší intelekt, víš kdo?
0: Ne.
1: Vepř.
0: Ale.
1: Ano, druhé místo obsadil pes, ale překvapením může být bronzová medaile, kterou získala ovce. A tu nepopulární bramborovou medaili za čtvrté místo má na krku koza. Až teprve pak následují králík, kočka a kůň. Vůl a osel na seznamu nefigurují, ale přesto je známo, že římský císař Caligula jmenoval koně senátorem a že i osel získal doktorský titul. Stále prosím mluvíme o zvířatech. Šlo o titul doktor dopravních otázek, který zmíněný oslík získal za zásluhy o vědu na univerzitě v Yale. Dopravil totiž po neschudném horském terénu 36 kilogramů nerostů, které geologové potřebovali pro svá studia. Ostatně zásluhy těchto údajně tvrdohlavých tvorů mohou být rozličné. V Milánu je prý hrob s tímto nápisem. Zde leží mula Minie 53. pěšího pluku. Kopla 3 generály, 12 plukovníků, 24 kapitánů, 37 kaprálů a 416 vojínů. Jen neměla kopat do granátu. Jinak jsou známy případy, kdy byly oslové vycvičeni i k pasení mnohem chytřejších ovcí. No nevím, zda to nemáme brát tak trochu jako metaforu. A tak raději snad uzavřeme tuto malou exkurzi anekdotou. Dvě blechy vycházejí po představení z kina. Půjdeme pěšky nebo si vezmeme psa? Hele, a vzpomínáš, Luďku, že pes, velký vlčák, mi chodil naproti k brance, když jsem k vám nosil Janě scénáře pro vysílání.
0: Ale to víš, že si vzpomínám. Tohle máš špatnou informaci. To nebyl nějaký obyčejný pes. Byl to potomek slavného vlčáka Breka, slavného policejního psa, který je vycpaný v policejním muzeum. No, my jsme ho získali, když v rodině uzrála situace, že by děti chtěli pejska. A já jsem tenkrát zrovna dokončil seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, kde jsem měl psa vlčáka. A tak jsem se seznámil s tím pánem, který ho tam přivedl, zkrátím. Navázal jsem s ním velice důvěrnou známost a dostal jsem se k chovateli policejních psů. A tak jsme šli pro štěňátko, které se jmenovalo jináč, ale Tereska mu začala říkat Duck. A z toho štěňátka vyrost nádherný pes, tvrdohlavý, těžko ovladatelný, ale znamenitý charakterový vlastnosti. Přilnul k nám do rodiny, Jana by ho chtěla mít jako mazlíčka, to takový obrovský pes nebyl. Takže jejich vztah dopadl tak, že když se Jana vracela ve 2 hodiny ráno ze zájezdu, tak si otevřela vrata, aby vjela do dvora. No a toho okamžiku samozřejmě využil Duck a vyběh ven na ulici. A já jsem jenom slyšel úpěnlivý, prosebný hlas Jany. Ducku, prosím tě, pojď zpátky. Od rána jsem na nohou. Ducku, prosím tě, netrapně, pojď domů. No, Duck ji neposlechl. A já jsem slyšel tohle úpění, tak jsem vyšel jenom na terasu a udělal jsem. A Jana povídá, ty jsi ho volal, pane? No, když já jsem tě neslyšel, ale on mě slyšel. Mm-hmm. Jak uslyšel tohle zamlaskání, okamžitě se vrátil domů. Byli jsme velký kamarádi. No a potom si ho Tereska vzala k sobě, když měla hospodářství s koňma a tam dokonala svůj nádherný život. Krásný. Zemřel je tam pochovaný pod lípou.
1: No jo. Já se tak říkal, že jsou to vlastně chlupatý lidi, jenom že jsou o mnoho lepší než my. A kolega Goethe prohlásil, že čím víc poznává lidi, tím víc má rád svého psa. A přiznejme si, že v dnešní době, kdy lidé tak rádi hladí oblé či vychrtlé, leč vždy chladné kůže svých peněženek, tihle poslové dobré nálady zahřejí svým kožíškem nejen tělo. Ti, kteří nějakého toho chlupáče mají nebo měli, vědí, o čem mluvím. Martin Luther prohlásil, že věří, že do nebe přijdou i psíci a jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši. A o duši zvířete nepochyboval ani Aristoteles. Když si hodně dávno jsem četl psí dopis. Vyhrabal jsem ho v archivu a myslíš, že bys ho mohl přečíst?
0: Velice rád. Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj, ty jsi mě pořídil. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš. Důvěřuj mi, nikdy tě úmyslně nesklamu. A nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátelé a zábavu. Já mám jenom tebe. Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším tvůj hlas. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám. Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, anebo jsem líný, uvažuj. Třeba mi není dobře, anebo jsem unavený. Starej se o mne, jestli jsem starý. I ty jednou zestárneš. Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou. S tebou je pro mne všechno lehčí. Až se můj čas naplní, nenechej mě trpět. V případě nutnosti skončí mé trápení včas. Jenom tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou. Tvůj chlupatý kamarád, pes.
1: No já se přiznám, že jsem se to snažil dodržet. A že pomyšlení na tuhle chvíli mě vždycky skličovalo. I když vím, že život a smrt jdou ruku v ruce stejně jako dobré a zlé, krásné a ošklivé, štěstí a smutek, že prostě jsou to nezbytné kapitoly v knížce našich osudů, tak stejně nikdy nezapomenu, jak mi náš Ante u doktora z posledních sil olízl ruku na rozloučenou a já netušil, že on už věděl, že je to naposledy. Tak s klidem přijmejme i psí vrtochy, třeba ve chvíli, kdy připravené roštěnky jsou pro toho rošťáka silnější než dobré vychování. I když za vaším jezevčíkem, který nechce jít dál, zůstává brzná dráha 4 svéhlavých tlapek. Jsou totiž i mnohem krásnější sociální role našich psích miláčků. Například při setkání s krásnou dámou můžete prohlásit: Madam, máte moc krásného pejska. Můžu si vás pohladit?

0: je krov. Mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda, zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši. Chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Psí mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence. Jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog number one, yeah.
1: Vztah mnoha známých osobností ke zvířatům je známý. Karel Čapek dokonce své dášence věnoval jednu z nejkrásnějších knížek. Ale nebyl sám, kdo měl po boku psího kamaráda. Například spisovatel a lékař František Langer si jednou stěžoval svému příteli. Včera mého boba pokousal jeden vlčák. Tak mu to natří jódem, radil přítel. Ba ne, psí rány se nejlíp hojí lízáním než jódem. A na to přítel strnul. Pro boha, Františku, ty mu je lížeš? A o Hugovi Házovi se ví, že své role říkal napřed své ostrosrsté foxteriérce Fanince. A ta ho doprovázela občas i do divadla. A jednou se velice rozčilil, když zjistil, že mu pejska někdo pomaloval líčidly. Když mu zkroušený garderobiér prozradil, že to udělá pan režisér, tak Hugo Ház dodal. No jo, pan režisér, jednou za rok má nápad a ten je ještě pro psa. Ale málo kdo ví, že Ház měl alergii na psí chlupy. A přesto se po celý život se svými miláčky nedokázal rozloučit. Svůj vřelý vztah k pejskům dokázal vyjádřit svým specifickým humorem i Saša Rašilov. Jednou stál před Stavovským divadlem a tu přiběhl voříšek, zvedl typicky nožičku u nohy Rašilova, no a pan Rašilov měl mokro v botách. Všichni na psa začali hartusit a křičet, ale pan Rašilov klidně komentoval. Jen ho nechte, to je náhodou moc chytrý pejsek. On ve mně hned poznal sloup činohry Národního divadla.
2: Jako bych to viděl. Ale samozřejmě bychom tu mohli povídat stejně zasvěceně třeba i o kočičích kamarádech, jako je váš Rubínek.
1: To je hezký jméno. Tomu dala naše vnučka Anička. To byl Rubínek u nás ještě, no ani ne týden, možná trošku díl, ale bylo takový červencový vedro, my jsme s Aničkou leželi na dece na zahradě a Rubínek si na nás zvykal, motal se kolem nás a najednou z ničeho nic po velké borovici vyšplhal nahoru, dostal se do těch větví a začal mňoukat. Bylo to pro něho vysoko. A Anička měla strach, aby nespat a neublížil si. Tak na mě volala, dědečku, prosím tě, sundej ho, prosím tě, podívej se, on se trápí. Jo, ale tohle bylo tak jednoduchý. Musel jsem si vzít štafle, ty nestačily, musel jsem ještě na ty štafle vylíst, to taky nestačilo. A on se pořád v těch širokých větvích, velkých, šel jak motal, každou chvíli to hrozilo, že spadne, tak jsem vzal velký slunečník a snažil jsem se mu ho podstrčit pod nožičky, aby se chytil a že ho s tím slunečníkem sundám dolů opatrně, aby nespad. No, chytil se, podařilo se, Rubínka jsem dostal na zem, Anička radosti se rozplakala, vzala ho k sobě, natáhla se s ním na deku, já jsem si lehl k ní a ten Rubínek vystrašenej, já si myslím, že tam si řekl, tady asi zůstanu, tady jsou na mě hodný. Ležel u ty Aničky, já jsem ležel vedle něho a všichni tři jsme prožili krásný pocit sounáležitosti, že k sobě patříme. A do dneška si uvědomuju ten pocit, jak nám všem třem bylo hezky, protože jsme všichni z té rozkoše usnuli a prožili jsme krásné společné odpoledne.
2: To je hezká kočičí příhoda. No ale o tom, že ty jsi nejen herec, ale i pilot a automobilový závodník, tak o tom už jsme mluvili, to posluchači vědí. Ale myslím, že málo kdo ví, že jsi byl taky výtečný rajťák, jak se říká těm, kteří jezdí na koních. Že jsi třeba jezdil i mocnou, která krátce na to vyhrála Velkou Pardubickou. Jak jsi vlastně k tomu ježdění na koni přišel?
1: Ale já jsem se chtěl naučit jezdit na koni. A tak jsem se tenkrát přihlásil do oddílu Československý film, tam jsem začínal. A velice záhy jsem se setkal s vzácným člověkem, mým velkým kamarádem, Václavem Píchou, který mu se říkali podle našich dětí Strejda Pícha, a to byl koňák se vším všudy. A ten mě pozval do Poděbrad na jízdárnu, že tam se naučím jezdit líp než tady v Praze a budu mít víc času a kdesi cosi. Já jsem to nabídku přijal a tak jsem začal jezdit do Poděbrad. No jezdil jsem tam mnoho let a učil jsem se jezdit na koni rád. Asi zřejmě dobře, protože pak jsem brzo už i skákal parkoury a závody a tak dále. No a poznával jsem tu velkou rajťáckou rodinu, tak jsem se seznámil s panem Holíkem, který vedl koňskou farmu Pecínov, to je blízko Benešova. Ten Pecínov byl součástí státního statku a ty koně tam byly jaksi navíc, ale byl to ten hlavní produkt, protože pan Holík byl rajťák par excellence. A já jsem tam s tím Stredou Píchou jezdil kdykoliv se nám zamanulo, kdy jsme měli čas a mohli jsme si vybrat koně, kterého jsme chtěli, protože pan Holík už nás znal. A to už bylo několik let, co jsem jezdil, takže jsem na tom uměl i sedět. A jednou jsme tam přijeli a šli jsme na takový špacír. Vybrali jsme si dva koně a vyjeli jsme z té farmy. Asi po 100 metrech najednou vidím, že ten kůň, kterýho jsem měl já, má odřený hřbet, že ho to strašně bolí, to sedlo. Tak jsem se vrátil zpátky. Pan Holík říká, co já pom, tady ten kůň je zraněný, s tím já nemůžu jet. To nevadí, vemte si támhle mocnou. A to už tenkrát byl slavný kůň. Tak jsem si vzal mocnou. A víš, jak jsem na ní, ta byla tak vysoká, proto se asi jmenovala mocná. Abych na ní vylez, tak jsem si obrátil kolečko vzhůru nohama. Vylez jsem na kolečko a odtamtad jsem se teprve odrazil a šel jsem do sedla. A jeli jsme tenkrát odpoledne s tím Strejdou Píchou na takovej dlouhej, krásnej špacír. Byli jsme venku snad asi 3 nebo 4 hodiny. V podvečer jsme se vraceli zpátky na ten Pecínov. Koně byli opravdu krásně uvolnění a pan Holík seděl takhle na tom zábradlí, tam na té ohradě a díval se a povídá: Lučku, zkuste skočit tamhle tu překážku. A tam byl nahromaděný roští, hodně vysoký, větve a tak dále. Široký to bylo přes 1,5 metru, vysoký zrovna, tak prostě taková hromada. A nerozjížděj to, běžte rovnou. Tak jsem otočil na pravou ruku tu mocnou, pobít ji, ona se vydala dopředu a přijeli jsme před tu hromadu roští, zvedla se do vejšky. A já jsem se podíval dolů a myslel jsem, že nikdy nespadnu dolů. To byla tak obrovská vejška, že jsem nikdy takhle neskákal. A ta mocná to zvládla, já jsem z ní nespadl. Pan Holík zatleskl a říká, výborně, ještě jedno.
2: Prosím tě, a zkusil jsi si někdy jet i tu Velkou Pardubickou?
1: No zkusil, to víš, že bych rád, ale to je nesmysl. Jsem byl amatér, to není tak jednoduchý, že koho by to napadlo, že by si mohl sjet Velkou Pardubickou, to bych se zabil. Ale že jsem chuť měl, To ano, ale měl jsem tolik rozumu, že jsem o to nežádal a ani by mi to nedovolili.
2: A teď úplně z jiného soudku. Zažil jsi, Luďku, někdy plavení koní?
1: Františku, to je taková krása. Četl jsem o tom často v literatuře, ve filmech jsem to viděl. A pak jsem to několikrát zažil v Řepčinci v Písku. Představ si jižní Čechy, západ slunce, už se blíží stmívání a ty jedeš se stádem koní k rybníku, bez sedel, koně se ponořej do vody a cítíš pod sebou to nádherný úsilí toho koně, který s těma maličkejma nohama oproti svýmu tělu hrabe a drží se nad vodou a plave. Teď nevím, jestli to řeknu přesně, ale myslím si, že denkrát mě říkal ten instruktor nebo ten majitel, povídá, minuta plavání toho koně se rovná 600 metrům v těžké oranici, protože ten kůň musí vydat velikánskou sílu. Ale je to strašně krásná, když ten kůň má hlavu nad vodou, drží ten krk a pod tebou se zmítá to nádherný koňský tělo. Slastný pocit.
2: Tak já myslím, že teď snad přijde vhod písnička, kterou mám rád, pro tu náladu v hudbě Jaromíra Uhlíře a pro krásný text Zdeňka Svěráka. No řekni, není to úžasné? Moje milá plaví koně, jsou to koně mý. Nad tou krásou ptáci stichnou, jsou to koně mý.

0: Až se mi nad tím obrázkem tají dech. Já se ti přiznám, že já ho nenapojím, já se koně bojím, zkrátka, já mám před koňmi velký respekt. Znám ale lidi, kteří jejich psychiku dokonale znají a zvládnou i ty největší divochy vlídnými gesty. Jsou to takový zaříkávači koní. Já jen vím, že hlavičky miminek a koňské čumáky jsou jedna z nejhebčích věcí na světě. Ale chápu lásku ke koním u všech, které potká. Připomnělo mi to dva kamarády, kdy jeden druhému nadšeně sděluje: to musíš vidět. To musíš vidět. Na náměstí je cirkus a jezdí tam při představení úplně nahá ženská na Grošákovi. No to musím vidět. Zbožňuju Grošáky.
1: To je krásný jméno. Grošák. Mm-hmm. Víš, jak vypadá Grošák?
0: Nevím.
1: Je takový, by se dalo říct, skoro flekatej kůň. Ale je strašně krásný. A vůbec český názvy těch koní vypovídají o charakteru toho zvířete. Tak třeba Šiml. To je takový světlej kůň. Ale víš, co já mám nejradši? Vraník. Jo. Vraníky, to jsou ty černý, takový rasik koně. Když vidíš, oni jsou takový radostný. Z nich čiší radost ze života. A ten pohyb toho nádherného svalstva a celého těla, to je poezie. Jenomže my tady vykládáme o tom krásným, ale u těch koní je strašná dřina. Ty koně se sami nenažerou, ten koně musíš připravit. Žrádlo, musíš se o ně starat. A to by mohla vyprávět moje dcera Tereska, která celý svůj život věnovala koním. A jí ta dřina nevadila a úrazy měla a tak dále, ale prostě je posedlá těma koňma, když už dneska závodně nejezdí. Je to nádherné zvíře, zažije s ním mnoho radostí i mnoho starostí a když se vznese a přeskakuje třeba ležící strom, kmen, když to překonáš, to je nádherný pocit a to nemáš jenom ty. To má i ten kůň. On má radost, když tu překážku překoná. A častokrát jsem spadl potom se skoku, protože kůň z radosti, že to zdolal, si vyhodil, já to nečekal a byl jsem na zemi.
0: No jo, ale jak vidím, tak my už musíme zesedat, protože zbývá jen tak poděkovat posluchačům za milou pozornost, buďte blaženi a znovu naslyšenou se už teď těší vaši František Novotný
1: a Luděk Munzár. Kůň času vzepěl se, jiskří se od kopyt. Lvy proskakují hladce hořící obručí. Divokou jízdu noci vystřídá šťastný klid. A sny unavené láskou usnou ti v náručí.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu předpolednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Za svého třídenního pobytu v městě jsem se probouzel každého rána s pocitem, že jsem chlapec. Neboť v mých snech všechny tváře zase omládly a vyhlížely tak, jako za starých časů. Uléhal jsem však každého večera star 100 let, neboť jsem zatím uviděl ony tváře takové, jaké jsou teď. Zažíval jsem ovšem některá překvapení zprvu na pořád, než jsem si zvykl na změněný stav věcí. Potkával jsem slečny, které se vůbec nezměnily, jak se zdálo. Ukázalo se však, že jsou to dcery slečen, které jsem měl na mysli, a někdy jejich vnučky. Když vám řeknou, že nějaká cizí slečna je v 50 letech babičkou, není na tom vůbec nic překvapujícího. Jestliže však naopak je to osoba, kterou jste znali jako děvčátko, zdá se vám to být nemožné. Řeknete si, jak může být děvčátko babičkou? A trvá nějakou chvilku, než přijmete a uvědomíte si skutečnost, že zatímco jste stárli, vaši přátelé nezůstali v tomto ohledu stát na místě. Všiml jsem si, že nejnápadnější změny se udály se ženami, nikoli s muži. Viděl jsem muže, které 30 let změnilo jen nepatrně, ale jejich ženy zestárly. Byly to dobré ženy. A být dobrý je velmi unavující. Přál jsem si vidět jistého sedláře, nebylo ho však mezi živými. Zemřel před mnoha lety, jak mi bylo řečeno. Jednou nebo dvakrát denně se sedlář hnával ulicí, navlékaje si kabát v chůzi. V té chvíli každý věděl, že přijíždí parník. Každý také věděl, že John Stavely nejde nikoho čekat k parníku, že nečeká ani žádnou zásilku, a Stavely jistě věděl, že to každý ví, a přece mu to nijak nevadilo. Rád vypadal sám před sebou, jako by očekával, že mu tato loď přiveze 100 000 tun sedel, a tak pokračoval celý život. Radoval se z toho, že je vždy přesně na místě, aby převzal tato sedla a vystavil na ně stvrzenku, v případě, že by nějakým zázrakem došla. Zlomyslné noviny Quincy psali posměšně o tomto městě jako o přístavu Stavelyho. Stavely byl jedním z prvních předmětů mého obdivu. Záviděl jsem mu zápal, s nímž se vrhal do svého pomyslného obchodu, a podívanou, kterou dovedl připravit cizím lidem, když se hnal ulicí a zápasil se svým vlajícím kabátem. Mým hlavním hrdinou však býval jistý truhlář. Byl to hrozný lhář, ale já jsem to nevěděl. Věřil jsem všemu, co řekl. Byl to romantický, sentimentální podfukář a jeho chování mi nahánilo hrůzu. Živě si pamatuji na to, jak se mi svěřil poprvé. Hobloval prkno a každou chvíli ustal. Zhluboka si vzdychl a občas zamumlal nějakou lámanou větu, zmatenou a nesrozumitelnou. Avšak z těchto vět vznikl někdy výkřik, při kterém jsem se zachvěl a který mi dělal dobře. Jeden takový výkřik byl: ach bože, to je jeho krev. Seděl jsem na bedně s nářadím a obdivoval jsem se mu v pokoře a rozechvění. Usoudil jsem totiž, že je pln zločinu. Nakonec řekl tichým hlasem: příteličku, dovedeš zachovat tajemství? Chvatně jsem přisvědčil. I temné a strašné tajemství? Ujistil jsem ho i tím. Povím ti tedy něco ze svého života, protože... ach, musím ulehčit své obtížené duši nebo zemřít. Ještě jednou mě napomenul, abych mlčel jako hrob, a pak mi řekl, že je krvavý vrah. Položil hoblík, natáhl ruce před sebe, smutně se na ně zadíval a řekl: podívej se, těmato rukama jsem zmařil životy 30 lidských bytostí. Účinek, jaký to na mě mělo, ho inspiroval a on se pustil se zájmem a energií do vyprávění.
Nechal generalizování a dal se do podrobností. Začal svou první vraždou. Popsal ji, řekl, jaká opatření učinil, aby od sebe odvrátil podezření, pak přešel ke své druhé vraždě, třetí, čtvrté a tak dále. Vraždil vždycky zálesáckým nožem a když jej náhle vytasil a ukázal mi jej, vstaly mi hrůzou všechny vlasy na hlavě. Po této první seanci jsem odcházel domů obtížen 6 jeho strašlivými tajemstvími a zjistil jsem, že velmi napomáhají mému snění, které v poslední době poněkud zlenivělo. Vyhledával jsem ho znovu a znovu, když jsem mýval v sobotu prázdno. Vlastně jsem u něho strávil léto a chvíle s ním byly pro mne velmi cenné. Kouzlo jeho vyprávění se nikdy nezmenšovalo, protože do každé další vraždy přimíchal něco nového a vzrušujícího v podobě hrůzy. Vždycky uváděl jména, data, místa, všechno. To mi časem umožnilo všimnout si dvou věcí. Zabíjel své oběti ve všech koutech světa a tyto oběti se vždycky jmenovaly Lynchové. Hubení Lynchů hezky pokračovalo sobotu co sobotu, dokud se původní počet 30 nezvýšil na 60 a ještě víc. Potom má zvědavost přemohla mou bázlivost a zeptal jsem se, jak to, že všechny ty spravedlivě potrestané osoby se jmenovaly stejně. Můj hrdina řekl, že nikdy neodhalil toto temné tajemství žádné žijící bytosti. Cítí prý však, že mi může důvěřovat a vyloží mi celý příběh svého smutného a zkaženého života. Miloval ženu nadpozemsky krásnou a ona mu oplácela celým sladkým zanícením své čisté a šlechetné povahy. Měl však soka, podlého bídáka jménem Archibald Lynch, který řekl, že buď bude dívka jeho, nebo že smočí své ruce v krvi jejího srdce. Truhlář, nevinný a šťastný v mladistvém snění lásky, nepřikládal jeho hrozbě žádnou váhu, nýbrž zavedl svého plavovlasého miláčka k oltáři. A tam spolu byli navždy spojeni. Tam také, právě když kněz vstáhl ruce nad jejich hlavy, aby jim požehnal, byl spáchan příšerný čin. Nožem a nevěsta klesla mrtva k nohám ženichovým. A co učinil ženich? Vytrhl nůž z rány a kleče u těla ztracené ženy přísahal, že zasvětí svůj život vyhubení lidského neřádu, který nosí nenáviděné jméno Lynchů. Tak to tedy bylo. Pronásledoval Lynche a zabíjel je den ze dne po 20 let. V městě však žil jistý Lynch a čím vícem uvažoval o osudu, který mu hrozí, tím méně jsem mohl spát. Zdálo se mi, že je mou jasnou povinností zachránit ho a ještě jasnější a důležitější povinností se mi zdálo opatřit si trochu spánku. Konečně jsem se tedy odhodlal zajít za panem Lynchem a povědět mu, co ho čeká pod pečetí přísného tajemství. Poradil jsem mu, aby prchl a očekával jsem s jistotou, že to učiní. On se mi však vysmál, ale na tom neměl dost. Zavedl mě do truhlářovy dílny, udělal truhláři výsměšné a zlostné kázání o jeho pošetilých výmyslech, nafackoval mu, donutil ho, aby si klekl a odprosil. Pak odešel a nechal mě hledět na ubohou, politováníhodnou zříceninu toho, co ještě nedávno bylo v mých očích majestátním a nevyrovnatelným hrdinou. Truhlář se rozzuřil, vytáhl nůž a proklel tohoto Lynche svým obvyklým sopečným způsobem, přičemž se počet jeho osudových slov nijak nezmenšil, pro mne to však bylo všechno marné. Pro mne už nebyl hrdina, nýbrž ubohý, bláznivý, ostudný strašák. Styděl jsem se za něho a styděl jsem se i sám za sebe,
Nezajímal mě už a nikdy víc jsem nevkročil do jeho dílny. Byla to pro mě těžká ztráta, protože to byl největší hrdina, jakého jsem kdy znal. Tento chlapík musel mít jisté nadání, protože některé ze svých vymyšlených vražd popisoval tak živě a dramaticky, že si doposud vzpomínám na všechny jejich podrobnosti.

Lidé z Hannibalu se nezměnili o nic víc než jejich město. Není to už vesnice, je to město, které má starostu a městskou radu, vodárnu a pravděpodobně i městské dluhy. Má 15 000 obyvatel, je to město plné rozkvětu a energie a je vydlážděno jako celý ostatní západ a jih, kde je dobře vydlážděná ulice a dobrý chodník, tak řídkým zjevem, že člověk o nich zapochybuje, když je uvidí. Obvyklého půltuctu železničních tratí se nyní křižuje v Hannibalu a je tam nové skladiště, které stálo 100 000 dolarů. Medvědí potok, který se tak nazývá patrně, protože tam nikdy nikdo nevěděl o medvědech, je nyní skryt zraku pod ostrovy a světadíly z navršeného dříví a nikdo kromě znalců jej nemůže najít. Topíval jsem se v něm pravidelně každé léto. Býval jsem pak vytažen, vzkříšen a znovu do něho hozen nějakým náhodným nepřítelem. Teď však zbývá na jeho hladině příliš málo volné plochy, než aby se tam člověk mohl potopit. Jatky při ústí Medvědího potoka zmizely stejně jako malá věznice neboli šatlava, která kdysi stávala v jejich sousedství. Jistý občan se mě zeptal, pamatujete se, jak Jimmy Finn, místní opilec, uhořil v šatlavě? Všimněte si nyní, jak se historie překrucuje postupem času a s pomocí špatné paměti lidí. Jimmy Finn neuhořel v šatlavě, nýbrž zemřel přirozenou smrtí v sudu s tříslem na kombinaci delíria tremens s celkovými popáleninami. Říkám-li přirozenou smrtí, myslím tím, že bylo přirozené, že Jimmy Finn takovou smrtí zemře. Oběť šatlavy nebyla místním občanem, byl to ubohý cizinec, neškodný, kořelkou nasáklý tulák. Vím o jeho případu víc než kdokoliv jiný. Věděl jsem o něm příliš mnoho za o něch dávných časů, než abych měl chuť o něm mluvit. Onen tulák se jednoho chladného večera potloukal po ulicích s dýmkou v ústech a žebral o zápalku. Nedostalo se mu zápalek ani zdvořilosti, naopak tlupa zlých uličníků táhla za ním a bavila se tím, že ho popichovala a otravovala. Pomáhal jsem jim, nakonec však jakási výzva, kterou pocestný pronesl a kterou doprovodil patetickým poukazem na svou zanedbanost a opuštěnost, vyvolala ve mně pocit studu a zbytek citu pro spravedlnost, který ve mně ještě zbyl, způsobil, že jsem odběhl a přinesl mu zápalky a pak jsem se utekl domů do postele s obtíženým svědomím a rozbouřenou myslí. Asi za hodinu na to, nebo za dvě, byl ten člověk zadržen a zavřen do šatlavy maršálem. Pro strážníka je to zvučný název, ale byl to jeho titul. Ve 2 hodiny po půlnoci se rozezvučely kostelní zvony na poplach, kde kdo vyběhl z domu, já samozřejmě s ostatními. Tulák použil zápalek neblahým způsobem. Zapálil své slaměné lůžko a od něho chytlo dubové obložení stěn. Když jsme dorazili na místo, tísnilo se tam 200 mužů, žen a dětí strnulých hrůzou a zírající na zamřížovaná okna věznice. Za železnými mřížemi stál tulák, zuřivě jimi lomcoval a křičel o pomoc. Vypadal jako nějaký černý předmět postavený proti slunci. Tak bílé a prudké bylo světlo za jeho zády. Maršála nemohli najít a on jediný měl klíče. Narychlo pořídili berana a hromový zvuk jeho úderů do dveří zněl tak povzbudivě, že diváci vypukli v divoký jásot a uvěřili, že milosrdná bitva je vyhrána. Ale nebylo tomu tak. Trámy byly příliš silné a nepovolili. Říkalo se, že ten člověk se ve smrtelné křeči pevně držel mříží ještě dlouho po tom, co zemřel. Vídal jsem jeho tvář noc co noc ještě dlouho potom. A věřil jsem, že jsem vinen smrti toho člověka, stejně jako bych mu byl dal zápalky úmyslně.
aby se s jejich pomocí mohl upálit. Ani dost málo jsem nepochyboval o tom, že by mě oběsili, kdyby byla odhalena spojitost mezi mnou a touto tragedií. Když někdo začal mluvit o té příšerné věci, hned jsem natáhl uši a napjatě poslouchal, co bude říkat, neboť jsem žil v neustálém strachu a očekávání, že mě začnou podezřívat. A vnímavost mého černého svědomí byla tak jemná a citlivá, že často odkrývala podezřívavost v nejneúmyslnějších poznámkách a pohledech, v posuncích, v záblesku oka, který byl docela bezvýznamný, který mě však obracel na útěk v panické hrůze. A jak mi bývalo na nic, když někdo třeba sebe ledabilej a bez nějakého úmyslu utrousil poznámku, že vrah se najde. Na desetiletého chlapce jsem sebou vláčel pořádné břemeno. Celou tu dobu jsem naštěstí zapomínal na jedno, na to, že vytrvale mluvím ze spaní. Jedné noci jsem se však probudil a uviděl jsem svého spolunocležníka, mladšího bratra, jak sedí na posteli a pozoruje mě v měsíčním světle. Zeptal jsem se, co je? Mluvíš tolik, že nemohu spát. Okamžitě jsem se posadil, žaludek jsem měl v hrdle a vlasy mi vstaly hrůzou. Co jsem říkal? Honem, ven s tím, co jsem říkal? Nic zvláštního. Nelži, víš všecko. Všecko? O čem? Však ty dobře víš, o tom. O čem? Nevím, o čem mluvíš. Budeš asi nemocný, nebo blázen, nebo co? Ale ty jsi zatím vzhůru a já musím spát, dokud to jde. Usnul a já jsem zůstal ležet ve studeném potu a převracel jsem tuto novou hrůzu ve vířivém chaosu, který jsem měl v hlavě. Tížila mě myšlenka, kolik jsem toho na sebe pověděl, kolik toho ví, jak mě trápí ta nejistota. Pomalu jsem rozvíjel myšlenku, vzbudím bratra a vyzkouším ho na vymyšleném případě. Zatřásl jsem jím a řekl, dejme tomu, že by za tebou přišel nějaký člověk opilý. Přebláznovství, já nejsem nikdy opilý. Já nemyslím tebe, hlupáku, myslím toho člověka. Představ si, že nějaký člověk by přišel opilý k tobě a vypůjčil by si nůž nebo indiánskou sekiru nebo pistoli a ty bys mu zapomněl říci, že je nabitá a... Co pak můžeš nabít sekiru? Já nemyslím sekiru. A neřekl jsem, že sekiru, řekl jsem pistoli. A neskákej mi pořád do řeči, protože to je vážná věc. Jeden člověk byl zavražděn. Cože? V našem městě? Ano, v našem městě. Tak tedy pokračuj. Neřeknu už ani slovo. Představ si, že mu zapomeneš říci, aby s ní zacházel opatrně, protože je nabitá. A on odejde a zastřelí se tou pistolí. Provádí s ní hlouposti, víš, a třeba to udělá nešťastnou náhodou, protože je opilý. Co myslíš? Byla to vražda? Ne. Sebevražda. Ne, já nemyslím to, co udělá on. Myslím to, co si udělal ty. Byl bys vrahem, kdybys mu dal tu pistoli? Po hlubokém zamyšlení jsem dostal tuto odpověď. Myslím, že něčím bych vinen byl. Možná vraždou, ano. Snad vraždou, ale nevím to jistě. Po těch slovech jsem se necítil dobře. Nebyl to však rozhodný soud. Budu muset ven se skutečným případem, zdálo se. Není jiné cesty. Udělám to však obezřetně a dám si dobrý pozor na podezření, které vyvolám. Řekl jsem, ten případ jsem si vymyslel. Ale teď přicházím ke skutečnému případu.
Víš, jak se stalo, že uhořel ten člověk v šatlavě? Ne. Nemáš o tom nejmenší tušení? Ani nejmenší? A máš-li? Chceš umřít na místě? Ano, ať umřu na místě. Tak to tady bylo tak. Ten člověk chtěl zápalky, aby si mohl zapálit dýmku. Jeden chlapec mu je přinesl. Ten člověk zapálil právě těmito zápalkami šatlavu a uhořel v ní. Je to ta? No ano, je. A co myslíš? Je ten chlapec vrah? Počkej, ten člověk byl opilý? Ano, byl opilý. Hodně opilý? Ano. A ten chlapec to věděl? Ano, věděl to. Nastala dlouhá pomlka. Pak přišel tento tvrdý rozsudek. Byl-li ten člověk opilý a ten chlapec to věděl, zavraždil chlapec toho člověka. To je jisté. Oslabující mrákotné pocity se začaly plížit všemi žilkami mého těla a domníval jsem se, že už vím, jak je člověku, který slyší, jak nad ním soudce pronáší ortel smrti. Čekal jsem, abych slyšel, co mi bratr řekne dál. Myslel jsem si, že vím, co to bude, a uhodl jsem. Řekl, já toho chlapce znám. Neměl jsem co říci a neříkal jsem tedy nic. Jen jsem se zachvěl. Bratr pak dodal, ano, ještě než si mi dopověděl tu věc do polovičky, věděl jsem přesně, kdo je ten chlapec. Byl to Ben Kunz. Zpamatoval jsem se ze své strnulosti jako někdo, kdo vstává z mrtvých. Řekl jsem s obdivem, jak si na to jen mohl přijít. Říkal jsi mi to ze spaní. Řekl jsem si pro sebe, jak je to skvělé. To je zvyk, který si musím pěstovat. Můj bratr žvatlal prostoduše dál. Když si mluvil ze spaní, mumlal si něco o zápalkách a já jsem si z toho nemohl nic vybrat. Ale teď, když si mi začal vyprávět o tom člověku a o šatlavě a o zápalkách, vzpomněl jsem si, že se ve spaní zmínil dvakrát nebo třikrát o Benu Kunzovi. A tak jsem si to dal dohromady, víš. A hned jsem věděl, že toho člověka upálil Ben Kunz. Vychvaloval jsem výmluvně jeho důvtip. Náhle se mě zeptal, míníš ho udat? Ne, řekl jsem. Věřím, že to pro něho bude ponaučením. Budu na něho ovšem dávat pozor, protože to je jen správné, ale zůstane-li tam, kde je a napraví se, nikdy se nebude moci říci, že jsem ho prozradil. Jak jsi dobrý? Ano, snažím se být. To je to jediné, co může člověk dělat v takovém světě, jako je tento. A nyní, když jsem přesunul své břemeno na cizí bedra, můj strach brzy vymizel.

Den předtím, než jsme odjeli z Hannibalu, spozoroval jsem zvláštní věc. Pozoruhodné opožďování, kterému podléhá tamnější poledníkový čas. Dověděl jsem se to od jednoho z nejméně vychloubačných lidí. Od barevného kočího jednoho svého přítele, který bydlí 3 míle od města. Měl pro mě přijet do Park Hotelu v 7:30 večer a odvést mě. Opozdil se však povážlivě, přijel teprve v 10. Na omluvu řekl, na venkově je čas nejmíň o 1:30 hodiny pozadu za městským časem. Budete mít dost času, šéfe. Někdy v neděli vyjedem do kostela včas a přijdeme rovnou v půli kázání. Časový rozdíl. Člověk si to nemůže nijak vypočítat. Ztratil jsem 2,5 hodiny. Ale dověděl jsem se věc, která stojí za 4.

0: Ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burjánka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Poznali jste hlasy, poznali jste znělku. Znělka jasně dává najevo, že začínají písničky pro duši, no a ty hlasy patří Věře Hoteřové.
1: A Standovi Hloškovi, už jsme tady zas.
0: A přejeme vám krásné dopoledne a hlavně pohodu a příjemný poslech, protože Standa hrábl hluboko do své fonotéky, nebo cedotéky, nebo jak to nazvat.
1: No teď jsem přemýšlel, kam směřuješ. Ano, dneska jsem si říkal, že bychom se mohli podívat do jiného světa zpěvu
0: a
1: písniček. A já si myslím, že se k tomu dostaneme až po téhle písni, která je vlastně ještě k létu a je vlastně od Boba Friedla. A já jsem teď dostal do rukou jeho starší CDčko, tak jsem se na ně vzpomněl, že vlastně, když si vzpomněl na Boba, tak je tady přede mnou jako léto, Řecko, prostě sluníčko, pohoda. Takhle já toho Boba mám ve své paměti a musím říct, že ty písničky, které naspíval, tak byla většina z nich velice příjemných a pohodových. Takže já na úvod toho našeho pohodového programu vám pustím tuhle píseň.

0: Ano, všichni se sejdeme v létě, ale to je k tomu vyloženě přizpůsobené. No a když se zpívá v písničce, že táta s mámou nemusí ráno vstávat, tak když si představím, že jsem měla malé děti, které vždycky čekaly na to, až budeme mít dovolenou a nebude se ráno spěchat, to byla pohodička.
1: I v té muzice byla pohodička. Slyšela jste kytárky takový, který připomínali takový ten řecký styl. No a já jsem teď viděl Boba, jak sedí v Řecku v leptokáli venku před svojí kavárnou a opaluje se a vyhlíží své hosty, se kterýma si dá kafíčko. No jo, takhle jsem ho zažil.
0: To už je pár let zpátky, protože Bob Friedl, jak jistě všichni víte, už se na nás dívá z hudebního nebe, bohužel. No ale život jde dál, nezastaví se nikdy a ty máš určitě dál zase nějakou krásnou písničku.
1: No já bych teď vlastně sklouzl do toho, o čem jsme mluvili před Bobem. Já si zatím prázdnin moc neužívám. Užívám si je docela hezky, ale pracovně. A já jsem měl tu možnost se dostat do takového zvláštního světa, do hereckého prostředí, protože jsem dostal nabídku do jednoho televizního seriálu, je to taková legrácká, kde je role zpěváka a dokonce je tam role hloška. Tak mě oslovili, jestli bych nechtěl hrát standu hloška. A říká, tak to je dobrý for, tak proč ne, já jsem pro každou legraci. Ten seriál se jmenuje Bez družice, zpěvák jsem tam pouze já, jak jsou tam sami herci, Vašek Vidra, tam Dára Patrasová, Alice Bendová, já nevím, Carda, Jana Boušková, je tam spousta takových, je to herecký svět. A tak jsem si říkal, páně, ty herci všichni se učí zpívat. Tak jsem si říkal, podívejme se na ně, z tohohle pohledu, tak jsem trošku se podíval do archivu a našel jsem tam několik takových úžasných věcí, které bych vám rád nabídnul.
0: To znamená, že herce představíš v trošku jiné podobě, než jak je známe.
1: No jistě, ale já si myslím, že i když se třeba někomu něco moc nepovede, tak díky tomu, že to jsou skvělí herci, tak jim to každý rád promine. Ale já vám teď nabídnu herce, který zpívá fantasticky, protože to byl muzikant jako poleno, zpěvák, režisér a tak dál. Já jsem měl tu čest s ním pár let spolupracovat. No Jirka Cízler, poslechněte se, jak úžasně zpívá.

0: chronique nous topons un saut. Dont elle le disait à Rine et à ton Benjamin et à ton Benjamin.
1: Tak dívejme se na Rejžu, že? Já si myslím, že spousta posluchačů si vybavila tu jeho roli režiséra. No a možná zase ti, kteří už odrostli dětským létům, anebo už mají velké děti, ale v určitém období s nimi sledovali televizní vysílání pro děti, myslím, Studio Rosa se to jmenovalo?
2: No právě, k tomu bych se rád taky nějakým způsobem vyjádřil.
1: Tam jsem jenom chtěla říct, že tam on mluvil tu postavičku Harryho Showmana.
2: A zpíval právě, já jsem tam taky několik let ve studiu, to byl Studio Kamarád a Studio Rosa a to se pořád nějak měnilo, tyhle ty dětské pořady, názvy a tak dále, měnily se postavičky a on tam hrál Harryho Showmana a já jsem s ním zpíval několik písní a dokonce jsem tam jako v nějak pár písničkách jsem tam brnkal na kytaru neumně a on tam umně nádherně hrál třeba na housle. Mm-hmm. Protože on byl houslový virtuos. To byl člověk, který měl neuvěřitelný elán, měl v sobě neuvěřitelnou energii. Kam přišel, tak tam prostě to rozsvítil a měl obrovský dar, že udělal všude legraci. I když jsem ho samozřejmě zažil několikrát, že si nerad připouštěl cizí lidi k tělu. Což si myslím, že bývá správně a dobře.
1: Obzvlášť ve vaší branži. A jak jsi mluvil o tom, že když někam přišel, takže vždycky rozsvítil tu společnost a dokázal tam vnést nějaký humor a vtip, tak on tak na mě působil. I když třeba vytvářel nějaké vážné role, ať už v televizních seriálech nebo ve filmech, tak vždycky z něho vyzařovala taková ta komičnost. Nevím, proč to tak na mě působilo, ale nikdy jsem tu jeho roli nebrala za úplně tragickou nebo vážnou. Vždycky do toho vnesl takovou tu pohodičku a trošku odlehčení.
2: Přátelé, mám pro vás připravený překvapení. Už jsem vám to chtěl pustit, tu píseň dávno, ale ještě z technických důvodů jsem ji nemohl přehrát z úzkého pásu na CD.
1: Já jsem totiž... se tak stalo?
2: Ne, ještě ne. Já jsem totiž objevil v archivu takový ztracený pás a já jsem tehdy naspíval s Jirkou Cízlerem, jakoby s Harry Showmanem, písničku Holky z naší školky. No a co Jirka tam předvádí, tak to si nesmíme nechat ujít a slibuju, že to dotáhnu do konce a pustím vám tuhle verzi určitě v nějakém příštím humorném díle.
1: Takže to nebude teď, to byl jenom takový závdavek do příště.
2: Ano.
1: Jirka... Tím ses velmi zavázal teda.
2: No já, jo. Já jsem chtěl ještě říct, že prostě Jirka pochází z Českých Budějovic, hrál na x hudebních nástrojů. On tam hrál v divadelním orchestru v Budějicích. No a z toho orchestřiště hudebního postupně vylízal ven z té díry a šel až nahoru na pódium. No a šel dál do světa a vlastně jsem našel takovou krásnou větu, že v 80. letech si jej našel film. O Jirkovi bychom si mohli povídat strašně dlouho, ale tak to zkrátím, že on si potom postavil s Luďkem Nekudou své vlastní divadlo. Takže on byl pan principál.
1: Ano, oni měli také vlastní televizní pořad. Na jehož název si teda teď okamžitě hned nevzpomenu, ale myslím...
2: Sešlost.
1: Děkuji ti za nápovědu, Sešlost Luďka Nekudy. No a koho přidáme dál z těch zpívajících herců?
2: Mezi zpěvačkami, nebo herečkami zpěvačkami, určitě zaujímá velice významné místo krásná ženská Kateřina Brožová. Mm. Já jsem měl možnost se s ní mnohokrát potkat na jevišti a musel jsem uznat, že fakt zpívám moc dobře. Já vám teď pustím jednu z jejich písniček.

0: Slíbil svíc, tak se jmenovala písnička, kterou nádherně zaspívala Kateřina Bržová. Teď se mi chce říct, zpívající herečka nebo hrající zpěvačka, ono je to tak asi v tomto případě napůl.
1: Tak Katka má vystudovanou divadelní akademii muzických umění, no a prochází několika divadly a hraje v mnoha muzikálech a dokonce to jsem si vyčet, že už má natočený 4 alba samostatný, což je úctivost. A já vzpomínám na ní, když jsme zpívali párkrát spolu v kostele. Ona tam působí prostě s tím takovým tím jemným hláskem, s takovým lehkým vibrátkem, tak tam působí prostě strašně mile a hezky a vždycky ty lidi dostane perfektně, bezvadně.
0: Když jsi mluvil o těch CD albech, tak jedno mám doma, a to vánoční, které naspívala dokonce se svojí dcerou. Ale já se tě teď na něco zeptám, když už tedy máš tu zkušenost z toho osobního setkání a z osobní spolupráce. Ona, Kateřina, hraje krásně, zpívá krásně, ale působí tak trošičku odtažitě. Stejně jak jsi říkal u toho Jirky Cízlera, že si asi moc lidi nepřipouští k tělu. Jaká je v soukromí?
1: Dívej, tak já jsem u ní doma nebyl.
0: No tak to nemyslím, ale když se třeba setkáváte v tom zákulisí, tam přece nehraje.
1: Ne, já musím říct, že Kateřina je strašně milá a strašně hodná ženská. Ona, jak říkáš, působí jako tak odtažitě, jako tak suverénně, ale to je taková maska. Ona má strašně dobrý srdce, miluje děti a rozdala by se. A v soukromí, jako v soukromí v tom muzikantském a hereckém prostě je kamarádka a když může pomoct, pomůže. Se nedá říct o každým.
0: Tak to dobře uzavíráme tady tuto etapu a představení této herečky jako zpěvačky.
1: Ano, a pojďme dál. Já bych vám teď nabídnul písničku, která je trošičku méně známější od člověka, který ho všichni milujou a všichni ho uznávají, od Mirka Donutila. Mirek, jak je známo, on strašně moc rád zpívá a zpívá výborně, naspívá taky spousty krásných písniček, má rád lidovou muziku, ale já vám teď pustím písničku z jiného soudku a jmenuje se Hlaď mě.
2: Hlaď mě, chviličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízký tlak. Hlaď mě,

mě, prosím tě, hlaď mě, promiň, jsem na dně, zůstal jsem sám a sám. Hlaď mě teplem dlaní svých očí modravých můj, jak magnet. Cítím tvoje dlaně,

chviličku hlaď mě. Je mi nějak matně, asi mám nízký tlak, hlaď mě.

0: geniální herec, vynikající zpěvák Mirek Donutil.
1: No a překvapil jsi s touto písničkou, z jaké tvůrčí dílny pochází, jen tak mimochodem?
0: Tak mimochodem tu písničku mu napsal Karel Wagner, protože s Karlem Mirek spolupracuje a spolupracoval docela intenzivně. A vlastně Karel vymyslel ty velký pořady, kde Mirek přišel na scénu a bavil třeba hodinu a půl, dvě hodiny lidi z příběhů ze života, který prožil v Brně s Frantou Gocorkem a s Čmaňou a s Bolkem. Jednak takhle sestava, to musí být na knihu nebo aspoň na brožuru zážitků. Ale navíc ten Mirek má ten dar od Boha, že to prostě umí podat. Já řeknu vtipa, nikdo se nezasměje. Navíc to zapomenu za pět minut. Ale jsou lidi, kteří právě umí říkat vtipy a pamatují si to. Stejně jako třeba další člověk, který ho vám teď chci nabídnout v roli zpěváka a zpívá s dovolením se mnou a ještě s mojí kamarádkou Jiřinkou Pohralovou, která má taky úžasný dar. Já nezapomenu do smrti, jak jsme byli s Jiřinou někde na pláži venku v cizině a bylo hnusně, pršelo. Ale nicméně byli jsme pod slunečníkem a schovávali jsme se před deštěm. Taková parta lidí a Jiřina tam měla noviny a začala nám číst z novin. Začala od první strany, kde tam není moc srandy. Jo. No a jenom řekla titulek, nebo přečetla ta titulek, aby jsme se válili smíchy. To byl Jiřiný koncert pro nás, asi pro nás šest, co jsme tam byli. No a na to se nedá zapomenout. Škoda, že to někdo netočil, ale tady jsem si opět uvědomil, jak je to geniální herečka, které já si nesmírně vážím a chodím kolem ní, když ji vidím po špičkách. A jsem nesmírně rád, že patří mezi mý kamarády a že vlastně svolila i to, že si se mnou zaspívá. I když všichni víme, že Jiřina, tak jasně, ona je pro každou legraci, ale Jiřina zas tak hlasově a pěvecky na tom jako není zas, jak třeba ti zpěváci, herci, který jsme slyšeli před chvílí.
1: Ano, ona udrží sice tu tóninu, udrží melodii, no ale ten projev je trošku jiný, že ona přesně tam přidává víc toho vibrátka, než je zapotřebí, ale nevadí. Jak jsi říkal, je pro každou legraci, a když si popisoval, jak dokáže bavit lidi, stejně jako Miroslav Donutil a spoustu jiných herců, jako byl třeba Vladimír Dvořák, Vladimír Menšík a další, tak to se naučit nedá. S tím nedá. Se prostě ti lidé rodí.
0: Nedá. Ono už jenom, když Jiřina přijde do studia, a tak je jedno, jakou zpívá melodii, jo, že vůbec se netrefí do té správné noty, to je jedno. Protože ona tomu dá takový šmak, že ta písnička jakákoliv je úžasná.
1: Tak do zpovídání a pusť, co se vám teda
0: tak
1: povedlo.
0: Tak já vám, přátelé, pustím takovou jednu legrácku, já to začnu a pak se přidá Milan Pitkin, který to je taky legrace, že on se snaží zpívat, i když jako hraje, že kokta. No a pak přijde ten vrchol Jiřina.
1: A jak se jmenuje?
0: Je to známá písnička, kterou si můžete s náma brouknout. Hodné štěně.

0: Tak klasická písnička, Hodné štěně, repovala Jiřina Bohdalová, zpíval Standa Hložek a ještě se tam o něco pokoušel Milan Pitkin. Tady je jasné, ty si upozornil, že hraje vždycky člověka, který má problém s vyjadřováním, že se zadrhává, no ale všichni znalí vědí, že to je důkaz toho, že to opravdu hraje, protože lidé, kteří se zadrhávají, když zpívají nebo recitují, nemají žádné problémy, prostě nekoktají, zpívají a recitují plynule. A kdo je teda Milan Pitkin? Představ ho ještě trošku blíž.
1: Teď promluvil odborník. No, Milan Pitkin je takový zvláštní člověk, který má také dar od Boha. Toho si našel Ivan Mládek v hospodě. Hmm. On je v hospodě jako doma, ne, že by jako pil, ale on chodí mezi lidi, aby je bavil. To jsem si vyzkoušel na vlastní kůži, když jsem ho párkrát vzal sebou na nějakou soukromou akci. Neskazí žádnou legraci, navíc má tolik fóru, když já potřebuji nějaký vtip do nějakého pořadu, tak mi říká, Milane, nemáš něco slušného, hezkého, co bych mohl já prezentovat na veřejnosti?
0: Slušné, jo.
1: Tak on vytáhne diář, on má diář, on vytáhne bloček, on má takový bločky, kde si všechno poznamenává. No, má jich strašně moc, ale hlavně má úžasnou paměť. Jednak na vtipy a jednak pozor na písničky. On je vynikající muzikant. To vůbec lidi o něm neví. Jak hraje úžasně na harmoniku. A on hraje na takovou malou harmoniku, knoflíkovou. A on má takového pamatováka na staročeské písničky. To se o něm nevědělo. On zná kdejakou staročeskou píseň. Proto i muzikanti, kteří potřebují něco vědět o těchto písních, tak jdou za Milanem Pitkinem.
0: To znamená, že on je takový živý archiv staročeských písniček.
1: Mm. Tak, a navíc prostě hraje výborně na kytaru a strašně rád zpívá. Mně se stalo, že jsem s ním někde vystupoval, já už jsem se rozloučil a lidi chtěli ještě přidat. Já říkám, dobře, já vám zaspívám ještě jednu písničku jako přídavek a v tom přiběhl Pitkin a říkám, nechcete slyšet ještě nějaký fór? Tak jsem ho tam nechal a najednou byl jeden fór, druhý, pátý, desátý a teď začal zpívat a ještě zpíval asi půl hodiny staročeské písně. No, mm-hmm. Říkám, proč já zpívám hodinu? Mně stačí zaspívat 4 hodiny a Milan to dojede tu hodinu a půl.
0: A úspěch u lidí měl, sklidil velké ovace.
1: Bezvadný, Milan je skvělý.
0: No a jaké další překvapení máš pro nás?
1: No, přátelé, mám tady takový poklad, bych řekl. Mm-hmm. Ten jsem náhodou našel. Prostě je to písnička, kterou zpívá herec, legenda, veličina obrovská. Člověk, který celý život říká, že nebude zpívat, že nespívá. I když zpíval v různých divadelních hrách, i dokonce s Janem Verichem zpíval. No, já mluvím o Mirku Horníčkovi. A já jsem měl nesmírný štěstí, že jsem s ním několikrát stál na jednom pódiu. Ale k tomu se možná chvilku vrátíme až po písnice. Teď vám zaspívá, no, zaspívá v uvozovkách Mirek Horníček a vysvětlí vám to.

jak, takže bych asi neuspěl. Zpíval bych rád, ale nejde to. Není mi dáno, nevídáno. Kdyby mi dáno bylo, já vyspíval bych vášeň svoji. Zpíval bych v kouři, v ohňostroji. A za mnou kytaristé by se zmítali. Zpíval bych v běhu, stoj na rukou. Leč, mlčím, a to vám budíš zárukou, že mi dáno není. Sudičky nedali a nedali a nedali. Jen málo komu nadělí,

0: A tak tu mlčím za doprovodu kapely. A ty, ty se mi vyplň hořký osude, zpívat se nebude, zpívat se nebude, zpívat se nebude. Stahujte mě, ne z kůže, bez zvuku stahovat, zpívat se nebude a nebude a nebude a nebude. A nebude, a nebude, za tyhle peníze se zpívat nebude.
1: Tak to je až člověku toho Mirka Hornička líto, protože je vidět, že tak by chtěl, ale opravdu to nejde.
2: No ale jak se s tím s takovou elegancí prostě porval, úžasný chlap. A jak jsem říkal před písničkou, měl jsem to velký štěstí, když já už jsem to párkrát někde zmiňoval, že jsem s ním zpíval, nevím, jak se to povedlo, nějak ty osudy jsou tak nějak zvláštně propletený, že jsem s ním zpíval ve Vídni na dvou představeních. To bylo ještě, když se ven nesmělo moc jezdit a my jsme měli zpívat pro českou menšinu, no zpívat, to byly hovory ha-ha. Pan Horníček a já jsem byl hostem, protože jsem taky há, tak on samozřejmě v oblasti tam bavil naše krajany a já jsem vždycky zaspíval nějakou písničku, ale jakým způsobem mě dokázal připravit půdu, že jsem vešel jsem na to pódium jako někdo. Prostě s takovou elegancí noblesou dokáže připravit půdu pro zpěváka, pro kohokoliv. No mistr, obrovský mistr s velkým M.
1: Uměl toho mnohem víc a ještě, že existují archivy, v kterých je pořádně uložena aspoň podstatná část jeho umění a jeho díla.
2: Jo, ještě si vzpomínám na tu Vídeň, jo, protože on měl už zakázáno pít. A jak víme, tak vždycky si dal rád z chutí červené vínečko. No a tak tam samozřejmě taky jsme si dali červené vínečko ještě v šatně spolu. No a jeho manželka, jak ho hlídala, nenápadně se tam vetřela do šatny. No a už nás zjela oba dva.
1: A vypila to za vás, ne?
2: Ne.
1: No, myslím si, že pokud nás teď poslouchají v Uherském Hradišti, tak tam je také spousta lidí, kteří na něho nezapomenou, protože on velmi rád na Uhersko-Hradišťsko jezdil a také se tam neuvěřitelným způsobem zapsal.
2: I když je Plzeňák, že?
1: I když je Plzeňák, ale vínečko a Jižní Moravu měl hodně rád.
2: To my víme. Ale pojďme dál. Teď jsme měli veličinu hereckou, krásnou píseň, uznáte. No a teď vám nabídnu ženu, která vlastně, já nevím, jak ji uvést správně.
1: No, je to Moravačka.
2: Brňačka.
1: No a také svého času měla přídomek první dáma.
2: Ano. A než byla první dámou, tak já jsem s ní objel taky kus republiky, protože jsme jezdili na společné vystoupení. Takže jsem byl její řidič, dalo by se říct. Takže ne, v pohodě. No a ona, Dáša Veškenová, opravdu umí i výborně zpívat. Poslechněme si ji.

0: Vy nechcete, abych s ním chodila, zpívala tehdy ještě Dagmar Veškrnová a dnes, to už jste určitě poznali, když jsem naznačila, že určitou dobu byla také v roli první dámy, je to Dagmar Havlová.
1: No a Dagmar má samozřejmě spoustu práce, co se týče herectví, takže kdybyste ji chtěli vidět, tak zajděte do Vinohradského divadla.
0: A to je dobře, že má zase spoustu práce jako herečka, protože je také dokonalá některé její role. Ona dokáže vlastně zahrát úplně všechno, jak vážnou, tragickou roli, tak tu humornou. Je, bych řekla, tělem i duší komediantka.
1: To jo. Jak znám Dášku, tak neskazila nikdy žádnou legraci. Ale pojďme dál. Já bych vám ještě zkusil nabídnout písničku. Když jsem ji slyšel, tak mě to velice mile překvapilo, jak tenhle ten muž, který je propojený taky historicky s Jirkou Cízlerem, jak úžasně zpívá. Pak jsem si teda vyčet jeho životopis a pak jsem musel říct, no tak bodej by tak dobře nespíval, jak zpívá. Mluvím o Luďku Nekudovi, který vlastně je Ostravák, no a díky tomu, že hrál na všechny možné nástroje, tak díky tomu, díky jeho povaze, že prostě byl taky pro každou legraci a uměl bavit lidi a byl kamarádský družný, tak se dostal i vlastně do Prahy, kde se nějak projevil i dál.
0: Víc se tam zapsal do povědomí a měl ohromný talent na skládání textu. Já tomu vždycky říkám básnické střevo. Tak to v jeho případě teda se vyvinulo opravdu do velkých rozměrů.
1: No, on byl vlastně tvůj kolega, protože on byl pedagog.
0: A vidíš, tak to jsem nevěděl.
1: No.
0: Pamatuji si, že svého času působil také ve skupině Plavci. Nevím, jestli to bylo v tom období, kdy si ještě říkali Rangers, nebo mohli si říkat ještě Rangers, anebo už to bylo za éry, kdy se o nich mluvilo jako o skupině Plavci, ale byl tam také na banjo, tam snad hrál.
1: Je to možný, protože on byl vynikající trumpeťák. Hrál výborně na trumpetu.
0: Nebo asi na tu trumpetu, to jsem si možná trošku spletla. Nevadí, přidej další informace.
1: Trumpeťáci jsou vynikající muzikanti a mají perfektní hudební sluch. A když má někdo hudební sluch, tak určitě zpívá čistě. Poslechněte si, jak zpívá Luděk Nekuda.

0: Tak Luděk Nekuda, písnička s názvem Hedvika, kterou otextoval, hudbou opatřil Jaroslav Uhlíř. Ta písnička pochází ze 73. roku a vznikla zřejmě ve studiu Československého rozhlasu tenkrát, protože ta doprovodná kapela, to je orchestr Československého rozhlasu.
1: Ano. No a vidíš, jak krásně zpíváte.
0: No nádherně zpíval.
1: No a vlastně ještě by se slušelo říct, že vlastně byl velmi akční, založil v Ostravě divadelko malých forem s názvem Pod okapem. No a s Jirkou Cízlerem, to už jsme vzpomínali, že prostě měli svůj pořad Sešlost. Takže ještě z těch starých záznamů si můžeme některé scénky

0: další písničky a další zpěváky, ale už v dalším vydání našeho pořadu Písničky pro duši, protože dnes už je to všechno.
1: To nám to nějak uletělo.
0: Jako vždycky. Ty jsi chtěl nabídnout ještě jednoho zpívajícího herce, ale k tomu se dostaneme možná někdy jindy.
1: Někdy jindy nevadí, aspoň na něj budeme mít víc času.
0: Tak aspoň řekni, koho jsi měl ještě připraveného.
1: No to vám neprozradím.
0: Tak dobře, tak to necháme jako takové tajemství a takové lákadlo na někdy na příště. No příští týden to určitě zrovna nebude. No,
1: napovím, ale... nech brouka žít.
0: A je to jasné. Není to Hanka Zagorová?
1: Ne, těsně vedle.
0: Tak a s úsměvem na tváři končí dnešní písničky pro duši a my můžeme říct také H plus H, že?
1: No jistě.
0: No,
1: loučí se s váma H plus H a H plus H vám přeje krásný den.
0: Tedy Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.
0: Mějte se krásně.
1: Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v Noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovým lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mě naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka, babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nosívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako bejt, brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně můžu dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako bylo pěkný vodník.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, které je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s ní sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět, tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme pozvat
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři. A i ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě. Já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá ano. Do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje, teď to ano. Mám. Mm-hmm. Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž, paní Eliško, spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa, tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně, děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volíte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád kňučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Mm-hmm. Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkám, máte andulky?
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Tak, já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená, o babičce, co zase řekla. Takže andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a byly od sebe 8 let ty holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jarušku, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední, říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale to přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem já chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení a děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích, koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vloučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další a teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na válkách, když naši dal jsem úpletičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunku, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to šíním. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce jejich života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřil a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem jim nás udělal. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a tam mě řekl ředitel mlíkárny Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, ještě to je, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válkách já mu potom se vykalo. A válka se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na válkách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Jaruško, já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To ať milé, propujete děkuju.
1: Taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ještě šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nasávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, s mými třemi sestrami a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nasávajícím dospívání a nasávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co ní, tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodívala. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý a ublíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové? No, tak důležité?
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chtěce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jako ona si to přála. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát jako já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak, jestli mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave,
1: potom...
0: Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
1: Není,
0: a
1: ano.
0: Možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle.
1: Ano.
0: Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil. A tak se o to snažím. No, jestli mě rozumíte.
0: Ano, je to chválihodné, moc to oceňuju. Právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu.
1: Ano.
0: Pro vás to tedy
1: ano.
0: Byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem ji měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave.
2: No tak posumí.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Haló, haló.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím slumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Haló? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se může oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky neměli. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně, a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý. Ale jsme ublížili jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně hůř, takže ujedu takhle teprve 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, tak i co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam volal dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude uslyšena, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: Bylo to těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký, já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že co to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím dalším autobusu, když jí to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, které jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkám, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkám, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. I to jako kamarád, že by mi půjčil, ve mě nepustil. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu. Ano?
2: Řekl jsem vám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Hrozně moc.
0: Na
2: příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte jak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschánou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka seděla, byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě, teď to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté. Jsme to vždycky
1: ano,
0: měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? Já říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. Tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, že to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl moje profese byla taková nezáviděníhodná. Prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místo činu přichází první dokumenty, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou okliku, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my si to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty si, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, a tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Malinko jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života, prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich si dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. A babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodilo se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti, už zastřelil i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl v ruskej, na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. A já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palicu, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako... Mně to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to, a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vos, a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, tej mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy vzdávat, a toto babička jen 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrvalá, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mi řekla pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková, byla jako spravedlivá, ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá a nebyla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Už tady fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ty chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a dali Mařenku z druhou.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. Je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako aj mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože jsem dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře. Děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní,
0: to
1: ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Touláme se českými dějinami a právě dnes se blížíme na dohled od postavy nadmíru pozoruhodné, zajímavé až plastické. Jeho příběh, i když nejen jeho, vám přiblíží
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni dohromady a každý zvlášť. Navíc za obětavé pomoci
4: Jaromíra Ostrého.
1: To je režisér. Připravují tento seriál v Českém rozhlase Brno pro druhý program Českého rozhlasu Stanici Praha na základě knížky Petra Hory Hořejše.

0: Je tu komorník, hejtman, kanclíř, hospodář, koníř, probošt, hvězdář a hliníř.
1: Ale taky chodec, tovariš, žebrák a nuzov.
2: Máme tu jak ženicha, tak i vdovce.
0: A rovněž babu.
1: Setkáváme se zde s láskou, pomocí, nadějí, skutkem, vírou, odměnou, dobrou vůlí.
2: Ale taky se zvůlí, nevděkem a závistí.
0: Vyskytuje se tu jahoda, růže, třešňovec, přeslička, osika, olše, borek, smrček, ba i docela obyčejné dřevo.
1: Máme tu housera, hrocha, stehlíka, ráčka, špačkov, žabov i žabinec.
2: A je tu taky pamatuj, čekal, nahradil, potěšil, svítal, mrhal, drápal a opršal.
0: A je tu punčocha, nohavice a nohavička.
1: A je tu rod a svět.
2: Nesmí se zapomenout ani na vajgar, kardaš, šnejdlík, mlaky, verfle, perklas, vizír, kajhar, pikolom a klabouch. I když o většině z nich ani nevíme, co znamenají.
3: Tahle ta rostodivná sbírka jmen patří rybníkům.
1: Jihočeským rybníkům.
2: Nejvíc je jich kolem Třeboně a Veselí nad Lužnicí.
3: Je to tam rybník vedle rybníku a většinu z nich vymyslel, navrhl, vyměřil a postavil muž jménem
0: Jakub Krčín.
3: Většinou mu říkali
0: Kuba rybníkář.
3: Ale nebyl sám a už vůbec ne první.
1: Když královský fišmistr Kunát...
3: On to byl vlastně jakýsi generální fišmistr, podle vzoru generální ředitel.
1: Stavěl u Třeboně velký rybník Tisí.
3: Který byl a je v skutku velký a svými 317 kilometry čtverečními je v České republice šestý největší.
1: Tak svěřil pan Vok z Rožmberka.
3: A to byl jiný Rožmberk než jeho slavnější vnuk Petr Vok.
1: Mohu aspoň zbytek této věty doříct v celku.
3: Samozřejmě tady se nikomu v ničem nebrání.
1: Mm-hmm. Pan Vok, který svěřil dozor nad celou tou stavbou fišmistrům Slepičkovi a Sádkovi.
2: Ovšem, Slepička se Sádkem na to nebyli sami.
1: Pomáhal jim i myslivec jménem Josef Štěpánek Netolický.
2: Kunát zasvětil Štěpánka do svých rybníkářských plánů.
1: A Štěpánek se osvědčil natolik, že ho v roce 1505. pán z Rožmberka přeložil trvale od myslivecké práce k rybníkářství jako porybného.
0: Štěpánek zvětšoval a zlepšoval staré rybníky a zakládal nové a vyhledával i místa pro rybníky později budované.
3: Ověřujeme si v knize Josefa Honse, když měřičkové, rybníkáři a trhani krajem táhli.
0: Dokonce i první návrh na stavbu mohutného rybníka Rožmberka pochází od Štěpánka. Při své práci měl před očima jasný a dopodrobna známý obraz celého kraje v povodí Lužnice a jeho vod.
1: Štěpánkovi rybníky lze snadno rozeznat od vodních děl jiných rybníkářů.
3: Mají svůj rukopis?
1: Přesně tak.
3: To znamená, že jsou...
1: Jsou mělké, široce založené v krajině s dokonalou soustavou napájecích stok.
2: Takže vyhovují i náročným požadavkům dnešního rybničního hospodářství.
1: Ani dnešní rybníkáři, pokud by se dnes nějaké nové rybníky stavěli, by je nemohli udělat lépe než on.
2: Josef Štěpánek vycházel už tenkrát z myšlenky, že mělké rybníky jsou pro chov ryb výhodnější než hluboké, protože dostatek světla v nich podporuje vývin drobných vodních živočichů, což je oblíbená rybí potrava.
3: Kde bral rybníkář Štěpánek vodu pro své rybníky?
1: Přímo z Lužnice je nenapájel.
3: Proč?
1: Obával se jarních vod. Proto se rozhodl vybudovat jako osu rybniční soustavy stoku, do které teprve voda z Lužnice přitékala.
3: A ta stoka?
1: Dnes toto slovo, tedy stoka, používáme skoro výhradně s přídavným jménem kanalizační, ale ona je stoka taky umělá strouha, kanál přivádějící do rybníků vodu.
3: A to je případ i Štěpánkovi stoky?
1: Ano, jenomže se jí neříká Štěpánkova. Má daleko vznešenější název.
3: Ano, a to...
1: Zlatá.
0: Zlatá stoka, nazvaná tak pro bohatství, které kraji přinášela, odbočovala zprvu z Lužnice u samoty Kazda nad Třeboní u Opatovického rybníka. Teprve později byl přeložen začátek stoky k samotě Pilař. Zlatá stoka prošla územím na západ od Třeboně, na němž byl později vybudován rybník Svět, vedla dále k rybníku Dvořišti, přes Lomnici k Záblatí, k Ponědráži, pod hráz rybníka Horusického a vrátila své vody rodné řece u Veselí nad Lužnicí. Stoku dlouhou 48 kilometrů, která napájí rybníky Opatovický, Svět, Kaňov, Tisí a Kocléřov, počal Štěpánek vytyčovat nejjednoduššími přístroji v roce 1506. A její stavbu dokončil v roce 1520. Po 15 letech.
1: Zlatá stoka plnila víc úkolů. Nejenže byla páteří vodní soustavy,
2: která napájela rybníky,
1: ale odvodňovala i staré močály v povodí Lužnice a zachycovala jarní a podzimní přívaly vod.
2: Po zlaté stoce se dovážel na lodích a prámech do Třeboně stavební materiál pro výstavbu města a jeho opevnění s podzemními chodbami a sklepy.
1: Zprávy o vynikajících schopnostech Štěpánkových pronikly i za hranice.
2: Jako rybníkářský expert byl žádán o pomoc a radu.
1: U rožmberského pána se o něj ucházel salcburský arcibiskup, který chtěl na svých statcích budovat rybníky.

0: Jakuba Krčína život, od něho vlastní rukou sepsaný v rytmích.
1: Jako, že to je ve verších.
0: Rodičové a den narození jeho, studia, služba při panu vladaři.
1: Ano, autor si pečlivě rozvrhl osnovu a na nic nezapomněl.
0: A nejprve o rodičích jeho se oznamuje, neb každý, kdož je z pravého srdce miluje, ctí a častou zmínku o nich mívá, ten proto veliké štěstí na světě mívá. Jiří Krčín z Jelčan, otec jeho vlastní byl jest, kterémuž až do své smrti činíval velikou čest. A matka jeho Kateřina z Olbramovic byla a ta jest jej na tento bídný svět porodila v poledni v neděli před památkou velikého Jakuba svatého, léta páně 1535.
1: Rýmovačka Jakuba Krčína jest sice nepříliš umělá a v dějinách české literatury na ní příliš místa nezbude, ale co do faktografie, docela spolehlivá.
2: Jakub Krčín se skutečně narodil 18. července roku 1535.
3: Chybí dodat rodiště, to se do veršu jaksi nevešlo. Byla to tvrz Polepy na Kolínsku.
1: Tatínek?
2: Profesí chudý vladyka.
1: Maminka?
3: Ze schudlého rytířského rodu Čejků z Olbramovic.
1: Ta chudoba se v jeho biografii objevuje nějak podezřele často.
2: Však taky neměli peněz na zbyt.
3: Což ovlivnilo i Jakubův vzdělávací proces.
0: A jakž jest dochován byl k věku rozumnému, hned jest dán od rodičů k umění svobodnému.
1: Tedy po studiích na škole svatého Jakuba v Kutné Hoře vstoupil do učení na artistické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
0: A v tom trval mnohé časy, o povrchši tohoto světa všelijaké kvasy. Chudobu nouzi oblíbil raději, maje ku pánu bohu svému tu naději, že jej poctivou živností opatřitě ráčí, prvé nežli ho smrt bídná zakvačí.
1: Ano, živě si představuji, která se Kubovi hnusí všecky ty světské kvasy neboli hostiny a dychtí potom být co možná nejchudší.
0: Jakož pak i tak se dálo, že se proti všech zlých vůlí stálo.
3: Ta vůle všech zlých zřejmě způsobila, že musel vysokoškolských studií zanechat a v 21 odejít do služby.
2: Do té služby si to namířil k panu Vilému Trčkovi z Lipé.
1: Do jaké profese nastoupil?
2: Stal se z něj nádvorník.
1: Dnes je to pouze jedno ze 40 000 českých příjmení a píše se zásadně s velkým N na začátku.
2: Zatímco v Krčinově době byl nádvorník s malým N, totéž jako mejstřík nebo hofmeister.
1: Což znamená?
2: Nádvorní hospodářský úředník, vlastně jakýsi dozorce polí, lesů a honitby.
3: Taky se mu říkalo šafář.
2: Jakub nastoupil do svého prvního nádvornického místa na Veliši u Jíčína.
1: Dobrá služba?
3: Dobrá, ale těžká.
2: Pan Trčka byl výborný ekonom, který dokázal ze svých podřízených vyždímat energii do poslední kapičky.
1: Někteří nadřízení jsou již tací, ždímají a ždímají.
2: Po 3 letech velišské praxe odešel do kláštera.
1: On vstoupil do řádu?
2: Pouze do hospodářských služeb augustiniánské řeholní kanonie v Borovanech.
1: Borovany jsou na poloviční cestě mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny. Jejich sousedem byla tvrz Trocnov.
2: Zrovna v Borovanech dával nejméně 2 roky do pořádku spustlé klášterní hospodářství, na kterém se podepsal nepořádný probošt kláštera Matěj Koska z Rynárce.
0: Kněz Matěj Koska, probošt borovanský, zle hospodařil. Klášter panu vladaři vzdal.
1: Jakože jej odevzdal rožmberskému pánu.
0: Když se zadlužil a vše spustoval, klášter panu vladaři odevzdal a dni své po Frantovsku strávil.
1: Jak se tráví dni po Frantovsku? To se musí jedinec jmenovat František?
3: Může.
2: A nemusí, když byl někdo podle našich předků frantovský.
3: Tak to bylo totéž, jako bychom o něm dnes řekli, veselý, žertovný, případně bláznivý.
1: I dnes bychom, myslím, pár takových frantů napočítali. Mohu vznést vám malé dotazy ohledně toho Franty Kosky, někdejšího probošta Zborovan?
3: Připouští se.
1: Co všechno protuneloval?
3: No, bylo toho dost.
0: Kněz probošt pšenice i jiné obilí rozprodav, peníze propil, pivovar opustil, krčmy dvě zastavil.
1: A byl za tohleto spustování kláštera nějak potrestán?
3: Ale kdeže, ba naopak. Dostal příjemnou funkci krumlovského kaplana a v ničím nerušeném klidu dožil.
1: Zkrátka, nic nového pod sluncem.
0: A pak ještě za faráře do Prachatic byl podán. Potom do Suchdola na panství Třeboňské dostal se 1566. léta a tam umřel. Choval mnoho koz a často kozly vozíval se. Dokud kněz Koska Krčína za úředníka měl, hospodářství jeho stálo...
1: Víte co, nechejme už Frantu... tedy Kosku, i s jeho kozlým spřežením a poohledněme se zase po Jakubovi. Kde pak jsme ho zapomněli?
2: V Borovanech.
1: Ach ano, v klášteře.
2: Na klášterním statku. Tam nabyl velice cenné zkušenosti.
3: U zdejšího opataře hoře Škaldy se totiž přiučil matematice a geometrii a seznámil se například i s tím, jak vysoušet bažinaté mokřiny.
2: To všechno bylo pro něj brzy velice užitečné.
3: Říká se, že od opata získal jako velmi cenný dar plány rybníků od rytíře de Condé, vybudovaných v okolí Paříže, i plány rybníků od vznešeného pána Volontata z Carcassonne, které do kláštera přivezl už před 200 lety vzdělaný templář Marwald z Valdeka.
2: Hodně zkušeností z těchto staveb opata inspirovali a taky Krčín nad nimi získával nové znalosti.
1: Jaký byl Jakub úředník?
3: Mimořádně zdatný a spolehlivý.
2: Hotová perla, jaké si každý manažer váží a chrání si ji před konkurencí.
3: Všiml si ho i krumlovský purkrabí Jan Vamberský.
2: Což se projevilo tím, že Jakuba povolal do rožmberských služeb.
3: A ten se v nich stal pomocníkem purkrabího.
0: Od léta 1561. začal sloužiti a hned mnohým zprvu se nelíbiti. Nepčinil vůli pána svého, nic nedbaje na žádného. Omluv mnoho musel trpívati od toho, kterým se měl spravovati, nejsa ještě dokonalým purkrabím. Toho léta přivedl vodu na předhradí, kteráž to do pivovaru zase teče, takže sládci na vodu nemají žádné péče. V krumlovském pivovaře pivo bílé vařit se začalo a mnohým ze zisku scházeti počalo.
2: 26-letý, ještě nedokonalý purkrabí,
3: neboli podpurkrabí,
2: dostává na krumlovském zámku roční plat 30 kop míšeňských grošů, navíc denně stravu při čeledínském stole a jednou ročně nový dopravní prostředek.
1: Jako co?
2: Jako koně.
0: A také šaty mu byly dávány.
1: Zkrátka, bylo mu přáno.
0: Kancléř rožmberský Václav Albín z Helfenburka mu přál.
1: To napsal koncem předminulého století o Krčínově nástupu na Krumlov historik profesor Theodor Mokrý.
0: A jeho slovem začal Jakub hned v prvním roce působení za neduživého Vamberka spravovat nejen zámek, ale i hospodářství, neboť stavěl i samilovníkem a znalcem všeho měření, jak stavebního, tak polního, vodovod do příhradku na Krumlově.
1: O tom už jsme si četli přímo z Brka pana Krčína.
2: Na podpůrkrabském místě zůstal jeden rok.
3: Pracovitý.
2: Ekonomicky uvažující.
3: Ctižádostivý.
2: A nutně tvrdohlavý Jakub.
3: Je v 27 letech jmenován krumlovským purkrabím.
2: Pod jeho rukama začíná rozkvétat největší panství v Českém království.
1: Čím vším se zabýval?
0: Jakub Krčín, purkrabí krumlovský.
1: Píše o něm kronikář rožmberských pánů Václav Březan.
0: Hned začal uskrovňovat dvoru a víno pánům radům zapovídal. Vyhledával také pilně na panství zloděje, kteří zvěř stříleli, z nichž někteří na hrdle strestáni.
3: Všichni to brzy pocítili na vlastní kůži, i když ne všichni na hrdle, jako těch pár chycených pytláků.
2: Poznali, že hlavním rysem Krčínovy povahy je tvrdost.
1: Ještě něco?
3: Nesmiřitelnost.
2: A taky neústupnost.
3: Jeho povinností bylo dbát o bezpečnost, zásobování a čistotu zámeckého sídla.
2: V zimě ve 4 a v létě ve 3 hodiny ráno otevíral a večer v 8 hodin zamykal zámecké brány.
3: Spolu se šafářem přiděloval služebnictvu práci.
2: Každý večer osobně podával rožmberskému vladaři přesné hlášení o tom, co se na zámku během dne událo.
3: Jeho pán a zaměstnavatel,
1: tím byl Vilém z Rožmberka,
3: mu v dodatku k pracovní smlouvě v popisu práce ukládá,
0: aby netrpěl pití, lání a hanebné mluvení čeledi. Druhého roku ovčína u dvora svachů zvelebil a všelijak dobytkem jej osadil. Přičinil k němu rolí nemálo, což se bez újmy všech lidí stalo. Třetího roku postavil ovčín plavnický a k tomu dvoru směnil pole újezdský. Čtvrtého roku postavil pivovar k němu. A to jest učinil z pravého hněvu, neb na vidovu, jak jsou vařívali, že víc úředníci než pán zisku mívali. Toho roku postavil jest více, zdálo se mu, že má zbytky spíže, ovčín krumlovský a nový dvůr z gruntu, ač proto klevetníci bouří, davše se do puntu. Však když to jeho milosti vše z pilnosti vyměřil, volů a krav mnoho splemenil, hned potud pán těm klamačům nevěřil. Laskav byl teprv naň od té chvíle, promlouva je s ním o věcech svých velmi mile. A tak s pomocí boží postavil to obé, což jest jeho milosti pánu s užitkem a dobré. Neb dostatek tu mívá pšenice, že netřeba na pivovar přikupovat více.
1: Zdá se, že to pan Purukrabí neměl lehké ani z jedné, ani z druhé strany.
2: Zvlášť z té druhé.
1: To znamená?
2: Ze zdola.
1: Závist.
2: No, a jaká?
1: Jaká?
2: No, obrovská.
3: Nový Purkrabí dbal všech vladařových pokynů do posledního slůvka.
1: Takže Vilém z Rožmberka si mohl mnout ruce samou spokojeností.
2: Za to úředníci a poddaní začali Jakuba upřímně nenávidět.
3: Taky Směšťany vedl válku.
2: Zasazoval se totiž o likvidaci poddaných mlýnů a stavěl mlýny nové, panské.
3: Poštval si na sebe městský stav, činící si odvěké právo na vaření piva, jelikož měl za to, že nejlíp bude, když pivo bude vařit panstvo.
2: Prosazoval zakládání a rozšíření výnosných ovčínů.
3: Jenom chov ovcí vynesl mnoho set kop ročně.
2: Přidružená výroba sýrů taky nebyla rozhodně zanedbatelná.
3: Pro další rozvoj pivovarnictví zvyšoval produkci ječmene.
2: Na Krumlovském a Třeboňském panství přikázal zakládat nové hospodářské dvory jako velké samostatné jednotky.
3: Krčín byl přímo posedlý velkými projekty.
2: Proto zřídil velice rozlehlý 21-lánový velkostatek nazvaný Rožmberk.
3: Za Vilémova života vybudoval na Rožmberském panství celkem 41 hospodářských dvorů.
0: Není divu, že o úspěšném hospodaření se začalo brzy hovořit v širokém okolí.
1: Píše ve své knize Tajemné story české historie Pavel Toufar.
0: Přes plot začali nahlížet především zvědaví nejbližší sousedé. Zejména v úrodné obilnářské oblasti na Libějovicku byly výnosy dvorů pro rožimberskou pokladnu velice působivé. Jejich strukturou a organizací se inspiroval například Štěpán Vratislav z Mitrovic, regent na panství Adama z Hradce, který odkoukal od Krčína i další jeho úspěšné hospodářské aktivity. Zasadil se o dokončení rybníků v okolí Kardašovy řečice a na Hlubocku, podpořil pivovarnictví tak, že jeho zásluhou byl uveden v Jindřichově Hradci do provozu tehdy největší jihočeský pivovar, který přinášel do pokladny Jindřichohradeckého panství kolem 55% veškerého hrubého příjmu. Plně se prokázalo, o čem už věděl a co tak úspěšně uvedl v život Jakub Krčín z Jelčan.

0: Do rožmberské pokladny se přímo valil proud peněz.
1: Všichni, které Krčín pokořil, mu nadávali.
0: Skrytu pochopitelně.
1: Kde kdo Krčína nenáviděl?
0: Soukromí samozřejmě. Vystoupit proti němu nahlas se každý bál.
1: A přitom ho měli každou chvilku na očích.
0: Nový purkrabí totiž jenom nerad. A jen tehdy, pokud nebylo zbytí, sedal v hradních kancelářích.
1: Mnohem raději poznával krajinu, která mu byla svěřena.
0: Na cestách začal uvažovat o tom, že by bylo dobré navázat na zkušenosti Štěpánka z Netolic i biskupa Dubrávia a taky rybníkářů z panství Pernštejnů.
1: Že by mohl rozšiřovat a zakládat rybníky.
0: Se svolením pána začal stavět na začátku roku 1564. rybník u Dolní Světlé.
1: Ten dostal symbolické jméno Počátek.
0: Další budoval u Libějovic.
1: Tady nezapřel svoji ješitnost. Nazval jej Krčín.
0: A následovali ještě rybníky na Dymač a Mlaky na Hradišti a na Netolicku vodní díla Pomoc, Nahradil a Naděje.
2: Kariéra Kuby rybníkáře se začala dotýkat stejných hvězd, jaké se odrážely na hladině jeho rybníků.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvěme hned naše dnešní vzácné hosty. Vítám na jevišti divadla Ungelt pány Jaroslava Satoranského a Ondřeje Kepku. Tak kluci, usedněte na jevišti divadla Ungelt. Kepko, promiň, tobě je 55, já jsem si to vygooglil. Takže tvoje maminka, znamenitá česká herečka, dlouholetá přední herečka divadla na Vinohradech, Gabriela Vránová, byla kolegyní a blízkou duší Jarouška Satoranského, takže ty tohle